Radio Beat. Klasický rock od soumraku do úsvitu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: so high.
1: Před časem řekl
2: I'll be back.
1: Teď říká
2: ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
1: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
2: Čago Bello.
1: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Klasik. Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

0: Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok.
1: Zase nic neděláš, zase nic neděláš. Chrápeš pořád jenom na tom otomanu Poděkovi. No co na mě koukáš, co koukáš? Jenom koukáš, nebo se převaluješ v tom harampádí, který ho máme plný kůlny. No, to nám bude jednou k užitku. To bude věno pro dceru, nebo co? Ty budiš k ničemu. Ty jenom leštíš ty svý věčný cibule. Ty kutile domácí. To je hrozný, to je strašný život. Věčně jenom leští cibule, nebo někdo...

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bídňáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, je tady čtvrtek 24. září, za pět minut bude 6 hodin. Dobré ráno přeji i do mého rodného kraje. Silnice 57 za Krnovem na výjezdu na Opavu je obousměrně po nehodě dodávky a nákladáku zastavená. Objížďka ale není dlouhá, jenom kolem přilehlé průmyslové zóny v Červeném dvoře. Už i ve Zlíně bouračka na hlavním průtahu městem na Štefánikově ulici směrem na Vizovice se u kongresového centra srazil nákladák s tyrákem. A stejně tak na 50 kousíček za Slavkovem z Brna na D1. A na dálnici z Plzně na Prahu za Královým dvorem u 21. kilometru bliká u kraje policie označující auto s poruchou. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes převážně velká oblačnost se srážkami, bude oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občas zaprší. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek i mraků, teploty 13 až 17, na horách kolem 8 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Česká boxerka Stella Blažková prohrála v semifinále mistrovství Evropy s Ruskou Demurčianovou. Ve váze do 80 kilo, tak ze šampionátu v Sofii získala bronz. Barbora Maxová ve váze do 60 kilogramů obsadila páté místo. Lenka Bernardová postoupila do semifinále váhy do 54 kilo a má jistý nejméně bronz. Fotbalistky Liberce překvapivě porazily v úvodním utkání druhého předkola Evropského poháru favorizovaný Rosenborg 3-1. O postupu rozhodne odveta. Dálniční známky zřejmě od příštího roku nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna schválila zrušení každoroční valorizace a upravila platnost jednodenní známky na 24 hodin od nákupu. Novelu nyní posoudí Senát. Cenu Jaroslava Seiferta letos získal básník J.H. Krchovský. Patří k nejvýraznějším autorům pražského undergroundu a za posledních 20 let vydal přes 10 básnických sbírek. A nakonec ostravští příznivci ploché dráhy budou mít dnes jedinečnou šanci vidět zblízka slavnou trofej zlatou přilbu města Pardubic.
2: Závodnický šperk představí samotný tvůrce helmy Pavel Lejhanec. Pardubický klenotník je pokračovatelem rodinné tradice, která je spojená se vzácnou trofejí pro nejlepší plochodrážníky světa. Přilba bude vystavena v prodejně společnosti Optima Diamant v Ostravě Mariánských horách od 10 do 17 hodin. Z Ostravy pro Rádio Beat Martin Straka.
1: To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.

Jak jsme na začátku této písničky od Kiss slyšeli ono vytí, jo, tak to šlo o náhodnou nahrávku Paula Stanleyho, který si takto rozcvičoval hlasivky. Tak nevím, co potřebujete pro čtvrtek 24. září teď, 6 minut po 6. rozcvičet vy, ale já vám přeju, ať platí ono pravidlo, těžko na cvičišti, lehko na bojišti a ať se nový den podaří. Třeba všem Jaromírům, co mají dneska svátek.

Je 9 minut po 6. hodině, pokud jste na Beatu nestihli první zprávy pro čtvrtek 24. září, tak pro vás třeba teď budou při výběru oblečení do nového dne důležité informace o počasí. Začínáme se 7 až 12 stupni, čeká nás převážně čtvrtek se srážkami. Pod oblačnou oblohou to teploměr odpoledne vytáhne na nejvýše na 13 až 17 stupňů. Zítra nebude tepleji, ale oblačnost by měla ubývat. V sobotu se teploty vrátí nad 20, tedy na severovýchodě těsně pod, ale jinak má být až 22 stupňů. V neděli o 2 stupně více a v pondělí na svátek bude svítit sluníčko a bude až 25 stupňů.

Bez ohledu na počasí i na fakt, že vejvoďák má dneska volno, nás po 9. hodině na Beatu čeká roková detektivka. Nápovědy chystá Standa Rubáš, no a nejlepší detektiv dneska dostane knížku Samet a pára, což je román česko-amerického spisovatele Jana Nováka. Ta knížka původně vyšla v roce 1992 v exilovém nakladatelství manželů Škvoreckých. Letos u nás ji vydalo Argo. No a příběh reflektuje autorovu vlastní zkušenost exulanta. Hlavní hrdina se po letech v Chicagu vrací do Prahy, kde se svýma bývalými spolužáky prožije 3 dny sametové revoluce v listopadu 89. No a k téhleté knížce ještě dnešní úspěšný luštitel dostane CDčko Restart Oldřicha Veselého a jeho doprovodné skupiny E-Band. CDčko, které vyšlo v srpnu roku 2011, je na něm 12 skladeb a 2 otextoval Pavel Vrba, dokonce je tady i alternativní a nová verze starší Vrbový písničky nebo staršího Vrbova textu Blues pro můj den. Tak nevím, kdo dneska bude ukryt v rokové detektivce, ale mohlo by to být nebe, to je deska, ze které si teď na Beatu budeme hrát. Ano, je tady Michal Prokop z Framus 5.

dlaně, která rodí kacíře. A uhrančivě krásné zlato lásky.

kde místo zlata třpití se jen kys, kde příliš často radost hořkne v hoře. Od věká kořist hrabošů a krys, kde všechny cesty vedou

Milovaný Michal Prokop s kapelou Framus Five má nejbližší koncert v pondělí v Městském domě kultury v Táboře. Ale už zítra můžete jít v Tylově divadle v Červeném kostelci na koncert kapely Ragans, kde hraje na kytaru Pavel Marcel z kapely Framus Five. No a kdybyste čistě náhodou chtěli jít na koncert už dneska, tak v Hradci Králové u stolu bude hrát kapela Vltava. Na beatu Lynyrd Skynyrd.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 6:30, nás postaví na nohy naše společné kafe, ale těžkou techniku to bude chtít u nehody za Českým Brodem na výjezdu na Lysou nad Labem. Kousíček za zahradnictvím, odkud i my máme na zahradě, ale jabloň leží po nehodě s osobákem nákladní auto na boku. Na nájezdu na D5 u exitu 86 směrem od Plzně v katastru Vejprnic je zase nehoda nákladňáku s osobákem. Jestli se od Slavkova chystáte najet na D1, tak 50 už od Slavkova je plná, protože kousíček za Slavkovem je nehoda 2 osobáků, je to nehoda se zraněním a jezdí se tam kolem ní kyvadlově. A na D8 na dálnici z Prahy na Ústí na 12. kilometru ťukanec 2 osobáků v levém pruhu. Tak dobrou jízdu, dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Třineckým hokejistům bude několik týdnů chybět útočník Oscar Flynn. Zranil se v sobotním utkání proti Plzni, kdy utrpěl svalové poranění. Prezident Pavel v projevu na valném shromáždění OSN vyzval velmoci k dodržování mezinárodních pravidel a kritizoval Rusko a Čínu. Zdůraznil také třeba potřebu regulace umělé inteligence. Pražský tunelbus, který už měsíc propojuje Davice a Kobylisy, čekají změny.
2: Linka označená 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od 29. září, nově zastavovat také na Kuchyňce. Tunelbus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minuty, v nejsilnější špičce pak po 6 minutách. Honza Navrátil, Praha.
1: Navrhli jsme 1171 předmětů, které by český astronaut Aleš Svoboda mohl vzít na ISS. Návrhy nyní čeká technické a bezpečnostní posouzení ESA, NASA a společnosti VAST. Výsledek poznáme v listopadu. A nakonec v Japonsku představili první sanitku určenou pro humanoidní roboty. Vozí diagnostické vybavení, náhradní díly a v případě potřeby i celého náhradního robota. Zatím jezdí pouze po Tokiu. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Klasik rock.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a jsme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost. Trefíte?

Včera před devátou, když jsem vám mávala kapesníkem, jo, to víte, že na bítu už jsou taky první podzimní smrkouni, že jo, Šimi? Tak když jsem se tu loučila s dívkou s perlami ve vlasech, tak jsem taky slibovala, že vám dneska zase pustím maďarskou Omegu, ale něco méně známého. A teď v 6.43 přichází ten okamžik a dáme si skladbu o věštkyni, která v budoucnosti vidí jenom útrapy, zklamání a nevyhnutelnou smrt. Prostě velký špatný. Bude to vzpomínka na basáka Mišiho. Tamáš Mihál se narodil 24. září 1947, tedy před 79 lety, před 6 lety zemřel. Tak tohle je vzpomínka na něj, parádní práce.

Po ránu jsme na beatu vzpomínali na basáka Myšiho z Omegy. Večer si nezapomeňte pustit beat. Přijde Dave Gore a od 19. do 20. hodiny tu bude American Rock Show. Pak tříhodinové rozprávění u repráků s Otou Semanem a dneska půjdeme spát s Popelkou. Američtí Cinderella nám přehrají své druhé album, které vyšlo v roce 1988 a jmenuje se Long Cold

Z Pennyline se přesuneme na 26, to je přivaděč od Plzně na D5 na exit 89 Sulkov. Těsně před nájezdem na dálnici je tato silnice za Vejprnicemi zavřena po nehodě nákladního a osobního auta. Kam bude v nejbližších dnech za vámi cestovat Luboš Pospíšil? Zítra má vyprodaný koncert v Přešticích a v sobotu hraje v Kutné Hoře od 19 hodin na svatováclavských slavnostech. A teď na mítu.

0: býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7 hodin, kdo pak volá do Bítu?
2: Tady je Marek Katko, ahoj. Můžu jednu dopravní?
1: Poslouchám.
2: D8 směrem na Prahu, já jsem teď najel od Mělníka. Ani se to nehne, vůbec ani v jednom pruhu. Viděl jsem jet 2 hasiče a policajty, takže nevím, co se kde stalo, jak je to daleko vepředu, netuším, ale zatím prostě vůbec ani metr pohybu.
1: Na 12. kilometru levý pruh, bouračka 2 osobáků.
2: Ježišmarja, tak to je tak 6 kiláků ještě.
1: Přesně tak, tak.
2: Tak jo, tak
1: snad
2: díky.
1: Se tam probojuješ co nejdřív, no to není fakt zač.
2: Jo, díky, měj se, ahoj.
1: Taky ahoj. Stále se ještě od Plzně nedá najet na D5 na exitu 89 Sulkov. 26 je za odbočkou na Vejprnice zastavena po nehodě kamionu s osobákem. Zavřený je i výjezd z Krnova na Opavu, to je 57. Srazila se tam u Červeného dvora 3 auta a obousměrně se musí na objížďku, je to kousíček, jenom kolem průmyslové zóny. A vrátíme se na tu ústeckou dálnici směrem na Prahu, kde je kolona už z 20. kilometru a taky se špatně u Nové Vsi najíždí jak od Slaného, tak od Mělníka na dálnici. S tím, že teda mám jednu dobrou zprávu. Ona není nehoda jenom na 12. kilometru, ale ona už je i na 15. kilometru. Tam došlo ke srážce osobního auta s motorkářem a pak to vypadá, že za touto nehodou k tomu 12. už to docela jede. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
2: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
1: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
2: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
1: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
2: Nemocnice Dačice.
1: Nemda.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občas zaprší, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i mraku. Teploty 13 až 17, na horách kolem 8 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisté Ostravy ovládli dohrávku třetího kola domácího poháru. Na stadionu druholigového Kladna zvítězili po prodloužení 2-1. Hokejisté Liberce se dnes znovu představí na východě Čech, pokračuje sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: V úterý Liberec vyhrál na ledě úřadujícího mistra z Pardubic. Dnes se pokusí zaskočit dalšího východočeského soupeře. Od 18 hodin hrají Bílí tygři na ledě Hradce Králové. Zbývajících 6 zápasů čtvrtého kola hokejové Tipsport Extraligy je na programu zítra.
3: Soud dnes začne projednávat žalobu Seznam.cz na premiéra. Firma tvrdí, že Babiš o ní a jejich médiích opakovaně šíří nepravdivá tvrzení a žádá stažení některých příspěvků, zákaz jejich dalšího šíření a omluvu. Babiš za výroky o tom, že firma dluží na dani miliardu, stojí. O prodejny Tesco v Česku a na Slovensku mají zájem řetězce Lidl, Alberta, polská Biedronka. Britské Tesco prý už v červenci zvažovalo odchod ze střední Evropy. A nakonec Sokol v příštích dnech nabídne přes 200 sportovních akcí ve více než 220 jednotách po celé republice. Sokolovny a sportoviště budou do 30. září zdarma otevřené rodinám s dětmi, seniorům i začátečníkům. Letošní program se zaměřuje hlavně na přirozený pohyb a běh. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat a dáme si Ozzyho.
0: Classic rock.

Na Ozzyho se rozvzpomínal i Nico McBrain na údajně jejich první setkání, které proběhlo na trajektu přes kanál La Manche. Ozzy mu pak později tvrdil, že ho tenkrát zachránil. Prý bubeník Iron Maiden vrávoral na palubě a málem přepadl přes zábradlí do vody, ale princ temnoty tomu zabránil. Nico, to je dobrá duše pro každou srandu, tak prý Ozzy mu tuhle historku nebral, ale údajně si nic takového nepamatuje. Momentálně, protože už nemůže bubnovat i ze zdravotních důvodů s Iron Maiden, ale objíždí Evropu se svojí životopisnou knížkou a má debaty s fanoušky a jak jsem koukala, tohleto turné po Evropě je velice úspěšné, protože mnoho setkání už je beznadějně vyprodáno. Jak to vypadá s novým společným projektem Alberta Kronka, Miloše Dodo Doležala a taky Vildy Čoka, Tři tváře roku. To je akce, která se chystá a o které zítra více v pořadu Rockerova rána s Jirkou Roglem právě mistr Kronek a Doležal budou rozprávět. Takže si zítra od 9. nenechte ujít vysílání Rádia Beat.

0: Je čtvrtek 24. září, dneska můžete jít býťáci na koncert kapely Vltava v Hradci Králové nebo v Liberci na mužskou pingpongovou extraligu. Před televizními kamerami vyzvou domácí výběr trenéra Petra Korbala, tedy TTC Ostrava. Začátek je v herně Libereckých, tedy ve sponcentru Pavlovice v 18 hodin. Teď je 18 minut po 7.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Šipkař Karel Sedláček vyhrál turnaj Players Championship v nizozemském Hertogenbosche a postaral se o vůbec největší úspěch českých šipek. Jako první Čech se dostal do finále turnaje této úrovně a v něm porazil Angličana Williamse 8-7. Florbalistky Tatranu Střešovice porazily v úvodním čtvrtfinále poháru mistryň švýcarské šampionky Wizards Bern Burgdorf 5-4. Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil v polském Řešově v závodě seriálu Speedway European Championship 5. se ziskem 9 bodů. Zvítězil Polák Vorina. Poslední závod evropského šampionátu se pojede 2. října v Pardubicích. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.
3: Y'all still want me to come with you?

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 7:30 a na ústecké dálnici na Prahu se zaseknete za Roudnicí na 24. kilometru. Na 15. se v pravém pruhu došetřuje nehoda auta s motorkou. Kvůli tomu se plní i 16. před Novou Vsí, jak od Mělníka, tak od Slaného. Novou nehodu máme v Praze na příjezdu po brněnské dálnici. Za Chodovem na 0,5 kilometru D1 jsou v sobě 3 kousci v levém pruhu a kolona začíná kousíček za sjezdem na Velký okruh na 8. kilometru. Nová bouračka je i na dálnici z Prahy na Hradec Králové v omezení u Chlumce na 62. kilometru a stále se nedá z Plzně najet na dálnici číslo 5 u Sulkova. Jo, počítejte s tím, že na ten exit 89 budete muset jet úplně jinudy, protože za sjezdem na Vejprnice se vyšetřuje vážná nehoda nákladního a osobního auta. Tak s tím počítejte. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Od severozápadu v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občas zaprší, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i mraku. Teploty 13 až 17, na horách kolem 8 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia udělal už 7. vynucenou změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněného spartianského obránce Rineše nahradil Zmrzlý z Gorníku Zabře. 50 zemí, včetně Česka a Slovenska, vyzvalo Rusko v příměří ve válce proti Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Lavrov ale uvedl, že Moskva boje nezastaví. Obchvat u Libic zakončí v Královéhradeckém kraji dálnici D35, vedoucí od Hradce před Hořice k Jičínu.
2: Stavět ho bude polská firma. Navazující úsek z Ulibic do Turnova v Libereckém kraji, který vede přes Český ráj, nebude ředitelství silnic a dálnic stavět jako dálnici, ale chce ji vybudovat jako přeložku té současné. Luboš Dvořák, Jičín.
1: Pozorovatelé OBSE letos poprvé za víc než 20 let nedostali pozvání ke sledování voleb do amerického kongresu. Listopadové volby rozhodnou o tom, zda si republikáni udrží většinu. A nakonec Seznam CZ odmítl informace, že se stal obětí ransomwareového útoku Medusa Locker. Uniklá data podle firmy patří jiné společnosti, která používá e-mailové služby Seznamu. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 33. Polipsy dědu. Rok 2006. Čte Zemánek.
2: V roce 2006 jsme oslavili 10. výročí naší existence. Dárkem k tomu jubileu byla nová deska a koncert pro 4,5 tisíce lidí v Praze na výstavišti v levém křídle průmyslového paláce, který pár týdnů na to vyhořelo. Doteď v nás jsou pochybnosti, jestli jsme při odchodu dobře típli poslední cigáro. Ten koncert byl největší, který jsme kdy do té doby udělali. Měli jsme tam spoustu hostů a taky jsme tam polili šampaňským naši novou už pátou řadovou desku. Jmenuje se Polipsy dědu a nahráli jsme ji na statku Kačiny u Votic, který jsme si na měsíc pronajali, navezli tam aparáty se zvukařem a postavili dočasný nahrávací studio. Statek Kačiny je soustava baráku na kopci v takovém romantickém zaparákově, kde se na loukách pasou ovce. Vlastnili ho sympatický manželé pan a paní Forstovi, z čehož pan Forst býval kytarista u Karla Gotta, takže si bylo o čem vyprávět. Strávili jsme tam celý červenec a nutno přiznat, že to nahrávání trochu bolelo, protože na tuhle desku jsme nebyli moc připravení. Do studia jsme nešli s hotovýma písničkama, ale spíš představou o nich a textů jsme měli taky minimum, takže jsme se na Kačinách docela zapotili. Ten zvukař, co tam s náma natáčel, se jmenoval Jakub a byl to šikovnej a super kluk, ale měl sebou ve studiu i svoji super holku, se kterou byli zrovna v nějaký těžký lásce, takže mu během nahrávání neustále seděla na klíně, líbali se a on do toho zároveň kroutil knoflíkama, někdy i na pultu a my metr vedle nich potili solo. Nikdy se nám to předtím ani potom nestalo, takže jsme z toho byli lehce pav a proto jsou možná ty kytarový solo takový jiný. Odnesli jsme si z Kačin 14 věcí, který smíchal Zdeněk Šikýř ve studiu Hostivař. Pak jsme to odevzdali na vydavatelství a tím jsme splnili smlouvu, kterou jsme kdysi ze Sony podepsali a která byla na 5 desek. Nutno říct, že tam asi byli rádi, protože řešili úplně jiný problémy. A to hlavně ten, že sami pomalu krachujou, protože se vzestupem internetu a možnostma si hudbu stahovat, prodeje hudebních nosičů klesly na naprostý minimum. Šlo o nezvratný proces a proto nejenom Sony, ale i všechny další velký vydavatelství razantně zredukovali své portfolia a z interpretů si nechávali jenom ty největší jistoty, což jsme my samozřejmě zdaleka nebyli. Tu naší pátou desku otvírá písnička Ganga, kterou na koncertech dodnes hrajeme vcelku pravidelně. Obsahuje trochu zamotaný text, který je v podstatě o tom, že jednou po nás zbyde jenom ladička a palička.

Klip na Gangu udělal režisér a výtvarník Honza Krejčí a je ve 3D animaci, což tenkrát byla v podstatě ještě pořád relativně dost nová technologie. Sfilmovaná byla i písnička Princezny nohy, a to režisérem Zdeňkem Suchým, který polovinu života dělal vedoucího na letním dětském táboře Bartoška, a tak dostal nápad ten klip natočit tam.

Dobré čtvrteční ráno, je 7:45. Na našem webu, tedy na stránce radiobeat.cz, se píše nejenom o tom, jak můžete získat dneska a zítra v poledne dvě permice na celý festival Blues Alive v Šumperku, ale taky se tam píše o tom, že v pondělí zemřel frontman australských Roustedů Angry Anderson. Filmoví fanoušci ti ho taky znají jako vzrůstem nevelkého bojovníka, ale statečného ctitele Tiny Turner ve 40 let starém postapokalistickém sci-fi filmu Šílený Max a Dom hromu. Teď si dáme Garyho Andersona, kterému první kámoši začali říkat Šílený mravenec, ale pak to jenom stáhli na šílence, tak si ho dáme z Roustedů, tedy s partou, co nemůže být poražena. Na beatu We Can't Be Beaten.

Baníček si gólem ve druhém prodloužení na hřišti druholigové Příbramy zajistil osmifinále fotbalového poháru. Spartanky domácí výhrou nad rumunskou Farolou Constantia 4-1 a Liberečanky v Ústí po výhře 3-1 nad Norkami Strondheimu nakročili do osmifinále Eurocupu. Odvety se hrají příští týden. Dneska se rozjíždí další ročník Ligy národů. Naši chlapi do soutěže vstoupí pozítří v Edenu proti Chorvatům a v úterý hostí Anglii.

parťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: 4 minuty před 8 hodinou varuje Jarda z Velkých Losin, ty, co jedou na Olomouc po dálnici od Mohelnice, že je špunt od odpočívky Skrbeň, což je kousíček za Litovlí a důvodem jsou pracanti. Na 260. až 263. kilometru makají u středových svodidel, tedy je tam zavřený levý pruh. Ale už pustili nájezd na D5 u Sulkova od Plzně a taky výjezd z Krnova na Opavu.
2: Ahoj, tady Honza, D11, směr z Hradce na Prahu, za zúžením na Poděbrady. Jak se to rozděluje do dvou pruhů, ten pravej pruh stojí nějakou dobu. Takže kdo máte osobák, jeďte radši levým, ten jede úplně dobře.
1: A kdo jedete po D11 opačně, tedy z Prahy na Hradec Králové, tak počítejte se zdržením u omezení u Chlumce, na 62. kilometru je totiž nehoda. Novou nehodu máme na D8. Ano, na dálnici z Ústí na Prahu. Takže první jsme tam měli bouračku na 7., pak na 15. kilometru a teď se nám to přibližuje k Ústím, ale je to stále směr na Prahu. Takže pozor, na 24. kilometru srážka 2 osobáků a nákladního auta a už tam předtím trošku se dělá kolona. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku. Občas zaprší, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i mraku. Teploty 13 až 17. Zítra oblačno až zataženo, místy ale přechodně i polojasno nebo skoro jasno, zejména ráno a dopoledne v jihozápadní polovině Čech. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou i mlhy. V severovýchodní polovině území, hlavně na horách, ojediněle slabý déšť. Večer od západu ubývání mraku, teploty 13 až 18, na horách kolem 10 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Basketbalistky KP Brno prohrály v semifinále kvalifikace Evropské ligy s Flames Karolo 81-101 a o postup do soutěže si nezahrají. Žabiny Brno podlehly Červené zvězdě Bělehrad 69-75 a čeká je Evropský pohár. Basketbalisté Slavie deklasovali v utkání druhého ligového kola Opavu 114-81. Vysoké výhry zaznamenaly také Pardubice, Ústí nad Labem a Písek. ŘSD chce během příštích 15 měsíců zahájit stavbu téměř 91 kilometrů nových dálnic. Kromě toho plánuje stavbu přes 50 kilometrů silnic první třídy a zvýšení kapacity na dalších 13 kilometrech dálnic. Více o aktuální situaci mluvčí ŘSD Jan Rídl.
2: Aktuálně je ve výstavbě 266 kilometrů dálnic a silnic první třídy. To jsou především obchvaty měst a obcí. Vládou schválený rozpočet zároveň umožní zahájit další stavby, například dálnici D52 z Pohřelic na Mikulov a dál na Rakousko, nebo D55 mezi Napajedly a Babicemi. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu, nebo i středočeské dálnice D3. Tam už na obou stavbách běží výkupy pozemků.
1: Spojené státy pozvou ruského prezidenta Putina na prosincový summit G20 v Miami. Americký minister zahraničí Rubio uvedl, že setkání by mohlo být příležitostí k jednání o válce na Ukrajině. A nakonec Vsetín zprovoznil opravenou část cyklostezky u budovy stavebního bytového družstva. Její součástí je nová lávka přes potok Rokytenka. To byla poslední informace těchto zpráv. Čtvrteční vysílání pokračuje dál s Rolling Stones.
0: Classic rock.

Za 50 minut v 9 začne roková detektivka na Beatu. Dneska chystá nápovědy Standa Rubáš a má pro nejpečlivějšího luštitele, který se nejdříve, nebo luštitelku, kdo se nejdříve propátrá k ukrytému, já nevím, jestli to bude solista nebo kapela, prostě k hudební značce, tak má nachystán román českoamerického spisovatele Jana Nováka Samet a pára. Ta knížka, ta už byla vydána v roce 92 v exilovém nakladatelství manželů Škvoreckých, no a letos ho vydává Argo. Ten příběh, ten reflektuje autorovu vlastní zkušenost exulanta, hlavní hrdina se po 19 letech v Chicagu vrací do Prahy, kde se svými bývalými spolužáky prožije 3 dny sametové revoluce v listopadu 89. No a knížka s nadhledem a ironií i nostalgií zachycuje zlomové historické okamžiky pohledem někoho, kdo už do tehdejší reality úplně nepatřil a konfrontuje ideály revoluce s osobními osudy postav. Takže Jan Novák, Samet a pára, knížka, kterou můžete vyhrát po 9. hodině, a k tomu ještě CDčko Restart Oldy Veselého a jeho doprovodné skupiny E-Band, album, které původně vyšlo v roce 2011.

0: O 8:45 vám přeji bezstarostnou jízdu a taky varuju před problémem, který může nastat na dálnici z Ostravy na Frýdek Místek. Za Paskovem na 44. kilometru se na silnici válejí nějaká větší dřeva. Bacha, v Praze na výjezdu ze Strahovského tunelu u Patočkovy ulice, tedy směrem od Vltavy. Stojí tam porouchaná dodávka a na ústecké dálnici na Prahu se zase zpomaluje na 26. kilometru, protože na 24. je bouračka. Ve studiu Bítu Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Duatlonovými mistry republiky se v Žamberku stali Jakub Marek a Katrin Sásová. Hlavní závod tvořilo 5 kilometrů běhu, 20 kilometrů na kole a závěrečné 3 kiláky běhu. Florbalisté Liberce ovládli dohrávku druhého kola Superligy v Ústí nad Labem 9-3 a získali první body v sezóně. Ústí na první body dále čeká. České házenkářky prohrály na úvod přípravného turnaje o štít města Chebu s norským B týmem 30-38. Zítra se utkají s Polskem. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

Po Pink Floyd na rádiu Beat pokračujeme s kapelou Dimitri. Ti budou opět na podzim křižovat Republiku z Arakajny a v pátek 2. října hrají v Příbrami. Dneska si v Hradci Králové můžete užít komorní koncert kapely Vltava v hospodě U stolu, anebo na doporučení Bíťáka Zdeňka vyražte do Kolína. V pátek v Rockerově ránu tady popisoval brněnský muzikant Pavel Váně svůj projekt, kdy jenom s kytarou a za provodu dalšího kytaristy a zpěváka Michala Pospíšila vzpomíná na svou bohatou hudební dráhu a prochází se celým svým repertoárem od Progress 2 až po Bronze či Syncopy 61. A přesně tento recital se odehraje dneska v komorním sále Městského společenského domu v Kolíně. Původně plánované terasy kvůli nestálému počasí tedy byly zavrhnuty a začátek koncertu Hezky pod střechou je v 19 hodin.

0: Vojáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8:30 a 15:45 je teď ztráta i v osobáku na dojezdu do Brna po D1 od Prahy. A nebo třeba taky na D5, tedy plzeňské dálnici před Velkým pražským okruhem, kde v ranní špičce překáží na 3. kilometru ještě v pravém pruhu porouchaný kamion. Tyrák boural na D11 ve zúžení u Chlumce. Je to směrem z Prahy na Hradec Králové. Zaseknete se na nějakém 56. kilometru. Ta bouračka, okolo které se protáhnou jenom osobní auta, je na 62. kilometru. Na ústecké dálnici je nehoda na 24. kilometru, zpomalíte na 26. kilometru. A zopakuju, že na výjezdu ze Strahovského tunelu na Patočkovu ulici, to znamená ve směru od Vltavy, pokud jedete, tak tam stojí porouchaná dodávka. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: If it weren't for bad luck, kid, I guess you'd have no luck at all.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes převážně velká oblačnost se srážkami, bude oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občas zaprší. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek i mraků, teploty 13 až 17, na horách kolem 8 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Třineckým hokejistům bude několik týdnů chybět útočník Oscar Flynn. Zranil se v sobotním utkání proti Plzni, kdy utrpěl svalové poranění. Prezident Pavel v projevu na valném shromáždění OSN vyzval velmoci k dodržování mezinárodních pravidel a kritizoval Rusko a Čínu. Zdůraznil také třeba potřebu regulace umělé inteligence. Pražský tunelbus, který už měsíc propojuje Dejvice a Kobylisy, čekají změny.
2: Linka označená 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od 29. září, nově zastavovat také na Kuchyňce. Tunelbus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minuty, v nejsilnější špičce pak po 6 minutách. Honza Navrátil, Praha.
1: Navrhli jsme 1171 předmětů, které by český astronaut Aleš Svoboda mohl vzít na ISS. Návrhy nyní čeká technické a bezpečnostní posouzení ESA, NASA a společnosti VAST. Výsledek poznáme v listopadu. A nakonec v Japonsku představili první sanitku určenou pro humanoidní roboty. Vozí diagnostické vybavení, náhradní díly a v případě potřeby i celého náhradního robota. Zatím jezdí pouze po Tokiu. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Lesu zdar! Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a jsme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost.

Po Triupolis teď česká trojice Jaroslav Albert Kloronek, Miloš Dodo Doležal a Velda Čok. Chystají spolu turné s názvem Tři tváře roku. Co a kde od toho očekávat, tak přesně to se dozvíte zítra v pořadu Rockerova rána od 9 hodin tady na Beatu. A za týden se tu v pátek zastaví Štěpán Suchochléb a poví podrobnosti o festivalu Blues Alive. Jehož jubilejní 30. ročník proběhne klasicky v Šumperku v půli listopadu. A ještě dneska a zítra v poledne tady na Beatu můžete na tento třídenní hudební svátek vyhrát vstupenky.

Led Zeppelin se skladbou Black Dog na rádiu Beat. Říkala jsem, že zítra se tady zastaví Jaroslav Albert Kronek a taky Miloš Dodo Deležal a prozradí nám, co pečou ještě s Vildou Čokem. No a zítra se taky my necháme pohostit v Ostravě. Kousíček od nákupáku Karolína v části Moravská Ostrava na Frýdlantské ulici je totiž prodejna Biker's Crown. Ano, tihleti motorkáři jsou naši kamarádi, takže my si zítra od 12 do 14 hodin uděláme vysílání z Ostravy. Určitě se taky zastavte. Jo, i přes Ostravu dneska pojedu, teda snad.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Ano, tak já si dám vlakem na Kolín, kde budu v 11 a v cílové destinaci bych měla s pohorkama vystoupit v 6, tak to se dneska pěkně projedu. Vám se stále protahuje cesta z Prahy na Hradec Králové po bouračce nákladňáku v omezení na D11 u Chlumce na 62. kilometru. Na dálnici z Brna na Prahu máme nějaký novější ťukanec, drobnou nehodu ještě před Šmejkalkou na 24. kilometru a nově v Praze na Lahovickém mostě přes Berounku směrem na Strakonickou do centra se srazila dvě auta. A stále se vyšetřuje nehoda na ústecké dálnici směrem na Prahu na 24. kilometru, takže pozor na dojíždění do Kolony na 26. kilometru. Pohov, pěkný čtvrtek, pátek i celý prodloužený víkend.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku. Občas zaprší, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i mraku. Teploty 13 až 17. Zítra oblačno až zataženo, místy ale přechodně i polojasno nebo skoro jasno, zejména ráno a dopoledne v jihozápadní polovině Čech. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou i mlhy. V severovýchodní polovině území, hlavně na horách, ojediněle slabý déšť. Večer od západu ubývání mraků, teploty 13 až 18, na horách kolem 10 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Česká boxerka Stella Blažková prohrála v semifinále mistrovství Evropy s Ruskou Demurčianovou. Ve váze do 80 kg tak ze šampionátu v Sofii získala bronz. Barbora Maxová ve váze do 60 kg obsadila páté místo, Lenka Bernardová postoupila do semifinále váhy do 54 kg a má jistý nejméně bronz. Fotbalistky Liberce překvapivě porazili v úvodním utkání druhého předkola evropského poháru favorizovaný Rosenborg 3-1. Spartianky vyhrály nad rumunským Farulem Constanta 4-1. Nový lék na rakovinu slinivky míří do Evropy. Jeho hodnocení urychluje Evropská agentura pro léčivé přípravky. V rozsáhlé studii Daraxonrasib prodloužil střední dobu přežití na 13 měsíců oproti 6 u chemoterapie. Zatím není jasné, kdy bude dostupný. Norská policie dál pátrá po třech českých turistech, kteří zmizeli při nehodě rybářské lodi u ostrova Averoja. Do pátrání nasadila drony, jejich pronajatou a výrazně poškozenou loď našla už v sobotu a později objevila i tělo jednoho Čecha. A nakonec ostravští příznivci ploché dráhy budou mít dnes jedinečnou šanci vidět zblízka slavnou trofej, zlatou přilbu města Pardubic.
2: Závodnický šperk představí samotný tvůrce helmy Pavel Lejhanec. Pardubický klenotník je pokračovatelem rodinné tradice, která je spojená se vzácnou trofejí pro nejlepší plochodrážníky světa. Přilba bude vystavena v prodejně společnosti Optima Diamant v Ostravě Mariánských horách od 10 do 17 hodin. Z Ostravy pro Rádio Beat Martin Straka.
1: Poslední informace těchto zpráv je ta, že jsou tu Motorhead.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Detektivka na Rádiu Beat.
1: Ano, je to tak, ať se děje, co se děje, ať je kolega Rejvuďák kde chce, detektivka na Beatu je zaparkovaná přesně tam, kde má být, tedy teď tady po deváté, můžeme říct, že slavnostně odstartovala. 8 minut po deváté je přesný čas, Standardu Báš s vámi, chystám si tu nápovědy, za malou chvilku pustím první z nich, ale rovnou připomenu, že detektivka je připravená, mám tu dvojdar, jednak knihu Jana Nováka Samet a Pára, jednak k tomu vzpomínku na Oldu Veselého v podobě CDčka Restart, tak tohleto v jednom balíčku nadělíme dneska někomu z býťáků, tomu nejrychlejšímu, kdo se dovolá na číslo 210 32 33 34 a zároveň správně řekne, koho, že to dneska v té detektivce na Beatu hledáme. Připravte si mobily, připravte si uši, za chvíli jdem na to.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Já teda doufám, že upřímně neřeknete, že to bylo jasné až příliš. Na druhou stranu, čím dřív se vám podaří prolomit mé nápovědy, tím víc času nám zbyde na to hrát si muziku toho, kdo je dneska v detektivce ukrytý. Tak nevím, na kterou stranu se přiklopit, ale přiklopím se na stranu toho, že už mi tady bliká telefon a to ještě žádná nápověda nezazněla. Zopakuju tedy číslo 210 32 33 34 a vrhneme se do bodu, kdyby mohla nějaká ta nápověda zaznít. Co říkáte? Tak třeba vám k tomu cíli správnému dneska v detektivce bude stačit jenom tohle.
3: Takový samopal vzor 24 má kadenci ta. Někdy ještě mnohem rychlejší.
2: No, to je pravda, tomu se nedá nic vytknout.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Ano, a tolik pravidla detektivky beatové v podstatě v jedné větě. Nápověda zazněla ta první a taky už zazněly nějaké typy beaťácké, cože by to dneska v té detektivce mohlo být. Standa rádiu Beat?
4: Ahoj, tady Pepo.
3: Nazdar, Pepo.
4: Já bych zkusil Queeny.
3: Queeny by si zkusil? Proč by si zkusil Queeny?
4: No podle tý nápovědy první.
3: A jo, takhle. Tak to jsme odpověděl opravdu, že... to je taková všeříkající. Tak já nevím teda, kde jsi tam slyšel Queeny, ale můžu ti říct, že ti tam teda nebyli. Aspoň teda v mým tady myšlenkovém pochodu. Dobře, Pepo, měj se krásně.
4: Ahoj.
3: Standa rádiu Beat?
5: Čau, tady Honza.
3: Nazdar, Honzo.
5: Tak já bych si přišel do tmy Toutou.
3: Toutou, podle čeho? Podle tatata?
5: No jasný.
3: Ty brďo, ale teď mě mrzí, že tohle mě nenapadlo. To by totiž byla geniální nápověda. Tak hele, Toutou budou příště. Až budu příště dělat tatata, tak jsi šťastnej vítěz.
5: Dobrý, děkuju.
3: Měj se hezky. Ahoj.
5: Ahoj.
3: Standa rádiu Beat?
6: Čau, ahoj, tady Honza.
3: Nazdar, Honzo.
6: Mám do detektivky.
3: Pojď na mě.
6: Slyšel jsem teďko první nápovědu, nevyznám se úplně tolik ve zbraních, ale vzhledem k tomu, že jsi říkal, že by to mohlo stačit, tak já bych tipnul škorpíky.
3: Škorpíky, hezky si na to šel, hezky si na to šel. Hele, takhle, stejně jako v předchozím případě, můžu říct, že mě mrzí, že tohle mě nenapadlo, když jsem ty nápovědy dával dohromady, protože to by byla, ano, geniální nápověda, i když samopal vzor 24 úplně není škorpík, tak nevede to dneska k cíli.
6: No, ale napadlo mě, že by mohl být, a já řídím auto, takže nemám čas to hledat na internetu.
3: Jasně, jasně.
6: A jsem rád, že jsem se aspoň domoval, pro mě i to je úspěch.
3: Hele, máš u mě bod za postřeh, ani Guns N' Roses to nejsou, ani škorpíci to nejsou, ale děkuju ti za tohleto, protože to si zapíšu jako nápad do příště.
6: Dobrá, tak jo, tak krásný den.
3: To mě taky. Měj se, ahoj.
6: Ahoj.
3: No a tím vlastně já slavím úspěch, že jste mě to neprolomili po první nápovědi, ani tadyhle Honza, který psal SMSku, nemohu se dovolat, ale jsou to Synkopy 61, nejsou to Synkopy 61. Třeba pomůže tohle.

Teď už jenom vzpomenout si na začátku, kterého večerníčku byla tahle muzika. Veďte 210, 32, 33, 34, kdo si vzpomene, ten to má podle mě v kapse.

0: To bylo ta Petřina. Jeho čas neodeslaných dopisů. My jsme v Detektivce. Druhá nápověda, ta zazněla před malou chvilku, taková pohádková, než kvůli večerníčková. Taková, která by mě dost natrápila, abych si vzpomněl, odkud, že je přesně tahle ta úvodní melodie, kterou jsem slýchávával před mnoha a mnoha lety. Když to člověk rozklíčuje, tak je to, myslím, schůdeček k tomu se dostat ke správnému znění a odpovědi v dnešní Detektivce. Ale ta zatím prolomená nebyla. Tady jsou nějaké typy. Standa Radio Beat.
1: Ahoj, tady Martin.
0: A za Martine.
1: Prosím tě, volám do Detektivky.
0: Ano.
1: A nemohli by to být Iron Maiden?
0: Pojď mi říct proč, to mě zajímá.
1: A teďka jsem slyšel druhou nápovědu a to byla Maková panenka.
0: Hezky.
1: Jako panenka, jako Maiden.
0: Hezky.
1: Jako pana.
0: Iron Maiden to nejsou, já jsem nad tím, jak si takhle rychle ty brďo poznal tu znělku a zrovna ta Maková panenka v té nápovědě není ta důležitá, tak třeba jsem ti teď
1: tak
0: napověděl.
1: Čapíště.
0: Tak jo, měj se hezky.
1: Díky, čau.
0: Ahoj. Standa Radio Beat.
2: Čau Irena.
0: Ahoj Ireno.
2: Stando, typuju Krucipisk.
0: Krucipisk, proč pak Krucipisk?
2: No, protože Ratata je jejich album a Maková panenka a Emanuel, některé pohádky jsou v hájíčku.
0: Ty brďo, tak to je ale krásná konstrukce. Takhle, zkazím ti náladu hned tím, že Krucipisk to není, ale aspoň třeba si trefila, že jdeme po muzice české, tam bych jako lovil, tam ta správná odpověď dneska leží.
2: Super, díky,
0: tak jo, měj se hezky, ahoj. Standa Radio Beat.
3: No, tady to máš, ahoj.
0: Ahoj Tomáši.
3: Já bych zkusil Black Sabbath.
0: Black Sabbath, povídej.
3: No, protože Samopal, potom to je z Rákosníčka, ne?
0: Není.
3: Tak...
0: Ne.
3: Aha.
0: To byla Maková panenka a Motýl Emanuel.
3: Aha, dobrý, no, tak já jsem šel z Rákosí, tak jako Vietnam, tak takhle.
0: Ach tak, no tak Rákosí to není, člověče, to ten mák, no. Nebo respektive mák to není, na mák se nesoustředit, ten tam není důležitý. Tak,
3: dobrý.
0: Ty pojďá, budu držet palce, měj se hezky.
3: Čau.
0: Ahoj. No a na řadě je třetí nápověda v dnešní Detektivce, to si myslím, že takhle před půl si můžeme ještě dovolit. Myslím si, že tahle nápověda to jako už prolomí definitivně. Když si vezmete z té předchozí tu správnou půlku a z té je úplně první, když si vezmete tu důležitou část lépe než to hledat na internetu a představovat si to možná bude, když si to napíšete, pak se to prozradí úplně celý.

0: kejklovati.
1: Začali kejklovati, že jo? Tak to je nápověda číslo 3. Taková krásná pohádková melodie, kterou kdykoliv slyším, tak od té doby, co jsem slyšel verzi skupiny Buzerant, tak se mi vybavuje právě ta jejich upravená. V podstatě koncertně nekonečná, ale toho si nevšímejte, tím vás nechci svádět ze cestí. Dejte mi vědět, kdo je v té detektivce, ať si ho můžeme pustit. 210, 32, 33, 34.

0: Samopal VZ 24.
1: A jasně.
0: Takhle. Jednoduchý. Ano, vysací zámek má stejnou zkratku jako vzor samopalu, nebo případně maskovacího vzoru, nebo vzor úplně čehokoliv jiného. Takže ano, vysací zámek samozřejmě byla ta správná odpověď, kterou jsem dnes hledal. Mám sám ze sebe radost, že jste to nepropálili úplně po první nápovědě. To je potom vejvodovi vždycky těžký, když člověk zaskakuje. Ale pro tebe to znamená jednak pochvalu před nastoupenou jednotkou a jednak taky ten dvojdárek, tedy knihu a CDčko Oldy Veselého zvanou Restart. Tak tohle to máš u mě. Vydrž mě na drátě, domluvíme si předání, jo?
1: Díky moc.
0: No taky pustíme na chvilku ke slovu Šimiho a hned potom pustíme ke slovu Vysáče.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Od severozápadu v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občas zaprší, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i mraku. Teploty 13 až 17, na horách kolem 8 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia udělal už 7. vynucenou změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněného spartianského obránce Rineše nahradil zmrzlý z Gorníku Zabře. 50 zemí, včetně Česká a Slovenska, vyzvalo Rusko v příměří ve válce proti Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Lavrov ale uvedl, že Moskva boje nezastaví. Obchvat u Libic zakončí v Královéhradeckém kraji dálnici D35, vedoucí od Hradce před Hořice k Jičínu.
2: Stavět ho bude polská firma. Navazující úsek z Ulibic do Turnova v Libereckém kraji, který vede přes Český ráj, nebude ředitelství silnic a dálnic stavět jako dálnici, ale chce ji vybudovat jako přeložku té současné. Luboš Dvořák, Jičín.
1: Pozorovatelé OBSE letos poprvé za víc než 20 let nedostali pozvání ke sledování voleb do amerického kongresu. Listopadové volby rozhodnou o tom, zda si republikáni udrží většinu. A nakonec Seznam.cz odmítl informace, že se stal obětí ransomwareového útoku Medusa Locker. Uniklá data podle firmy patří jiné společnosti, která používá e-mailové služby Seznamu. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Rádio.

Vysací zámek, jejich dopravní značky, tedy kapela ukrytá v dnešní detektivce a odměna v podobě muziky ještě nějakých 15 minut nám na vysáče zbývá po tom, co jsme prolomili to, že tahle ta kapela je ukrytá v detektivce. Kdyby ani ta Ivana Andrlová a s životem na zámku nepomohla v detektivce, měl jsem ještě jednu nápovědu, a už by to podle mě musela propálit úplně celý.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se, býťáci, podívat k aktuální dopravě a k tomu, co mi tady hlásíte teď takhle. Řekl bych ještě po ránu, 3:50. Karviná, Nádražní ulice, tam je čerstvá dopravní nehoda, s tím počítejte. Vyšetřuje se taky na Praze 2, Věčné ulici, tady máme hlášku o dopravní nehodě, zřejmě taky dvou osobních aut. Další místa jsou třeba Kraslice na Sokolovské ulici, Československé armády, tam máme karambol. 430. příjezd do Vyškova, ten je přicpán nehodou a vyšetřováním, taky příjezd do Studenky z té strany jakože od Jičína Nového, tam byste měli projíždět s opatrností, a na silnici 232 pak opatrně na úrovni újezdu u Svatého kříže, to jsme na Rokycansku, i tady se vyšetřuje, i tady se překáží, i tady ta doprava může váznout, buďte tedy opatrní. Všem šťastnou cestu!
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
2: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
1: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
2: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
1: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
2: Nemocnice Dačice.
1: Nemda.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost, od severozápadu v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku. Občas zaprší, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i mraku. Teploty 13 až 17. Zítra oblačno až zataženo, místy ale přechodně i polojasno nebo skoro jasno, zejména ráno a dopoledne v jihozápadní polovině Čech. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou i mlhy. V severovýchodní polovině území, hlavně na horách, ojediněle slabý déšť. Večer od západu ubývání mraků, teploty 13 až 18, na horách kolem 10 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisté Ostravy ovládli dohrávku třetího kola domácího poháru. Na stadionu druholigového Kladna zvítězili po prodloužení 2-1. Hokejisté Liberce se dnes znovu představí na východě Čech, pokračuje sportovní redaktor Petr Plintovič.
5: V úterý Liberec vyhrál na ledě úřadujícího mistra z Pardubic. Dnes se pokusí zaskočit dalšího východočeského soupeře. Od 18 hodin hrají Bílí tygři na ledě Hradce Králové. Zbývajících 6 zápasů čtvrtého kola hokejové Tipsport Extraligy je na programu zítra.
3: Prodloužený víkend bude převážně slunečný a postupně se oteplí. V pondělí, kdy je státní svátek, mohou odpolední teploty vystoupat až na 25 stupňů. Advokát Tomáš Matoušek si za pokus o vraždu souseda definitivně odpiká 13,5 roku vězení. Jeho dovolání odmítl nejvyšší soud, takže trest je pravomocný. Matoušek tvrdil, že souseda pobodal v nutné obraně. A nakonec 3 Mercedesy 3D S dorazily do Prahy při cestě kolem světa dlouhé přes 60 000 kilometrů. Během několika měsíční výpravy projeli 6 kontinentů a navštívili 140 míst. Z Prahy pokračují přes Polsko zpět do Stuttgartu, kam mají dorazit v polovině října. To byl přehled zpráv, po něm Black Sabbath.

0: Lesu zdar! Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a jsme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost. Trefí.

To byli Leguáni z Doma Žlic tady u nás na beatu. SP25 dohráli, je 10.18, Standa Rubáš přeje příjemné čtvrteční dopoledne s tím, že odpoledne to pro mě znamená naložit všechno podstatné a potřebné, abychom zítra bez tebe s tebou se mohli potkat v Ostravě, protože tam míří naše automobilní studio a zabrzdí to celé v ostravské pobočce Bikers Crown. Tedy, kdyby někdo chtěl adresu, Friedlandská 3375/7, tam nás najdete, na webu Beat k tomu najdete mapu a co se tam bude dít, už dobře víte, ale klidně vám to zopakuju. Budeme vysílat přímo z místa z Bikers Crown v Ostravě, budeme si povídat o všem možným, budeme si hrát muziku, vezmeme sebou nějaké ty dárky, včetně moudrého Mauricia, což je malá kulatá 3D samolepka na motorky, tak to tam bude určitě k získání pro ty, kteří se zastaví, tak si ji tam mohou vyzvednout a ještě k tomu přibude spousta dalších kratochvílí. Důležitý je ten čas, mobilní studio vysílá od 12 do 14 hodin, chvilku se staví, chvilku se bourá, máme hromadu času na to, abychom se potkali, abychom se obdarovali a udělali si příjemný pátek v Ostravě právě v Bikers Crown. Berte to jako moje pozvání vlastně na poslední chvíli, protože až se dneska rozloučím, tak znovu se budu vítat až zase z Ostravy právě zítra v poledne. Na webu Beatu najdete všechno potřebné, tak si případně zkontrolujte, že máte stejnou dojezdovou destinaci jako já, abychom se zítra mohli potkat. Adresa je www.radio.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Většinové sporty na rádiu Beat.
1: Šipkař Karel Sedláček vyhrál turnaj Players Championship v nizozemském Hertogenbosche a postaral se o vůbec největší úspěch českých šipek. Jako první Čech se dostal do finále turnaje této úrovně a v něm porazil Angličana Williamse 8-7. Florbalistky Tatranu Střešovice porazily v úvodním čtvrtfinále poháru mistryň švýcarské šampionky Wizards Bern Burgdorf 5-4. Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil v polském Řešově v závodě seriálu Speedway European Championship pátý se ziskem 9 bodů. Zvítězil Polák Vorina. Poslední závod evropského šampionátu se pojede 2. října v Pardubicích. Duatlonovými mistry republiky se v Žamberku stali Jakub Marek a Katrin Sásová. Hlavní závod tvořilo 5 km běhu, 20 km na kole a závěrečné 3 kiláky běhu. Florbalisté Liberce ovládli dohrávku 2. kola Superligy v Ústí nad Labem 9-3 a získali první body v sezóně. Ústí na první body dále čeká. České házenkářky prohrály na úvod přípravného turnaje o štít města Chebu s norským B-týmem 30-38. Zítra se utkají s Polskem. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

Rolling Stones na beatu, Angry máme za sebou, je 10.47 v kalendáři, svítí dneska Jaromír, což připomínám, ono se to hodí, taková připomínka zvlášť pro ty, kteří to zazděli a mají Jaromíra dneska nějakého někde v cestě, tak prosím pěkně, Jaromír je oslavenec, pokud od rána hledáte kukačku a nemůžete ji najít, bude to tím, že už zřejmě Frankla v mysliveckém kalendáři, je totiž dnešku velmi jasně napsáno, odlétá kukačka obecná, to taky je informace, která by nám neměla zapadnout. V hospodě se to večer bude hodit.

Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bídňaci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: na rádiu Beat. AC/DC dohráli právě teď, myslím, říkal mi právě teď, myslím tím za 2:11, to znamená, že vám já můžu slibovat další muziko, dáme Kaťáky, Keta, Stevense, Bon Jovi, taky vám ale můžu slibovat Petra Šimáčka pro dnešek naposledy s čerstvými zpravami a taky můžu zmačknout tenhle ten čudlik.
1: Beaťáci na čtyřech kolech.
0: Ano, správně, je to čudlík dopravního typu, abychom se řekli, jak to aktuálně vypadá na silnicích v regionech Beatu. Třeba Kožák se hlásil.
2: Prosím tě, 602 z Jihlavy na Velký Meziříči, přímo ve Velký Meziříči, z kopce dolů, pumpy u benzinky, havárka, 5 aut v sobě a je to tam neprůjezdný teďka, jo. Pobíždí se to sice přes pumpu, ale blbě, jo. A je to úplně čerstvý teďka, jo.
0: Tak s tím počítejte, býťáci. Další je D0, kilometr 10 ve směru Ruzině D7, tady tím směrem. Na úrovni z Braslavy počítejte, že je dopravní nehoda, která nám komplikuje průjezd. 481, příjezd do Husicka od Vsetína, tam je hlášena dopravní nehoda. Taky na trojce na úrovni Tábora se vyšetřuje v Liberci v Boční ulici. Máme jeden karambol hlášený. V Nové Pace na Jičínsku, v Čílově ulici, tam se vyšetřuje taky, a v Budějovické ulici v Písku. To vypadá velmi podobně, samé takovéhle drobné ťukance, které ale člověku můžou trošku zkomplikovat ten jeho život na silnicích. Jedete-li do Prahy po D5 už od Leděnice, je poměrně husto a pomalo. Včera jsem projížděl tímto úsekem taky, takže vím, že za to můžou ta dopravní omezení, která tam jsou nejenom na D5, ale i na okruhu. Tady počítejte, že ztratíte nějaký ten čas. A na Hradecké dálnici se nám to tak nějak dost pomaluje před Chlumcem nad Cidlinou, za prvé dopravní omezení, za druhé ťukanec v něm, i tady strávíte nějaký čas v koloně, tak sváču sebou anebo vyjeďte později, všem přeju šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku. Občas zaprší, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i mraku. Teploty 13 až 17. Zítra oblačno až zataženo, místy ale přechodně i polojasno nebo skoro jasno, zejména ráno a dopoledne v jihozápadní polovině Čech. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou i mlhy. V severovýchodní polovině území, hlavně na horách, ojediněle slabý déšť. Večer od západu ubývání mraku, teploty 13 až 18, na horách kolem 10 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Basketbalistky KP Brno prohrály v semifinále kvalifikace Evropské ligy s Flames Karolo 81-101 a o postup do soutěže si nezahrají. Žabiny Brno podlehly Červené zvězdě Bělehrad 69-75 a čeká je Evropský pohár. Basketbalisté Slavie deklasovali v utkání druhého ligového kola Opavu 114-81. Vysoké výhry zaznamenaly také Pardubice, Ústí nad Labem a Písek. ŘSD chce během příštích 15 měsíců zahájit stavbu téměř 91 km nových dálnic. Kromě toho plánuje stavbu více jak 50 km silnic první třídy a zvýšení kapacity na dalších 13 km dálnic. Více o aktuální situaci mluvčí ředitelství Jan Riedl.
2: Aktuálně je ve výstavbě 266 km dálnic a silnic první třídy, to jsou především obchvaty měst a obcí. Vládou schválený rozpočet zároveň umožní zahájit další stavby, například dálnici D52 z Pohřelic na Mikulov a dál na Rakousko, nebo D55 mezi Napajedly a Babicemi. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu nebo i středočeské dálnice D3. Tam už na obou stavbách běží výkupy pozemků.
1: Dnes podmíněně propustili Tomáše Čermáka, odsouzeného za podporu a propagaci terorismu. Ve vězení si odpykal víc než polovinu z 5,5 roku dlouhého trestu. Nyní má 4letou zkušební dobu. Čermák během covidu vyzýval třeba k převzetí moci nebo vypálení senátu. Praha oficiálně dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na výstavišti. Oprava trvala víc než 4,5 roku a vyšla na zhruba 3 miliardy korun. To byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne. Dáme si Bon Jovi.

mají děti kde hrát. To bezesporu i po roce 2006. Je 11 hodin a 18 minut, s vámi je Standard Rubáš, přeju příjemné, zatím furt ještě čtvrteční dopoledne, tady od nás Beatu. Než pustím muziku, tak přihodím pozvánku na Radio Beat Live, tedy takový cyklus vozící rockové legendy sem k nám naživo. Tentokrát bohužel naposledy a o to větší možná pozvánka to je, abyste to nenechali si proklouznout mezi prsty, protože je dost možné, že pokud teď neuvidíte živě Juraja Heap, tak už je neuvidíte nikdy, protože oni se loučí. Oni se loučí v rámci své The Magician's Farewell Tour s tím, že úplně do duchu nepůjdou páni, říkali, že až to celé dojedou, takže jako reálně hrozí, že by sem tam někde vystoupili, ale v rámci samostatných koncertů turné už v plánu nemají napříč celým světem, protože to je přeci jenom nejen, že dneska už extrémně nákladná záležitost, ale taky samozřejmě extrémně náročná záležitost. No a ty poslední dva koncerty kapely Juraja Heap v rámci Radio Beat Live proběhnou 29. října v Ostravě v aule Gong. Tam se můžete vypravit, o den později se pak můžete vypravit do pražského O2 Univerza. 30. října je zarezervován termín pro kapelu Juraja Heap právě tam. Co tam budou hrát? No úplně do playlistu nekoukám a nevidím jim pod ruce a do karet, ale bude to 100% průřez celou tou dlouhou skvělou kariérou téhleté kapely. Já se na ten koncert velmi těším.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Bob Dylan na rádiu Beat a jeho I Want You, ta je právě teď za námi. Chystají se Queen, chystá se Olympic, chystají se i ti Scorpions, kteří dneska byli jedním z typů v detektivce tady na Beatu, ale nebyli tím správným typem a zítra taky nebudou tím správným typem, protože zítra detektivka vůbec nebude. Je pátek a tím pánem bude pořad rockerová rána. Nebo chcete-li rockerovo ráno, to skloňování necháme na vás. Zcela jistě, ale můžeme tvrdit, že pokud jste ještě neslyšeli o projektu Tři tváře roku, tak zítra o něm uslyšíte a přijdou to představit dvě tváře roku z tohoto projektu. Miloš Dodo Doležal taky je a Kronek, oba dva budou živě zítra ráno v 9 tady ve studiu společně s Jirkou Roglem, tak si tohle povídání nenechte ujít.

Dobre, Scorpion sa k tomu všemu ešte navíc taký naživo. Can't live without you je práve teď za námi. 11.37 přesný čas, to je tak akorát, abychom si slíbili Phila Collinse. No a hned potom nejaké dopravní informace. Pokud máte nejaké čerstvé dopravní informace, býťáci, tak teď je správná chvíle, abyste se ozvali sem k nám do studia 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je to tak, blíží se 12. Náš Casanova už taky vylezel z kanafasu, tady můžu vám slíbit Pepu Lábuse a přehled dne, zpravodajský přehled dne, který přijde za malou chvilku hned potom bluzová 12, což pro vás znamená spoustu věcí. Dobře víte, o čem mluvím, buďte ve střehu a mějte telefon po ruce. A pokud nevíte, o čem mluvím, tak máte ještě minutu na to, abyste si to přečetli na webu rádia a být jako tu první zprávu. Teď k dopravě, příjezd do Slavíkova od Havlbrodu, tam je hlášena havárie dvou osobních aut. Na 27. příjezd do Třemošné od Plzně, i tady to blokuje nehoda dvou osobáků, vyšetřuje se v Rožnově pod Radhoštěm a na příjezdu od Vsetína a Vytče je tady připsáno, tak tady je nějaká kolona, ještě navíc k tomu asi dvoukilometrová. Podolské nábřeží na Praze 4, tady máme karambol, taky příjezd do Moravského Krumlova po 396. Od Olbramovic tam je prý nějaký karambol, který vám může překážet cestě na 650. Jsou to pak Ludgeřovice ve směru od Opavy. Nehoda dvou osobních aut, počítejte s tím, že tady taky můžete nabrat nějaké zpoždění, protože tady probíhají nějaké práce, které probíhat musí v rámci vyšetřování dopravních nehod. Hradecká dálnice, tam stále ještě je třeba počítat s kolonou, a to na úrovni, řekněme, Žehuni, nebo no asi tam takhle je to podle mapy nejblíž. Za Libicemi nad Cidlinou to začíná a vleče se to někam na Žíželice, protože jsou tu dopravní omezení vylepšená nějakými karambuly, takže tady je kolona, která je poměrně dost nehybná. No a za tradiční předbrněnská v tuhle chvíli začíná někde u Domašova, jedete-li po D1 právě tam, tak i s tím počítejte. Všem šťastnou cestu a v těch kolonách pevné nervy.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně zataženo až oblačno. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. V Čechách lokálně i bouřky. Později odpoledne a večer dojde k ubývání srážek a místy i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů. Zítra se mírně oteplí, hlavně na horách ojediněle slabě sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Fotbalisté Ostravy ovládli dohrávku třetího kola domácího poháru. Na stadionu druholigového Kladna zvítězili po prodloužení 2-1. Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia udělal už 7. vynucenou změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněného spartianského obránce Rineše nahradil zmrzlý z Horníku Zabře. Prodloužený víkend bude převážně slunečný a postupně se oteplí. V pondělí, kdy je státní svátek, mohou odpolední teploty vystoupat až na 25 stupňů. Soud dnes začne projednávat žalobu Seznamu na premiéra. Firma tvrdí, že Babiš o ní a jejich médiích opakovaně šíří nepravdivá tvrzení, žádá stažení některých příspěvků, zákaz jejich dalšího šíření a omluvu. Babiš za výroky o tom, že firma dluží na dani miliardu, stojí. Cenu Jaroslava Seiferta letos získal básník J.H. Krochovský, patří k nejvýraznějším autorům pražského undergroundu a za posledních 20 let vydal přes 10 básnických sbírek. 50 zemí, včetně České republiky a Slovenska, vyzvalo Rusko k příměří ve válce proti Ukrajině. Ruský minister zahraničí Lavrov ale uvedl, že Moskva boje nezastaví. Spojené státy pozvou ruského prezidenta Putina na prosincový summit G20 v Miami. Americký minister zahraničí Rubio uvedl, že setkání by mohlo být příležitostí k jednání o této válce. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

0: Bluesová dvanáctka na beatu za námi. Krásně to vyšlo. Je 12.05, za námi je muzika nazvaná Let Me Breathe, taková trošku jiná podoba a poloha blues s krásným hlasem zpěvačky, která se říká Geneva Magness. No a důležité je, že propojený to je všechno dohromady, tak jak jste tento týden zvyklí. Takže i během téhle dvanáctky se telefonovalo sem k nám do beatu na 210 32 33 34. Standard Radio Beat.
1: Dostanu tady Petěn ze Šumperka, volám do bytové dvanáctky.
0: Hergo, tak ty to budeš mít přes ulici v podstatě.
1: No, přes město, ale to je v pohodě.
0: No jo, tak to brdělo. Tak to je dobrý, protože ano, voláš ze Šumperka, pojď do Šumperka. Datum už je jasný, pro tebe ještě jasnější, protože ty máš těch dat několik, zatímco v pondělí, který ve středu se rozdávaly vstupenky jednodenní, tak dneska já už tady pro tebe mám celofestivalovou permici na Blues Alive, to znamená 12, 13, 14 listopad v hodnotě 6,6 tisíce korun. To je celá hezký dárek, viď?
1: To je krásný, to děkuju.
0: Hele, jak seš na tom ty z blues obecně a z Blues Alive třeba taky? Byl jsi na minulých ročnících, protože to v Šumperku není poprvé?
1: Jo, už jsem párkrát byl, vždycky, když to časově vycházelo, tak jsem začal.
0: Super, no tak paráda, tak tentokrát to máš úplně zadáčo. Dokonce i ta muzika, která teď hraje, tak je pro tebe takovou cestičkou, protože Geneva Magness uzavírá ten program, jestli se nemýlím, páteční 13. na House Stage, takže to, co jsme si dali dneska jako bluesovou dvanáctku, tak je zároveň pozvánka na Blues Alive do Šumperka. Já ti gratuluji.
1: Jo, děkuju.
0: Vydrž mi na drátě, domluvíme předání.
1: Jo, jo.
2: Když blues, tak festival Blues Alive, 30. ročník. DK Herel, Geneva Magness, Luther Dickinson a další živě v Šumperku. Od 12. do 14. listopadu. www.bluesalive.cz

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a zveme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost.

jsem hrál, ty jsi hrál, my jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, vaše taky hrál, na cimbáli, my jsme hráli, vy jste hráli, všichni myši tancovali. Na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, on za taky hrál, na cimbáli, my jsme hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Na cimbáli tancovali, na cimbáli tancovali, všichni myši taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To byli Eagles na rádiu Beat. Jejich Lion Eyes máme za sebou a jistotu v tom, že příští týden si Eagles jako půlnoční album nepustíme, protože ta kapela a její název začíná na E a navíc zahraniční. A my budeme hrát někoho otce a navíc našeho, protože tak je postavená aktuální anketa, ve které vybíráme vedoucí tron s albem Radegast, za nimi jsou Collegium Musicum s albem Continuo a za nimi vše ostatní. Vším ostatním myslím CAK Vokál s generací, České srdce s albem Náměsíčnej, Civilní obranu se zlatou deskou a také The Cell, ještě ze starých časů s Davem Gorem za mikrofonem s albem Are You Ready. Tak takhle vypadá ta šestice na beatovém webu, vystavená, ve které ještě zdaleka není všechno uzavřeno. Teď jsem přečetl průběžné výsledky, ale je čtvrtek a do neděle daleko. Kdo nehlasoval, zahlasuje a celé to může vypadat úplně jinak.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Litiové akumulátory elektromobilů nestárnou úplně rovnoměrně. Jednotlivé články se mohou lišit v důsledku výrobních odchylek, kvality surovin, uspořádání teplotních podmínek a provozního zatížení. Některé proto ztrácejí kapacitu rychleji nebo u nich dřív roste vnitřní odpor. To postupně omezuje výkon i životnost celé baterie, i když zbylé články ještě mají dostatečnou kapacitu. Životnost celého akumulátoru je kvůli těmto výkyvům u osobních aut o 17,7% kratší a u autobusu o 22,8% než průměrná životnost samotných článků.
0: Vítoskop.
1: Astronomové potvrdili existenci planety Elias 2/24b, která je mladší než 1 milion let. Je to nejmladší zatím potvrzená exoplaneta, tedy svět, který se stále formuje v protoplanetárním disku plynu a prachu kolem mateřské hvězdy. Jejich hmotnost se pohybuje v rozmezí 1,9 desetin až 4 celé hmotnosti Jupiteru. Systém se nachází přibližně 450 světelných let od Země.
0: Vítoskop.
1: Pařížská prokuratura zahájila trestní vyšetřování v souvislosti s podezřením ze sexuálního obtěžování pomocí tzv. Chytrých brýlí. Francouzský úřad pro ochranu osobních údajů obdržel několik stížností ohledně jejich používání na pracovišti. Po celém světě přibývají zprávy o lidech, kteří brýle s kamerou používají k natáčení a obtěžování cizích lidí na veřejnosti i v zaměstnání. Záběry pak bez souhlasu aktérů končí na sociálních sítích. Vítoskop je v závěru. Po něm si poslechněte další rokovou pecku. Na rádiu Beat.
0: Beat, Beat u nás. Rádio Beat.

Žízeň, nebo jak chcete, můžete tomu klidně říkat žížeň. V každém případě kabát tady na beatu ve 3/4 na 1 dohrála tahle muzika. Do konce hodiny zvládneme ještě Powerplay a Highway Star, dáme Matt the Hoople, All the Young Dudes a taky se zeptáme, nebo já se spíš zeptám, jak to vypadá v dopravě v regionech beatu. Řekněte beatáci, dejte vědět třeba přes apku nebo po telefonu, to je jedno, v každém případě po Deep Purple tady bude velký odpolední dopravní přehled, tak pokud máte nějaké postřehy do něj, budu za ně moc rád.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bídňáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Zpět na silnice Víťáci. Pojďme se podívat, jak vypadá teď už odpolední doprava. V poobědě se trošku sklidnila. Jak teda kde? Když pojedete po D8 na Prahu, postojíte od Panenských Břežan, protože úzdy P1 dopravní nehoda Učakovec druhá ve směru na Prahu, takže tady počítejte, že průjezd lehce vázne. Tradiční je potom takovéto zpomalení před Šmejkalkou ve směru z Prahy na Brno. To platí i dneska takhle v odpolední, no a před Brnem samotným už od Domašova. Je to poměrně takové pomalé, vylepšené nějakými ťukanci, hlavně tím deštěm, který hlásíte nejenom tady z D1, ale vůbec z různých míst v republice. Myslete tedy na správné osvětlení, ať jste v tom bordelu vidět. Co mi hlásíte dál je Březová, u Sokolova, Havířská ulice, nehoda dvou osobních aut. S tím bych počítal, tam se vyšetřuje. Další jedna je Cínovecká v Praze, tam se vyšetřuje další dopravní nehoda. Na 8:30 na příjezdu do Štoku od Havlbrodu máme hlášenou dopravní nehodu a v Praze v Myslíkově je potom další jedna taková. Na Praze jedna nehoda dvou osobních aut. Probíhá vyšetřování, tím pádem je překážení, tím pádem projíždějte prosím velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
2: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
1: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
2: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
1: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
2: Nemocnice Dačice.
1: Nemda.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo. V Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera dojde k částečnému ubývání srážek a místy bude i polojasno. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Už zítra startuje nadcházející ročník basketbalové šance ŽBL ligy a přináší velkou změnu. Celá sezona vyvrcholí takzvaným superfinále, jedním utkáním, které rozhodne na neutrální půdě v Jihlavské horácké aréně o titulu. V dosavadním systému se finále hrálo na tři vítězné duely. České letouny JAS-39 Gripen v noci startovaly z Pardubic, aby v rámci Combat Air Patrol hlídkovali nad Polskem při protivzdušné obraně států NATO. Dnes o tom informovala česká armáda. Stroje byly aktivovány v rámci alianční spolupráce. Podle armády pomáhali střežit nebe nad Polskem. Byli připraveni reagovat na případné ohrožení vzdušného prostoru spojeneckého státu. Česká policie svým šetřením nezjistila, že by mezi oběťmi amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byly i ženy z České republiky. Dnes to uvedl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté se věcí zabývali v rámci mezinárodní spolupráce, a to hlavně z úřady Spojených států. Rusko připravuje dronové útoky v Evropě, ale tentokrát se zaměří na středomořské země. Podle tvrzení deníku El Mundo o tom informovala evropské státy americká CIA. Před možností ruského útoku na jejich území prý byly varovány vlády Španělska, Francie a Itálie. To byly zprávy. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Rádio Beat. Klasik rock. Klasik rock.

Když se vypravíte na internety a dáte si adresu www.radimhladík.cz, tak zjistíte, že jste najednou na rozcestníku, který vás může vzít třemi směry. Jeden ten směr vede ke knize o Radimu Hladíkovi, druhý ten směr vede k dokumentu o Radimu Hladíkovi. Mimochodem na našem beatovém webu máte i o tom dokumentu nějaké povídání a nějaké ukázky a videa. No a jeden ten směr vede k turné 2026, tedy velkolepým koncertům, které chystají kluci z Blue Effectu právě jako vzpomínku na Radima spojené s novou syntézou a spoustou dalšího. A to je to, o čem chci mluvit, protože Blue Effect teď dohrál s Leškem Semelkou Eldorado, no a vy si můžete muziku Blue Effectu, i když samozřejmě bez Radima, ale se vzpomínkou na něj užít naživo i v letošním roce. Na konci, v prosinci, je to celé naplánováno, třeba na prvního. To se hraje v Ostravě v baráku, druhého Sonoklub v Brně, 9. prosince Archa tady v Praze, 14. Šiříkovka v Plzni a 15. a potom v Hradci Králové ve Filharmonii. Tam se můžete vypravit na kapelu Blue Effect. Už brzy si tady s klukama z Blue Effectu rozebereme nejenom tohleto turné, ale já vám to říkám takhle s předstihem, ještě než přijdou do zpovědnice Dana Kohouta, aby vám případně neutekly vstupenky na některý z těch koncertů, protože jsou koncipovány v podstatě poměrně komorně a jsem si naprosto jistý, že až dojde na ty koncerty, tak žádný předprodej a žádné volné vstupenky už nebudou. Tak pokud chcete být u toho, tak si je splašte včas.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Připravili Pink Floyd na rádiu B-Take, jen do Breaking the Wall. S touhle muzikou jsme se dostali až skoro k půl. Půl druhé, myslím, samozřejmě za 3 minuty bude platit tenhle ten čas. Já už tady chystám na další minuty, třeba Ram Jam a Black Betty, dáme Jamesa Browna, dáme Slade, Come on Feel the Noise, a kdo má rád českou muziku, ten se zase třeba v příští půl hodině může těšit na Vítkovo kvarteto.

To byli Slate na rádiu Beat a jejich Come on, Feel the Noise. Muzika dohrála, je 13.43 a já se tak zamýšlím, když jsem naposledy byl v Ostravě, tak pamatuju, že vzduch byl lehce slaný a na jazyku brněl, to prý už tam dávno neplatí. Zkontrolujem to zítra. Zítra totiž v Ostravě máme býťácký sraz a to v Bikers Crown. V ostravské podbočce nebo prodejně Bikers Crown od 12 do 14 hodin svítí a vysílá naše mobilní studio, je to na Friedlandské 3375/7 a vy, býťáci, jste tam všichni zváni. To je ta základní informace, kterou potřebujete znát. Dodám k tomu, aby to nemátlo, když říkáme Bikers Crown, takže to není jenom o motorkách, ono totiž taky v Bikers Crown není všechno jenom pro motorkáře, takže přijeďte klidně na kolech, klidně autama, klidně MHD, klidně přijďte pěšky, máte-li to blízko, v každém případě budete vítáni. Nejenom, abyste si prohlídli, jak to Bikers Crown vypadá, ale abychom si taky poklábosili o muzice, abychom si mohli nějakou tu muziku zahrát, abychom si rozdali nějaké ty dárky, třeba samolepky, kdo je nemá, může si o ně napsat, to může, ale zároveň se pro ně může taky zastavit. Zítra třeba v té Ostravě to bude skvělá příležitost, abyste se ukázali a abychom spolu probrali něco, co se týká muziky a rádia a podobně. Na webu Rádia Beat je pořád ještě mapa a pořád tam bude pro ty, kteří by nám bloudili a nemohli by tu Friedlandskou najít, ale myslím si, že to nebude úplně těžký úkol. A parkovací místa, ty jsou předtím taky, to už v té mapě je celkem vidět, že se tam vejdeme úplně všichni. Tak doražte v hojném počtu.

0: Dire Straits na rádiu B dohráli a Jirka Rogl už tady zase není, ale byl tu, prohnal se studiem, takže vás můžu nechat v dobrých rukách právě Jirky, který se postará o dnešní odpoledne tady na beatu. Počínaje hodinou Tupláku, ta startuje za malou chvíli, hned po zprávách dvojicí písní od kapely Van Halen a Dubali, ta zítra se vidíme a slyšíme v Ostravě.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Takhle, ještě než půjdu balit, pojďme se podívat na dopravu, protože tu jsem tady ještě pochystal nějakou. Třeba z Prahy 8, z Liberecké ulice, kde dopravní nehoda blokuje dva jízdní pruhy, což se samozřejmě na průjezdnosti vždycky musí odrazit, tak s tím počítejte. Nehoda je taky na 55. u Břeclavy, tam se vyšetřuje, to mi tady hlásíte, mělo by to snad být osobní auto a motorka, takže předpokládám, že to bude nehoda se zraněním, takže to vyšetřování zabere nějaký delší čas. Hluboká nad Vltavou nádražní ulice. I tady se vyšetřuje ťukanec dvou osobních aut na 52, počítejte ve směru Bohořelice Brno, tak v podstatě tady už je to Brno, když řeknu kilometr 3,9, že je nějaký karambol, který vyžaduje asistenci a dopravní omezení. No a z 20 hlásíte Předotice v okrese Písek. I tady máme hlášený nějaký ten karambol, nějaké to vyšetřování, nějaké to překážení. Někdo tady ještě byl, tady Honza, ten psal z hradecké dálnici, z toho 53. kilometru, kde jsme zmiňovali, že krom toho, že je dopravní omezení, že tam jsou taky ťukance, tak píše, že kamiony se už začaly po té ranní nehodě hýbat, v levém pruhu stojí dodávka na blikačkách. Jestli neměl co dělat v levém pruhu a otřel se o kamion nebo má jiný defekt, to netuším, stojí v téhleté zprávě. Pro vás to znamená, že ta kolona, která se utvořila někde na úrovni Libice nad Cidlinou, Chlumce nad Cidlinou, takže řídne, rozjíždí se, ale nebude to na 130. Už jenom proto, že tam jsou dopravní omezení, počítejte s tím. Nicméně ano, v dopravní mapě, té mojí, to z červené barvy změnilo se na žlutou, takže to hlásí, že situace je tam veselější. Všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně zataženo až oblačno. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. V Čechách lokálně i bouřky. Později odpoledne a večer dojde k ubývání srážek a místy i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů. Zítra se mírně oteplí, hlavně na horách ojediněle slabě sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Dalibor Svrčina po úspěšné kvalifikaci skončil na tenisovém turnaji v Changchou v prvním kole po prohře 6-7 a 4-6 s Renkim Hirakatou. Na Australana japonského původu nestačil ani na třetí pokus. V Číně tak nezopakuje účast ve čtvrtfinále, kde byl před rokem na okruhu ATP poprvé. Návrh koalice na zmrazení platů politiků do roku 2030 prošel prvním čtením ve sněmovně. Původně měl být projednán zrychleně. Opoziční kluby, které chtěly k návrhu přikládat připomínky, to ale zablokovaly. Diskuze se o něm skoro nevedla. Návrh teď projedná ústavně právní výbor sněmovny. Studený vzduch přinesl do České republiky i první sněžení této sezony. Na sněžce se objevil slabý poprašek. Sněžení je vidět na webkamerách a potvrzuje ho i polská meteorologická stanice. Objevilo se kolem 12. hodiny, kdy před přeháňce teplota klesla k nule. Už během dopoledne se objevoval déšť se sněhem. Polsko pokládá požár, který včera večer propuchl na pozemní stanici satelitní internetové služby Starlink v centrální části země za úmyslně založený s cílem vyřadit službu z provozu. Informoval o tom agentura Reuters, která se odvolává na polského vicepremiéra Gawkowského. Ten věc označil za sabotáž a prvek hybridní války a zdůraznil, že systémy jsou v provozu. Stanice poskytuje spojení pro celý region, včetně Ukrajiny. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Not Enough a Jump, to byly dvakrát Van Halen, nebo kdo chce Van Halen, na beatu. No a dobrou zprávou budiž, že poslední basista téhle kapely a především syn Eddieho, Wolfgang Van Halen, vyráží na evropské turné, zahraje v listopadu v Hamburku, v Kodani, v Oslu, Stockholmu, Berlíně a co je důležité, 15. také v Praze, tady v Lucerna Music Baru, ta jeho kapela se jmenuje tak, jako byla první Eddieho kapela, tedy Mamut, s doplňkem tedy WYH, tedy VVH, takhle je to tam hezky ty písmenka, zkrátka Mamut v Lucerna Baru Van Halen. No a my jsme takhle krásně od podlahy odstartovali tu dnešní hodinu tupláků. 16 minut po 14. hodině je tu už spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl a pokračujeme dvojicí písní populárních The Spencer Davis Group, což prosím pěkně byla britská rocková kapela, která vznikla v roce 1963 a jejím zakladatelem byl již podle jména právě Spencer Davis, ale zásadní postavou byl samozřejmě třeba i Steve Winwood. Začneme tím asi největším hitem Gimme Some Lovin' a pak se uvidí, je tu určitě z čeho vybírat.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a zveme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu B.
3: No a teď honem domů na ten náš domácí český, nebo československý ještě rokový píseček a hrdiny další písně v téhle hodině tupláků budou hrabě Drákula, patron Siláků a král Dobráků, Frankenstein a také Barbucha, to medvědí strašidlo a tím pádem je vám, myslím, nad slunce jasné, že další muziku do tupláků budu vybírat z repertoáru a nahrávek Jirky Schellingera a mně se zdá, že jsem tu dlouho nepouštěl skladbu Tornádo, tak tu jí tam tedy šoupnu rovnou jako druhou do páru.

0: The Miracle, to je v pořadí 13. studiové album britské skupiny Queen, ano, to, které bylo vydané 22. května roku 1989, bylo nahráno poté, co se skupina zotavila z manželských problémů Briana Maye a také diagnózy AIDS Freddieho Mercuryho, která již v té době byla kapele známa, leč zatím nebyla zveřejněna. Tohle album mělo původně nést název The Invisible Man, ale 3 týdny před vydáním se podle slov bubeníka Rogera Taylora rozhodli změnit název právě na The Miracle. Jedná se také o poslední album Queen se všemi 4 původními členy vyobrazenými na čelní straně obalu, no a tuplák po titulní skladbě z něj doplním skladbou Dreamer's Ball z roku 1978.
1: Tuplák, tuplák, hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Radio Beat.

Dvakrát Queen tu zazněli na beatu, no a dalším jménem, od kterého si dopřejeme v téhle hodině dvojnásobnou porci muziky, jsou američtí Boston, poproková kapela založená roku 1975, hádejte kde? Ano, správně, v Bostonu, a Morden a Feeling, to je její velký hit z dob největší slávy, no a tu dvojku, tak to ještě musím vybrat, ale

0: koukám, že by mohla být o trochu méně frekventovaná. Don't Look Back, co vy na to?
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bídňaci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na rádiu Beat.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu Beat.
3: Víťáci, letos v prosinci tomu bude rok, co ve věku 75 let zemřel Christopher Anton Rea, anglický rockový a bluesový zpěvák, skladatel, kytarista, hudební producent, známý svým charakteristickým chraplavým hlasem a hrou na slide kytaru a také spíš tedy pod kratším jménem Chris Rea. Před dopravou a zprávami Pepi Lábu se na něj vzpomeneme dvojici písní Road to Hell a Julia. Ta nám vyjde přesně na závěr téhle dnešní hodiny tupláků na beatu.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: První zprávu mám z ulice 3. nebo z třídy 3. května ve Zlíně. Olej na vozovce je tu a tím pádem se tu střetly dva osobáky. Tahle nehoda se obešla naštěstí bez zranění, ale na místě jsou složky IZS. Na D1 koukneme a tam z 90. kilometru ve směru na Brno máme hlášenou nehodu osobního auta. A pak tady z Jesenice, což je tedy D0, Pražský okruh, na kilometru 80. druhém a půltém ve směru na Ruzyni, kde 7 máme nehodu nákladňáku a osobního auta, policie jede na místo, ale možná už tam i dokonce je. A ještě v ulici Soběslavská, to jsme tedy v Praze, tady u nás, a máme zde taktéž ťukanec dvou osobáků. Víťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude oblačno až zataženo, zejména v jeho západní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se čeká ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: V prvním tréninku na velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 byl nejrychlejší britský pilot George Russell z Mercedesu. Přečel na městské trati o 0,4 sekundy nizozemce Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí byl Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu měl pátý čas, ale trénink z technických důvodů nedokončil. V České republice hrozí postupná ztráta kontroly nad vývojem veřejných financí. Přispívají k tomu slabé příjmy, rozvolněná rozpočtová pravidla i rostoucí výdaje na důchody, zdravotnictví a splácení dluhu. Nepomůže ani hospodářský růst. Varovala předtím Národní rozpočtová rada. Vláda Andreje Babiše přitom na příští rok chystá rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii. Možným původcem hromadné nákazy salmonelozou v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy byla podle zjištění hygieniků prošlá vejce. Onemocnilo 250 lidí. Salmoneloza se zatím potvrdila u 18 z nich. V nemocnici kvůli tomu skončilo 43 lidí. 8 příslušníků amerického námořnictva zařazených do údajné skupiny letadlové lodi USS Abraham Lincoln se od začátku dlouhého nasazení v rámci konfliktu s Iránem podařilo o sebevraždu. S odkazem na dopis šéfa námořnictva americké demokratické senátorce Gillibrandové to dnes napsal zpravodajský web stanice CNN. A je po zprávách, po nich si poslechněte další rockovou klasiku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Krásné odpoledne, Víťáci, je čtvrtek 24. září roku 2026, svátek má Jaromír a 16 minut po 15. hodině je tu spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Ano, Proudy nám dozněly před chvílí a předtím také Ozzy Osbourne. I pro tuhle hodinu tu mám spoustu parádní muziky, Toma Pettyho, Iron Maiden, Kiss, dokonce tu uděláme radost třeba Víťákům, teď nevím, jak se mu to kaliči, nebo jak vždycky píšou, ale zkrátka všem, kdo mají rádi. Kiss, za chvíli si dáme Bruce Springsteena, ale já bych vás teď rovnou rád pozval na zítřek na 9. dopoledne, kdy tady v Rockerově ránu na Beatu přímo živě tedy promluví a také pustí nějakou tu muziku Miloš Dodo Doležal a Jaroslav Albert Kronek, a to proto, že by vám chtěli něco povědět, také vás pozvat na projekt 3 tváře roku, ano, budou to výjimečné koncerty. A protože tu zrovna místo Vejvoďáka, který je mimochodem tedy v Mnichově na tom Oktoberfestu, kde teda určitě nepije limonádu, jak ho znám, tak zkrátka místo něj jsem tady já, a tím pádem bych vás poprosil, nebo dal vám vlastně možnost spíš posílat mi už klidně dneska nějaké zajímavé otázky právě na tyhle dva naše muzikanty, na Miloše Dodo Doležala a Jaroslava Alberta Kronka, bývalého zpěváka Kernu, a já se jich pak zítra na to zeptám, takže můžete mailem nebo klidně přes apku, klidně i SMSky, já si to tady všechno skopíruju, označím a ty zajímavé otázky tedy, což budou doufám všechny nebo většina, tak ty jim zítra, jak když to stihneme, položím, a můžu vám slíbit, že dají určitě do soutěže také nějaké vstupenky na právě na tyhle ty chystané podzimní koncerty těchto tří, teda se teda jmenoval dvě, ale protože jsou to tři tváře roku, tak tam bude vždy ještě jedna kapela do počtu, a tady už je slíbený Bruce Springsteen, čili Boss.

to byly slíbení Kisa, dokonce takhle pěkně naživo, téměř unplugged, nebo tak jako napůl. No a když už jsem vás zval na to včerejší, zítřejší rockerovo ráno, tak vás musím také pozvat do Ostravy. Ano, zítra se sejdeme spolu s vámi u Bikers Crown v Ostravě, jak se píše i na tom našem býťáckém webu radio.cz. Ostrava, nebude to Otrava, na to se vsaďte. Další díl našeho Born to Ride, aneb společného putování beatu po prodejnách parťáka Bikers Crown je tu. Doražte tedy zítra, kdo to máte blízko, nebo i kdo nemáte, 25. září právě sem tedy. Budeme na místě v Bikers Crown na adrese Friedlandská 7 v Ostravě od 12 do 14 hodin. Myslím, že Standa tam bude určitě a kdo tam ještě s ním dorazí, to se nechte překvapit. Takže odtamtud budeme i živě vysílat. Já to budu jistit tady odtud ze studia, tak se těším, co pěkného vyberete za muziku, třeba nějakou takovou zajímavou, kterou úplně vždy tady nemusíme slyšet na beatu, anebo naopak nějakou oblíbenou, kterou právě z rádia být znáte. No a my si za chvíli dáme třeba také ty Iron Maiden a také si poslechneme další pokračování vohnoutí knihy a k tomu samozřejmě nějakou jejich pěknou písničku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 33. Polipsy dědu. Rok 2006. Čte Zemánek.
2: V roce 2006 jsme oslavili 10. výročí naší existence. Dárkem k tomu jubileu byla nová deska a koncert pro 4,5 tisíce lidí v Praze na Výstavišti v levém křídle Průmyslového paláce, který pár týdnů na to vyhořelo. Doteď v nás jsou pochybnosti, jestli jsme při odchodu dobře típli poslední cigáro. Ten koncert byl největší, který jsme kdy do té doby udělali. Měli jsme tam spoustu hostů a taky jsme tam polili šampaňským naši novou už pátou řadovou desku. Jmenuje se Polipsy dědu a nahráli jsme ji na statku Kačiny u Votic, který jsme si na měsíc pronajali, navezli tam aparáty se zvukařem a postavili dočasný nahrávací studio. Statek Kačiny je soustava baráku na kopci v takovém romantickém zapadákově, kde se na loukách pasou ovce. Vlastnili ho sympatický manželé pan a paní Forstovi, z čehož pan Forst býval kytarista u Karla Gotta, takže si bylo o čem vyprávět. Strávili jsme tam celý červenec a nutno přiznat, že to nahrávání trochu bolelo, protože na tuhle desku jsme nebyli moc připravení. Do studia jsme nešli s hotovýma písničkama, ale spíš představou o nich a textů jsme měli taky minimum, takže jsme se na Kačinách docela zapotili. Ten zvukař, co tam s náma natáčel, se jmenoval Jakub a byl to šikovný a super kluk, ale měl s sebou ve studiu i svoji super holku, se kterou byli zrovna v nějaký těžký lásce, takže mu během nahrávání neustále seděla na klíně, líbali se a on do toho zároveň kroutil knoflíkama, někdy i na pultu a my metr vedle nich potili solo. Nikdy se nám to předtím ani potom nestalo, takže jsme z toho byli lehce pav a proto jsou možná ty kytarový solo takový jiný. Odnesli jsme si z Kačin 14 věcí, který smíchal Zdeněk Šikýř ve studiu Hostivař. Pak jsme to odevzdali na vydavatelství a tím jsme splnili smlouvu, kterou jsme kdysi ze Sony podepsali a která byla na 5 desek. Nutno říct, že tam asi byli rádi, protože řešili úplně jiný problémy. A to hlavně ten, že sami pomalu krachujou, protože se vzestupem internetu a možnostma si hudbu stahovat, prodeje hudebních nosičů klesly na naprostý minimum. Šlo o nezvratný proces a proto nejenom Sony, ale i všechny další velký vydavatelství razantně zredukovali své portfolia a z interpretů si nechávali jenom ty největší jistoty, což jsme my samozřejmě zdaleka nebyli. Tu naší pátou desku otvírá písnička Ganga, kterou na koncertech dodnes hrajeme vcelku pravidelně. Obsahuje trochu zamotaný text, který je v podstatě o tom, že jednou po nás zbyde jenom ladička a palička.

Klip na Gangu udělal režisér a výtvarník Honza Krejčí. A je ve 3D animaci, což tenkrát byla v podstatě ještě pořád relativně dost nová technologie. Sfilmovaná byla i písnička Princezny nohy, a to režisérem Zdeňkem Suchým, který polovinu života dělal vedoucího na letním dětském táboře Bartoška, a tak dostal nápad ten klip natočit tam.

už jsem několikrát tady říkal, že mě tohle ohnutí povídání vždy ještě opatřené tou písničkou takhle na závěr moc baví. Já jsem obecně, nebál bych se říct, fanda audioknih, které byly původně vymyšleny především pro nevidomé. No a pak se ukázalo, že se dají poslouchat třeba v autě nebo doma při nějaké činnosti, která nevyžaduje až takovou pozornost. A je poslouchám třeba, já nevím, při upravování fotek. No a na druhou stranu, pokud někdo dává přednost těm knihám papírovým, pěkně voňavým, čemuž taktéž rozumím, tahle kniha s názvem Vohnout 30 svíček na dortu, opatřená je pěkně vtipným takovým barevným obalem, se dá zakoupit samozřejmě i v této klasické podobě. No a my si ty dáme čítrik a možná před dopravou stihneme ještě jedny pěkné Led Zeppelin.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: No a nejdřív tu mám jednu rychlou zprávu z D1, tam je to 88. až 91. kilometr ve směru na Ostravu a zde se tvoří kolony. Na D1 ještě zůstaneme a nehodu máme i na 194. kilometru ve směru ku Praze a ještě jednou tady D1 a to je tedy z Vystrkova zpráva, 91. kilometr ve směru v tom opačném na Brno je neprůjezdná zpěvná krajnice, protože tu havaroval osobní automobil a to tedy jenom jeden. Další zpráva je z Letovic, silnice 365 u obce Letovice, jak jsem říkal, v okrese Blansko, tak i zde máme havárku jednoho osobáku, tím pádem překážku na vozovce. A ještě tady, a to je přímo od vás, z apky Držovice, D640, kilometr 620 ve směru na Olomouc, srážka osobáku s dodávkou a na místě je policie České republiky. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
2: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
1: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
2: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
1: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
2: Nemocnice Dačice.
1: Nemda.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo, zejména v jeho západní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se čeká ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Všechny české lodě postoupily do semifinále mistrovství Evropy ve vodním slalomu. V kvalifikaci v italské Ivrea si z českých reprezentantů nejlépe vedl kanoista Lukáš Kratochvíl, který obsadil druhé místo. Kajakář Jakub Krejčí skončil třetí. Cena nafty v České republice se blíží k rekordní hodnotě z března 2022. Včera stála v průměru 49,52 za litr. Benzin teď stojí 45,91. Dražší byl naposledy v létě 2022. Od minulé středy nafta dražilo o korunu 27 a benzín o korunu 62. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která průměrné ceny paliv sleduje od začátku roku 2005. Česká republika se připojila ke skupině zemí usilujících o ochranu dětí před dopady umělé inteligence. Prezident Pavel se v tomto týdnu zúčastnil jednání vedeného jeho francouzským protějškem Macronem, který stojí v čele iniciativy. Umělá inteligence musí být od počátku svým nastavením bezpečná pro děti. Taková byla jedna z hlavních tezí státníků na jednání koalice pro ochranu dětských práv ve věku AI. Polská armáda změní pravidla pro zásahy proti neznámým objektům ve vzdušném prostoru. V některých případech už nebude nutné, aby pilot stíhačky cíl nejdřív vizuálně identifikoval. Stačit budou údaje z radarů. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: Lesu zdar! Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a jsme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost.

Takže to byl Paul McCartney, 18 minut po 16. hodině, tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a já jsem si tu připravil pro vás nějaké to lupení, vstupenky zadarmo od rádia Beat, a to přímo do pražské rock opery na pozítří, tedy 26. září, je to od 18 hodin, takže pohodička na sobotu na večer. Jsou to vstupenky do pražské rock opery, a to přímo teda 11, sedadla 13 a 14, takže nádhera, býťáci, ten lístek vám pošlu pak, nebo oba lístky pošlu mailem, takže si pro ně nemusíte nikam chodit, jenom pak ani nemusíte dokonce tisknout, jenom zkrátka ten QR kód, nebo tady čárový kód, ukážete u vstupu a jste na představení. To se jmenuje Antigona, a aby to nebylo tak úplně jako zadarmo, tak schválně, jestli byste někdo věděli, co nebo kdo to je, nebo byl ta Antigona, aspoň tak nějak přibližně, nemusíte mít úplně encyklopedické znalosti, ale abyste zkrátka věděli, na co jdete, nebo to řekli ostatním býťákům, takže co nebo kdo je to Antigona, a nejlepší asi, abyste mi to zavolali na číslo 210 32 33 34, já mezi tím pustím Stony a pak třeba možná ještě ZZ Top, a vy zatím klidně volejte, pokud tedy chcete jít v sobotu zadarmo na Antigonu do rock opery.

0: Radio Beat.
1: Ahoj, tady Jarda.
0: Ahoj Jardo, ty voláš kvůli vstupenkám.
1: Přesně, kvůli Antigóně. No.
0: Tak mi to zkus tak nějak popsat, co to teda je.
1: Ale já myslím, že to byla nějaká jako hrdinka, nějaký tragédie starořecký, ale víc potom nevím, jestli to byla nevím, panovnice nějaká.
0: Tak ale thébská princezna to byla, představ si to. Ano, a věděl bys podle koho je ta tragédie?
1: Ty vláho, tak to bych nevěděl. Jmenuje
0: se Sofo.
1: Tak to bude Sofokles. No.
0: Sofokles, viď? Já myslím, že tě to uznám, to je už jako kdyby zvěkcia, že to je, já nevím, co, název limonády nebo tak, tak to bych tě jako neuznal, ale tohle mi přijde dostatečně. Vypráví tragický příběh thébské princezny Antigony, dcery bývalého thébského krále Oidipa, který před zákaz nového krále Kreonta pohřbila mrtvé tělo svého bratra Polynejka. A ty tu máš dva lupeny, máš radost.
1: Super, děkuju má.
0: Koho vezmeš sebou?
1: No, ženu určitě.
0: A už jsi byl v rok opeře?
1: Ještě jsme tam nebyli.
0: Tak to si to myslím, užiješ, sestava je tam dobrá, tady myslím hraje Honzík Toužimský i Kamil Střihavka, teda aspoň co já, když jsem to viděl, tak tam byli oba. Takže mi to nepokládej, napíšu si na tebe kontakt, jo?
1: Dobře, děkuju moc.

No ačkoliv téhle písni zněl jazyk Shakespeareův, měla ji na svědomí naše tuzemská skupina jménem Voči, ano už také letitý hardrockový band. No a já bych vás opět rád pozval na ten náš web radiobeat.cz, kde hned jako první článek najdete ten nadepsaný Vyhrajte Lupenina Blues Live. Ano, tradiční festival tohoto jména bude i letos, a to 12. a 14. listopadu. No a vy můžete být i díky rádiu být u toho, protože tento týden každý den soutěžíme o nějaké vstupenky. Jakmile spustí bluesová dvanáctka, tedy někdy plus minus kolem poledne, musíte zavolat na číslo 210 32 33 34 a kdo se dovolá, třeba ne úplně hned z kraje, necháme to třeba vyvěšené, ale kdo prostě se dovolá, tak ten má nějaké to lupení. Pondělí, úterý, středa, to jste dostali po tedy dvou jednodenních vstupenkách. Dnes, myslím, že Standa vám dal dvě, ty velice cenné permanentky celofestivalové dvě. No a to samé bude ještě naposled zítra, to tady budu já, takže můžete tedy až kolem poledne zazní právě ta bluesová dvanáctka, tak se nebojte a volejte a máte možnost vyhrát dvě velice cenné vstupenky na tenhle festival, na kterém já osobně, ačkoliv mám bluesovou muziku moc rád, nikdy nebyl, většinou jsem tady vždycky v rádiu, ale na druhou stranu všichni přátelé, kdo tam pravidelně jezdí, si tenhle festiválek pohodový nemohou vynachválit. Takže ještě zítra možnost, no a kdo nebude mít to štěstí, vstupenky jsou stále ještě k mání. Třeba na tom našem webu je proklik a tam, když kliknete, tak se můžete podívat, kdo všechno tam hraje, ale určitě tam nebudou Birds a proto si je dáme teď tady na beatu.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží slonoviny.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bídňáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Ahoj, můžu k dopravě?
2: Ano, ano, poslouchám.
1: Prosím tě, od Dobříše směrem na Prahu na D4, nehoda ve Zbužení a úplně nevím, kudy to projet, ale je to tam dost hustý. Jsou tam teda už policajti a hasiči, tak dejte si bacha.
2: Dobře, děkujem, šťastnou cestu.
3: Ahoj, tady Jirka, prosím tě, nevím proč, ale teď se celá Povltavská úplně zastavila. Vypadá to tady podle navigace minimálně na půl, tři čtvrtě hodiny směrem do tunelu, tak asi radši se tomu všichni vyhněte. Díky.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo, zejména v jeho západní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se čeká ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští kajakáři Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák získali na mistrovství Evropy ve slalomu stříbro v závodě hlídek. Trať v italské Ivres jeli čistě a ztratili 58 setin sekundy na vítězné Francouze. Získali tak první českou medaili na tomto šampionátu. Česká republika vyzve na nadcházející Evropské radě k odložení připravovaného systému emisních povolenek ETS 2. Chce tím zabránit dalšímu zdražování pohonných hmot. Dnes to řekl premiér Babiš. Evropa je podle něj neakceptovaná. Paliva u nás dál zdražují a blíží se rekordním hodnotám. Vláda kvůli tomu v pondělí rozhodla o obnovení regulace cen paliv, které ale začne platit až 1. října. Podle Babiše dřív nebylo technicky možné přijatá opatření spustit. Nejvyšší soud znovu otevřel kauzu nakladatelství Naše vojsko za prodej hrnků s nacisty. Vyhověl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která nesouhlasila s předešlým postupem soudů. Útok na australský vládní web potvrzuje, že AI agenti dokáží neřízeně porušovat pravidla. Canberra ujišťuje, že nedošlo k úniku zvlášť citlivých dat, přesto mluví o vážném incidentu. Australská vláda prověří, jestli při napadení vládních serverů AI agentem společnosti OpenAI došlo k porušení zákona. A je po zprávách, po nich si poslechněte další rockovou klasiku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

To byl Santana na beatu, předtím také Gary Moore a Pepa Labus. No a 12 minut po 17. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Následující skladba se v německém originále jmenuje Hier kommt Alex a je velkým hitem tamních známých i u nás, tedy punkerů Die Totenhosen. Náš loufanánek Hagený způsobem sobě vlastním přetextoval a jeho tři sestry v tuzemsku proslavili pod názvem Já jsem Aleš a vy zatím klidně můžete také volat nebo psát, máte-li něco k dopravě.

0: Skinnerd na beatu a zrovna jsem chtěl říct, že tahle jižanská legenda vystoupila nedávno v O2 aréně a teď jsem s hrůzou zjistil, že tam vystoupila 7.7. roku 2025, takže je to víc než rok, trošku to tedy letí. Na tomhle koncertě, tedy kromě toho, že Lynyrd Skynyrd byli skvělí jak jinak, tak vystoupil také co by předskokan Simon McBride, což tedy nejen moc ní vědí, že je kytarista Deep Purple, tady se představil se svým powertriem tehdy, ale teď přijede za chvíli z Deep Purple jako tedy člen téhle kapely. Nicméně na ten koncert Lynyrd Skynyrd a Simona McBridea můžete zavzpomínat, nebo si, pokud jste tam nebyli, si alespoň prohlídnout fotky na našem webu, stále tam jsou, nikdo je nemaže, teď jsem zrovna si na ten článeček s tou fotogalerií najel, no a my se spolu s vámi teď koukneme na dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Takže zase Jesenice D0, 79. až 80. kilometr ve směru k D7, tak tam máme nehodu dodávky a náklaďáků. Policie České republiky je na místě. Na silnici 230 na té u obce Planá, což je tedy okres Tachov, tak zde máme převrácený traktor přímo na komunikaci. Takže velký pozor tam, samozřejmě jak jinak, ale traktor pravděpodobně nepřehlednete. Teď tady máme něco z Pardubic, 37. až 43. kilometr na trase Pardubice Hradec Králové. Máme havárku osobního auta, které tedy to nabořilo do svodidel. A ještě tady mám rychlou zprávu z D8, tam mezi 80. až 91. kilometrem ve směru na Německo máme tvorbu kolon, a to z důvodu uzavřené dálnice na německé straně. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: sporty na Rádiu Beat.
1: Šipkař Karel Sedláček vyhrál turnaj Players Championship v nizozemském Hertogenbosche a postaral se o vůbec největší úspěch českých šipek. Jako první Čech se dostal do finále turnaje této úrovně a v něm porazil Angličana Williamse 8-7. Florbalistky Tatranu Střešovice porazily v úvodním čtvrtfinále poháru mistryň švýcarské šampionky Wizards Bern Burgdorf 5-4. Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil v polském Řešově v závodě seriálu Speedway European Championship 5. se ziskem 9 bodů. Zvítězil Polák Vorina. Poslední závod evropského šampionátu se pojede 2. října v Pardubicích. Duatlonovými

náš úžasný Ivan Král. Před 6 lety bohužel odešel tam nahoru, kamu na obláček. Posíláme mnoho pozdravů a já myslím, že v jeho případě není, myslím, žádným tajemstvím, že byl jedním z mála našich muzikantů, kteří se proslavili nebo zkrátka prosadili i v zahraničí a silný otisk zanechal třeba i v tvorbě kapely americké zpěvačky, hudebnice, spisovatelky a textařky i básničky Patti Smith. V kapele nazvaná zkrátka Patti Smith Group a podílel se i na tom nesmrtelném albu Easter z roku 1978, albu, kde najdeme třeba i ten velký hit Because the Night. No, my si ale teď dáme Black Sabbath a předtím třeba takové Twisted Sister.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: No a nejdřív tu mám takovou velice stručnou SMS-ku, ale já to zkusím nějak trošku rozkošatět. Ahoj, na D1 směrem Praha-Brno na 11. kilometru jsou v sobě 3 osobáky, fronta do 8 kilometrů, nebo do 8. kilometru, tohle nám poslal Honza. D8, tam je to 80. až 91. kilometr, tam jsme tedy hlásili frontu a směrem na Německo a provoz je obnoven, ano, to je ta zpráva. Na silnici 357 a to jsme v obci Libecina, to nám došlo z apky, je to tedy okres Ústí nad Orlicí, tak zde máme v celé šířce vozovky 2 auta v sobě, naštěstí tedy bez zranění, ale průjezd je tam omezený. A ještě tady v Praze v ulici 1. pluku, což je nemýlím-li se tady na Žižkově, tak zde máme nehodu autobusu a osobáku, takže i tam velký pozor a úplně všude jezděte, prosím, opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo, zejména v jeho západní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se čeká ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Trenér plzeňských brankářů Matuš Kozáček dostal za nadávky směrem k rozhodčím v duelu fotbalové ligy na Slavii stop na dvě soutěžní utkání a pokutu 10 000 korun. Disciplinárka také potrestala Teplice a Slavii za výtržnosti fanoušku ve vzájemném utkání. Severočeši zaplatí pokutu 100 000 a Pražané 70 000. Prezident Pavel se v rámci své americké cesty setkal také s hercem, hudebníkem a filantropem Keanu Reevesem. Setkali se už také koncem června na neformální schůzce na Pražském hradě. Teď je svedlo dohromady předávání cen Global Citizen Awards v New Yorku. Petr Pavel se ceremoniálu účastnil na osobní přání jednoho z vyznamenaných. Na pódiu uvedl a představil jednoho z hlavních laureátů ocenění, finského prezidenta a svého přítele Stuba. Nízká hladina Lipenského jezera odkryla pozůstatky hřbitova a desítky náhrobních kamenů. Všimla si jich turistka, která kontaktovala historiky. Ti je postupně z vody zachraňují. Vyzvedli už 12 náhrobních reliktů, které jsou staré přes 100 let a převážejí je na bezpečné místo. Britská vláda přehodnotí rozhodnutí vrátit Shackleské ostrovy Mauriciu poté, co plán tento týden kritizoval americký prezident Trump, řekl to britský ministr obrany Streeting. Dohodu s Mauriciem je podle něj potřeba přizpůsobit představám Spojených států, s kterými má Británie na ostrovech společnou vojenskou základnu. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na rádiu Beat.
2: 6 o'clock rock na Radio Beat.

0: Tahle muzika Jimiho Hendrixe už byla součástí té oblíbené podvečerní Oldie Strigy Six O'Clock Rock, no a protože tyhle letité kousky v tomto čase tady vždy znějí tři po sobě, čekají nás ještě dávné hity The Searchers, kteří byli vedle Beatles nejúspěšnější skupinou té Mercy Beatové vlny v Liverpoolu v 60. letech a pak ještě skladba samotného Chucka Berryho.
1: Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock.

No a v tuto chvíli 12 minut po 18. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu být Jirka Rogl, Six O'Clock Rock, to byla ta triga na úvod hodiny a samozřejmě ještě pro tuto hodinu tu mám spoustu a spoustu parádní muziky, Rush třeba, Rolling Stones, Krausberry, nebo za malou chvíli to bude Bruce Dickinson a ta jeho asi nejkrásnější skladba Tears of the Dragon, taky si poslechneme Beatoscope, no a také vás pozvu na další večerní pořady tohoto dne, ale nepředbíhejme, nejdřív si dáme toho Bruce Dickinsona.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a jsme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost.

No a když už nám dohráli ti Jure jak Hýb, nemohu jinak, než vás pozvat zaprvé na náš web, znovu radiobeat.cz a také na hned dvojici koncertů, které se pořádají v rámci cyklu Radio Beat Live. Ano, přesně tak, 29.10. a 30. tedy následující den, nejdřív v Aule Gong v Ostravě a pak tady v O2 Univerzu, zahrají totiž právě Jure jak Hýb a Radio Beat právě ve spolupráci tedy s agenturou pořádající, taktéž je pořadatelem tohoto koncertu. Můžete zde tedy zavítat sem v rámci The Magic, magického zkrátka posledního rozlučkového turné, a to tedy, jak jsem řekl, v říjnu roku 2026, takže těším se spolu s vámi právě na tyhle koncerty. Je zajímavé, že tam jako tedy special guest, nebo zkrátka předkapela, vystoupí kapela jménem Heavy Petina. Na to já si pamatuju z 80. let, že jsem měl dokonce nějaký to LPčko doma, no a v každém případě teď si tedy nedáme ani Jure jak Hýb už, ani Heavy Petin, ale naše Krausberry a jejich píseň Na větvi.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Na D1, a to přímo na 205. kilometru ve směru na Ostravu, máme Ťukanec neboli srážku dvou osobáků, takže pozor tam. Na silnici 13 na té u obce Ostrov, což je tedy okres Karlovy Vary, i zde velký pozor, havárie osobního auta a na místo jedou složky IZS. V ulici Zvonařka, a to přímo v té v Brně, máme nehodu taktéž osoba, takže i zde velký pozor. V ulici Masarykova, a to je tedy Blansko, tam tedy osobák bohužel srazil cyklistu, takže na místě opět zasahuje policie a tahle nehoda se bohužel neobešla bez zranění. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Litiové akumulátory elektromobilů nestárnou úplně rovnoměrně. Jednotlivé články se mohou lišit v důsledku výrobních odchylek, kvality surovin, uspořádání teplotních podmínek a provozního zatížení. Některé proto ztrácejí kapacitu rychleji nebo u nich dřív roste vnitřní odpor. To postupně omezuje výkon i životnost celé baterie, i když zbylé články ještě mají dostatečnou kapacitu. Životnost celého akumulátoru je kvůli těmto výkyvům u osobních aut o 17,7% kratší a u autobusu o 22,8% než průměrná životnost samotných článků.
0: Vítoskop.
1: Astronomové potvrdili existenci planety Elias 2/24b, která je mladší než 1 milion let. Je to nejmladší zatím potvrzená exoplaneta, tedy svět, který se stále formuje v protoplanetárním disku plynu a prachu kolem mateřské hvězdy. Jejich hmotnost se pohybuje v rozmezí 1,9 desetin až 4 celé hmotnosti Jupiteru. Systém se nachází přibližně 450 světelných let od Země.
0: Vítoskop.
1: Pařížská prokuratura zahájila trestní vyšetřování v souvislosti s podezřením ze sexuálního obtěžování pomocí tzv. Chytrých brýlí. Francouzský úřad pro ochranu osobních údajů obdržel několik stížností ohledně jejich používání na pracovišti. Po celém světě přibývají zprávy o lidech, kteří brýle s kamerou používají k natáčení a obtěžování cizích lidí na veřejnosti i v zaměstnání. Záběry pak bez souhlasu aktérů končí na sociálních sítích. Vítoskop je v závěru. Po něm si poslechněte další rokovou pecku. Na rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

A před tím také Ráž, samá muzika zpívaná jak jinak než jazykem Shakespeareovým, rodnou řečí, taktéž našeho navrátivšího ztraceného syna Davea Gora, ano, to je taktéž angličtina, a to přímo ta americká, a právě on už je tu připraven, aby vás hned s úderem 7:00 večerní pozval do světa právě té zámořské muziky ve svém pořadu American Rock Show. Ale nebojte se, nepotřebujete tlumočníka ani titulky, Dave vše uvede tou svou více než roztomilou češtinou, a než mu tady tu máňu předám, nabídnu vám ještě jednoho krásného Petra Kalandru a ještě předtím Svít a tu jejich Lišku na útěku, jak jsme říkávali za mlada, skladbě Fox on the Run. No a tím pádem už vás naposledy dnes ze studia Rádia Být zdravý Jirka Rogl. No a uslyšíme se hned zítra s úderem 9:00 raní, když tu v tom rockerově ránu přivítám Jaroslava Alberta Kronka a Miloše Dodo Doležala, tak pokud byste na ně měli nějaké dotazy, klidně je sem do studia už i teď posílejte. No a tady už je slíbená muzika.

Chago Bello Bidiace, tady Dave Gore, American Rock Show. A jestli neznáš American Rock Show, vždycky to je na Radio Beat, jedenkrát každý dva týdny hraju jako rock, blues, country a jižanský rock. Ale musím řekni, není country, protože to není jako country, co slyšíš tvůj děda. To je country rock. To je jako něco se víc tlak. Country musí mít tlak. A tento dny country je na sesta rok určitě v Amerika. Oni začínal se rok v brzo 2000, začínal a do dneska to je, v country je jako rock, rap, to je jako všechno dohromady. So to nové, moderní country je super a jestli neznáš, můžeš objevovat tady na American Rock Show. Ale na první skladba, co budu hrát teď, to není country, ale to je blues a to je blues rock jako prase. To je od kytarista a zpěvák Jared James Nichols. Jestli neznáš tento muž, musíš určitě běhat do internet, protože všechny hledá jako hudba na internet tento dny. Normálně já budu všechny jako běhat do jako obchod, kde prodat CDčko a všechny a desky, ale to není, to ne, nemají moc jako tento dny, jako bylo předtím, všechny nakupovat jako přes internet. Ale hledat tento muž, on je absolutivně výborný a já vybral jednou skladba od jeho deska Louder Than Fate, to je od tento rok, to je jeho desátý deska a to skladba je Dust and Bones. A Jared James Nichols, to je jako blues rock power trio, so jenom tři lidi. On z Wisconsin, stát v Amerika, ale teď bydlí v Nashville. A on hraje pro kytaristy, co poslouchat teď, on hraje se jako plektrum, ale on hraje se jenom prsty. Ale absolutivně super. A tento je mazec, tento skladba. So doufám, máš na to. Jared James Nichols, Dust and Bones. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: Dave Gore, American Rock Show a teď jedeme do country. Jedno zpěvák Adam Fears, on z jako východní Texas, ale teď bydlí v Nashville, jako skoro všechny hudebnice, country hudebnice tento dny. Já vybral jednu skladbu 99 Bottles od jeho deska Golden Gravel Road, jeho druhý deska od 2013. So to je country, to moderní country, doufám máš na to, Adam Fears.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, Dave Gore, jsme zpět. Jestli máš rád to skladby, co hraju na American Rock Show, vždycky můžeš jít na Radio Beat webové stránky, tam je jako playlist, a taky na American Rock Show Facebook stránka, tam taky jako playlist, plus další videa, co já dám se tam, a to je jako další hudba, co bude jako zajímavé pro tebe. So jedeme teď na další kapele. Tento kapele je Holy Goats od New Jersey. Oni mají jako, když budeš slyšet, budeš řekni, to je úplně stejný jako The Black Crowes. Ale super kapela, super deska, oni mají to deska Next Round od 2011, to je jako její druhý deska, můj nejoblíbenější. Já vybral jednu skladbu Homesick Blues. Doufám, máš rád to. A zajímavé je, tento deska byl od Grooveyard Records. A Grooveyard Records, to je jako firma, co dělá, má jako hodně různý kapely. Oni dělá desky. To je, stojí za to jít tam a hledat jako všechny desky a všechny kapely, co mají. To je hodně zajímavé. So, jedeme na to. Holy Goats, Homesick Blues.

0: American Rock Show na beatu.
1: Dave Gore, American Rock Show a teď jedeme do jižanský rock a tento skladba je Never Run and Hide od kapela Braxton Bragg. To je kapela za Portland, Oregon. Oni dělali jako jenom dva desky, bohužel. Já myslím, nefungovat teď tento kapela, ale mají jako dva dobrý desky. Já vybral Never Run and Hide skladba za její první deska od 2008. So jestli neznáš jižanský rock, tady máš vzorek. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: A teď jedeme na divoký korta, wild chord. Co dělám každý American Rock Show, to je vždycky něco jako mimo, co normálně hraju tady. To není jako rock, blues, jizanský rock, nebo country rock. To je něco úplně jiného, ale zajímavé. A tentokrát já vybral jednu Louisiana kapela, to je Wayne Toups and Zida Cajun. So, kdy bude slyšet tento skladba? To je jako, to je typ hudba, co budeš slyšet v festivale v Louisiana. Jestli to je jako festival, není jako rockový festival, ale jako normální festival, co dělá jako různý městy v Louisiana. Wayne Toups and Zida Cajun je velmi populární jako kapela, ale bylo. Já byl jsem v České republice teď už 32 let. So, to bylo jako hodně daleko čas, nebyl jsem v Louisiana, ale Wayne Toups je určitě jako slavný kapela a on hraju na varhany. So, to, ale to není jako nudný varhany. On hraje jako se tlak, se maso. So, doufám, máš na to. Tento je klasický Louisiana písnička, co budeš slyšet v festivali. To je Wayne Toups and Zida Cajun a skladba je Sweet Stoop Shuffle. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: Dave Gore, American Rock Show, jsme zpět a teď máme kapela z New York a to je rockové kapela, ale myslím, já nevím, to vypadá jako všechny kapely z New York je rockové. Neslyšíš jako, jestli myslíš, nebo já, jestli já myslím na New York, já vždycky myslím, to je jako rock a hodně jako rockové kapely z přijet jako z New York. A tento kapela je D-Drive a zajímavé na tento kapela je kytarista je Don Mancuso a on byl jako člen původní kapela Lou Gramm. To Lou Gramm je zpívák z Foreigner a myslím určitě znáš Foreigner. A první kapela, co Lou Gramm byl v Black Sheep. A Dan Mancuso, kytarista pro D-Drive, on byl v první kapela Lou Gramm. A zpěvák v D-Drive je Phil Narrow. A on byl v kapela Talus, možná znáš Talus. A Peter Criss, jako bubeník z Kiss, byl jako na jeho solo desky. So, doufám máš rád to. D-Drive, A Little Bit of Sunshine od její deska Critical Mass od 2013. Jdeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: Dave Gore, American Rock Show. Hele, plešone, podívej, já hledám jako hodně různý kapely, neznámé a relativně neznámé. A mám, já znám jako hodně moc, ale neznám jako všechny. So jestli ty můžeš dělat pomoc pro mě a poslat mě jako tipy na neznámé nebo relativně neznámé kapely za rock, blues, country nebo jižanský rock, budu moc rád a taky mám jako soutěž, každý měsíc vybrám jednou slověk nebo jednou kapela nebo skladba jsou a bude jako cena jednou noc v Riverside Apartments v Železný Broad, to je pro dva lidi se snídaní a taky půjčovna Ride Izera bude dát se vás dva kola, to je vedle Riverside Apartments, to je rideizera.cz a každý měsíc já vybrám jednou slověk, co poslat nejlepší tip pro mě a co budu hrát na American Rock Show a budu řekni tvoje jméno a jaký město jseš odkud. So, vždycky můžeš poslat do Radio Beat na studio@radiobeat.cz nebo na American Rock Show Facebook stránka jako přes Messenger zkaz pro mě. Hodně štěstí. Tak, jedeme teď na další skladba a tento je Demons Down od kapela Devil's Hollow. To je kapela za Texas a to je jako kombinace blues, funk a rock. Ale pro mě to je jako víc na jižanský strán, ale to je absolutně výborný. Výborný kapela určitě, výborný skladba, výborný deska, všechno. A to má maso jako prase. So, doufám máš rád, oni dělali jenom 3 desky a jednou živé deska. Nevím, jestli stálo oni hraje, ale to nevadí, protože co oni dělali je absolutně super. So, jedeme na to. Demons Down je skladba od kapela Devil's Hollow.

0: American Rock Show na beatu.
1: Dave Gore, American Rock Show, zůstáme teď na jižanský rock strán, ale to je na strán víc rockové, určitě. Tento skladba je In Deep and Too High a kapela

0: American Rock Show na beatu.
1: Dave Gore, American Rock Show a zůstáme teď se velký kolej jižanský rock. A tento je kapela Dirt Brothers od Memphis, Tennessee. A tento je taky masovec, jako poleno, jižanský poleno. So jedeme na to, Dirt Brothers a skladba je Reservoir.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, Dave Gore. Jestli neznáš American Rock Show, a možná to je jako náhoda, i seš tady a slyšíš to a, že, a myslíš, Ježíši Maria, co to je? To je American Rock Show. Jedenkrát každý dva týdny na Radio Beat od 7 do 8. Jestli máš rád to, máš šance za další dva týdny, nebo za dva týdny, bude jako další požád. So, jedeme teď na další kapela, to je kapela Larkin Poe od stát Georgia. To je jako jenom dva sestry. Well, to je celý kapela, ale hlavní členy je dva sestry, Rebecca Lavelle a Megan Lavelle. So, oni je jako to hlavní člen v kapela, absolutivní výborný. Oni hraje jako roots rock. So to je od jako pomalejší skladby do jako víc masové. Jako velký jako spektrum, co oni dělá, ale všechny, co oni dělá, je absolutivní výborný. So já vybral já vybral skladba Bad Spell od její deska od 2022 Blood Harmony. So doufám, máš rád to Larkin Poe.

0: American Rock Show na beatu.
1: Dave Gore, American Rock Show a teď jedeme na zajímavé kapela, protože to je italský kapela, co hraje jižanský rock. A to možná myslíš, to není možný, jako italský lidi mluví nebo hraje jižanský rock. Ale je možný a oni hraje moc dobrý, musím řekni, jako jižanský muž. To je absolutně super. To kapela je Smoky Fingers a oni už byli několik let předtím v Česku. Oni hrál v jedno jižanský rock festival v Kolín. So, Smoky Fingers, super kapela, jestli neznáš, to je jako stojí za to najít jako víc nebo hledat pro víc hudba od tento kapela. Já vybral skladba Old Jack od její první deska Columbus Way od 2011. So, italský jižanský rock? Ano, jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: Dave Gore, American Rock Show, a teď máme poslední skladba, ale před hraju to. Jestli máš rád všechny skladby, co hrál na American Rock Show, můžeš vždycky najít playlist na Radio Beat webové stránky na radiobeat.cz nebo American Rock Show Facebook stránka, jenom hledat American Rock Show a tam je jako playlist a taky na American Rock Show Facebook stránka je další videa a další hudba od různých kapely, taky můžeš jako vidět, slyšet. A poslední slov na to soutěž. Jestli máš tip na jižanský rock, kapela, blues rock, country rock, nebo rock, co je neznámé nebo relativně neznámé, dělám jako soutěž, můžeš vyhrát jednou noc v Riverside Apartments pro dva lidi, včetně Sindany, to je riversidebroad.cz a taky máš dva zdarma kola na celý den od rideizera.cz jako v, od Železný Brod, Malá Skala, Dolanky. To je výborný jako cesta. So, prosím, poslat tipy, já potřebuju, to bude zajímavé. A kdo vyhrát, bude, já budu hrát vaše tip a taky řekni vaše jméno a odkud jste. So, jedeme teď, poslední skladba, Buck Wild o Damien Gunn. A to je country rock. A to je jako power trio, tři lidi, a to je jako super rockové country. Jedeme na to a za dva týdny uslyšíme. Čago bello!

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat. Na Beatu máme krátce po 20. hodině. Je čtvrteční večer 24. září. Připomínám, že svátek má Jaromír. Kdybyste nevěděli, tak Jaromíru musíme popřát pochopitelně k tomu svátku. No a co se týče našeho následujícího programu, tak v těch následujících 3 hodinách tady s vámi budu já jsem Ota Seman, a dáme si společně další večer u Repráku. Což znamená, že si budeme pouštět nějakou pěknou muziku. Částečně i podle vašich, řekněme, námětů, nápadů, co bychom si pustit mohli. No a taky dáme řeč o všech možných i nemožných tématech. Zkrátka cokoliv, co vás napadne, o čem bychom tu řeč mohli dát, tak adresujte sem do studia, ať už písemně, a to přes SMSky 720 001 222, maily studio@radiobeat.cz, a nebo přes bíťáckou apku. Tam to jde písemně, ale taky samozřejmě nechávat ty hlasové vzkazy, o tom už jsem taky mnohokrát tady mluvil. No a stejně tak můžete volat do studia na 210 32 33 34. A než si promyslíte, o čem dneska budeme mluvit, tak si dáme třeba Davida Bowieho Heroes.

0: Newbie.
1: Večer u repráku s datumem 24. září se nám v tom čtvrtečním večeru docela slušně rozjíždí. No a napsal mi býťák Honza, který připomíná jednu velmi, ale velmi důležitou událost hudebního průmyslu, protože připomíná to, že 24. září roku 1991 vydala kapela Nirvana svoje nejslavnější album Nevermind, který obsahovalo vlastně takovou tu, skoro bych řekl, až grungeovou hymnu Smells Like Teen Spirit. No a Honza to právě tohleto, tu událost připomíná a chtěl by, abych tuhle pecku pustil, abychom si to vlastně tímhle způsobem i připomněli. Což myslím, že není úplně od věci, abych jenom k tomu dodal, že vlastně 24. téhož roku, tedy v ten týžden, vydali taky Red Hot Chili Peppers, tehdy album Blood Sugar Sex Magik. Tak možná i na něj dojde. Každopádně pro Honzu a pro všechny, kteří mají rádi Nirvánu, si dáme právě teď tu nejslavnější Smells Like Teen Spirit.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu Beep.
1: Ahoj, hezký večer, Petr.
2: Nazdar, Petře, čau, zdravím tě. Tak co děláš ve čtvrtek večer? Nudíš se?
1: No, ono to počasí nestojí za nic, takže no, rovna teď.
2: A počkej, nestojí, houby možná porostou, ne? Co, myslíš, že ne? Měli by.
1: No, tak asi jo, no.
2: Asi jo.
1: To už jo.
2: Já myslím, že
1: to
2: jo. Hele, no podle toho, co lidi nosejí v košíkách a jak to tak sleduju, tak jo, tak docela asi rostou. Ty seš odkud? Máš někde les za Humny?
1: No, je to no, tak blízko, no.
2: Blízko.
1: Když už je to takový prořídlý, jsou ty lesy.
2: A chodíš, potom... chodíš na houby?
1: No, já to nemám čas rovno.
2: Jak to?
1: No, takhle, no, prostě...
2: chápu, že teď večer by to asi nedávalo smysl, pač by si našel úplně prd, že jo. Ale přes den, když to světlo je, tak by se to asi vyplatilo, ne? Po ránu,
1: no, není čas prostě, furt se něco dělá.
2: Furt se něco dělá.
1: Nejde se utrhnout.
2: Jo, musíš se, ty se chystáš na zimu, že jo. Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě, tak musíš pak jako mít tu správnou odpověď.
1: No, asi tak, no. Jo.
2: Tak to... Tomu rozumím. Co nám chceš sdělit a co chceš zahrát? Povídej.
1: No, zahrát. Něco jo, teď si musím vzpomenout, co já jsem sám zapomněl.
2: Jo, já jsem ti to vlastně těma houbama trošku jako všechno vyrazil z hlavy, jo, jako říkáš.
1: Když jsi mi do toho hodil, jak se říká vidle.
2: Já jsem zvyklý lidem do něčeho kecat a oni pak jako zblbnou a dělají věci úplně jinak, jo. To je specialita, třeba když učím v autoškole řídit, tak jako tak dlouho kecám do řízení, až ty lidi potom jako nevědí, co mají dělat.
1: To bych nikam nedojel asi.
2: Jo, tak dá se nakonec zvedem, ale víš jak, když pak třeba jako paní, která se učí řídit a já jí řeknu, dáme si blinker doprava, budeme odbočovat a ona dupne na brzdu, tak to člověku stávají vlasy hrůzou na hlavě, teda normálnímu, mně ne, pač mám hlavu oholenou, takže mě nemají co, jako jo, ale je fakt, že někdy to člověka dostane a hlavně v tu chvíli se děsím, kdyby jel někdo blízko za náma, tak ho máme v kufru, no.
1: No, asi tak, no, to by jo dost často.
2: No jo,
1: nedodržuje správnou bezpečnou vzdálenost.
2: Přesně tak. A zvlášť, když vidíš autoškolu, tak by si měl být přece jenom dál. A to nedodržuje každý.
1: To já bývám.
2: Tak ty třeba
1: mám respekt,
2: ale...
1: sám jsem taky musel tím projít, takže člověk se taky musí mít. Oni jsou z toho taky vylekaný určitě.
2: Hele, divil by se, kolik těch řidičů tady v Praze troubí na autoškolu, lepí se ti na zadek, vědí, že se budeš do kopce, že se bude těžko ten žák rozjíždět, až padne zelená a přesto se mi nalepí 10 cm na zadní nárazník a přitom je logický, že ten žák má velký problém, aby mu to necouvlo, že jo? No, ale prostě to tak je. Tak možná jsme teď jako poučili pár řidičů a třeba se začnou chovat trošku rozumnějiš a uvědomí si, že každý jednou začínal. Tak už jsi si vzpomněl na tu muziku.
1: Jo, bude to Survivor, Burning Heart.
2: Burning Heart, no jasně, tak jo, tak si dáme tyhle ty hořící srdce, zapálené srdce a budeme trošku toho boxovat.
1: Hudba z Rockyho.
2: Jasně, tak jo, jdeme na to, čau, ahoj.
1: Taky díky, ahoj, hezký večer, děkuju.
2: Tobě taky, čau.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a zveme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost. Trefí.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Tak vidíte, býťáci, ani to dlouho netrvalo. Já jsem tady mluvil z počátku téhletý hodiny o tom, že Nirvana, respektive připomněl mi to Honza tou zprávou přes naší býťáckou apku, že Nirvana vydala 24. září roku 1991 album Nevermind, a já jsem k tomu zmiňoval, že Red Hot Chili Peppers v ten týžden vydali svoje slavný album Blood Sugar Sex Magik. No a Iveta mi na to napsala, že by z téhletý desky chtěla, když už jsem o tom mluvil a když už si to takhle připomínáme, takže bych chtěla zahrát vlastně tu nejslavnější, tak jako jsme hráli nejslavnější od Nirvány z Nevermind, tak si dáme i z téhletý placky tu nejslavnější, a to je Under the Bridge. Já jenom k té desce jako takový, tedy Blood Sugar Sex Magik, můžu dodat, že to album bylo v roce 98 čtenáři časopisu Q Magazine zvoleno jako 72. nejlepší album celý rokový historie, a roku 2003 se v anketě časopisu Rolling Stone dostala na 310. místo jako album, nejlepší album všech dob, a tentýž časopis tu desku také vyznamenal 19. místem v seznamu nejlepších alb 90. let. Stojí za poslech, my si tedy připomeneme touhle písní právě placku, která dnes vlastně má důvod jakoby slavit, i když nevím, jak desky slaví. Se sejdou někde a zahrajou si na gramofonu, nebo nevím, nebudu to úplně pitvat, každopádně si teď dáme Red Hot Chili Peppers.

0: Asi krok. Radio Beat.
1: Yeah.

0: Večery u Repráku.
1: Nabíto jsme nechali za sebou 21. hodinu a vstupujeme tedy do druhé hodiny dnešního večera u Repráku. Jestli se chcete zapojit do debaty, ať už jakýmkoliv tématem, jestli si chcete prostě jen tak pokecat a třeba i případně vymyslet, co bychom mohli zahrát, no tak můžete volat sem do studia na 210 32 33 34, můžete psát SMSky na 720 00 1222, stejně tak maily na studio@radiobeat.cz, pokud se vám chce pustit do nějakého mailu. No a úplně nejjednodušší je to přes býťáckou apku, tam můžete psát, anebo taky přímo mluvit, přes to nahrávátko nahrajete vzkaz a odešlete. Takhle jednoduchý to je, čekám na ty vaše nápady, názory, témata, abychom prostě ten večer u Repráku měli co nejpříjemnější a abychom si dneska prostě příjemně pokecali. Tady jsou Praying Mantis.

0: u Repráku. Na rádiu Beat.
1: No, nazdar, Oťáš.
2: Čau, hele, ty mluvíš přes polštář nebo přes deku, už spíš.
1: No, já mám zase sluchátka, no.
2: Jo, je to takový zahůňaný trošku, víš, právě, když jo, se mluví do těch sluchátek.
1: Já se budu snažit,
2: už je to lepší, no. Musíš víc jako křivit, no. Když máš ty sluchátka, tak musíš víc jako mluvit do strany, víš, jako je to lepší.
1: Jasně,
2: křivit hubu trochu, no.
1: Jasně, hele, já nevím, jaký je téma, jestli jsou huby, nebo
2: hele, je volný téma. Já jsem žádný vyloženě extra téma nevymýšlel, takže je volný téma a no, klidně je to na tobě, jaký vymyslíš teď, jo?
1: No dobrý, no tak těm houbám, že jo, tak teď se chystám v sobotu, jdu na chalupu na sever, tak tam budou otvírat teďka novou rozhlednu Litrovník, Ušilknová, tak si pak dáme houby, tak snad něco najdem.
2: Je to rozhledna, kterou stavějí v údolí? To je naše specialita, ne, to se někde... Tohle je na kopci výjimečně, jo? Tak to je dobrý.
1: To je přímo kopec, jmenuje si Litrovník a ta rozhledna se jmenuje stejně.
2: Tak to je super. No, takže... Já mám rád rozhledny, ale fakt je, že některý stojí v údolí a ještě zarostlý kolem stromama, takže z toho moc nevidíš, jako jo? Takže
1: jo, ona... To je pravda, no. Některý jsou i na soukromých pozemcích, takže tam potom má člověk problém jako s těma místníma, jako se tam dostat nebo někde zaparkovat a tak, jako... Je.
2: Pak si člověk vzpomene na Járu Cimrmana a jeho podhlednu, že jo? To je už pak trošku něco jiného. Takže a vemeš to teda na rozhlednu a zároveň houby, jo? Teda.
1: No jasně, no. Tak uvidíme, jestli najdeme nějaký křemenáče a takovýhle věci. Protože hřiby už prý moc narostou, už jako suchořípci a křemenáče. No tak uvidíme, co najdeme, no.
2: Tak dobrý, hele, to zní jako plán, jo? To zní jako plán, to je pravda.
1: A jinak ještě k té dopravě, no, tak s tím souhlasím, já taky nemám rád lidi, co jako se ti lepějí.
2: Jasně.
1: No, zvlášť, když je to nějaký kamion, no. No, to jsem dokonce v Řecku za to dostal pokutu, že jsem měl na 80, jsem měl asi 110, protože Scania to za mnou rvala a já jsem si ji pořád chtěl jako vzdalovat.
2: Jo.
1: No, nakonec jsem z 80 eur to ukecal na 50, takže dobrý jako, aha. No, ale jinak jako taky mě rozčilou, zvlášť jako že jedeš třeba po dálnici a udržuješ si ten odstup, ale někdo tě přijede a začne se ti zase, před tebe se ti nalepí, no, takže to je prostě šílený, no. Já to nechápu tyhle ty lidi, že to takhle prostě dělají, protože přesně něco se stane a pak nestíhají, že jo.
2: Hele, třeba blbě vidí, já nevím, třeba blbě vidí, je to možný, že potřebuji být blíž.
1: Na nic se mně stalo, koupil jsem si nový auto před 5 lety, měl jsem ho 3 měsíce a na D1 byla nějaká zácpa, no a borec to do mě narval, protože to nestihl brzdit, no, protože se na mě lepil, že jo, a naštěstí to bylo teda v nějakých 30,
2: jo.
1: No, on se vracel z dovolení s rodinou, no, takže v nějakých 30, takže mi tam jenom něco ošustil, on teda, jemu vlítly airbagy, takže on na tom byl trochu hůř.
2: Aha.
1: No, ale stalo se, no, naštěstí se teda nikomu nic nestalo,
2: jo.
1: Takže to byla taková ta lepší frážka,
2: aha.
1: No, ale jako ty lidi jsou opravdu jako nepoučitelný.
2: Jasně, no, mě jenom, jak jsi mluvil o té Scanii, že jela a ty jsi před ní ujížděl, tak já jsem si vzpomněl, a na to si možná, já nevím, jaký jsi ročník, ale určitě si na to vzpomeneš, kdysi byly takový malý plastový autíčka a vzadu měli nalepený magnet a prodávalo se to s takovou tyčinkou s protimagnetem. A když si vlastně ten magnet k tomu přiblíží, jak to autíčko ujíždělo před tím magnetem. Vzpomeneš si na to?
1: Ne, tak si poznám, že to nevím.
2: To já měl jako hračku a měl jsem to hrozně rád jako hračku, protože vlastně ty, víš, jak magnety se odpuzujou, že jo, když máš přepolovaný.
1: No,
2: a tohle přesně fungovalo na tomhle principu, že si vlastně to autíčko postrkoval tímhletím magnetem, že vlastně jak si se k němu přiblížil, tak to auto začalo ujíždět, víš, předtím. Tak to je fajn. A tohle by možná mohli na auta jako na nárazník dávat, víš, přepolovaný magnety, pak by to mohlo fungovat.
1: Jasně. No, to jsem vlastně říkal, že no, potom.
2: Jo, hele, možná jako vybavení auta v autoškole, ale to by musel ten za náma by musel mít ten protimagnet, no. A to nebejvá.
1: No,
2: ale zase on by tě odstrčil, jo, do té křižovatky by tě našoup, to by taky nebylo dobrý.
1: Jasně, no, ale kdyby to jako nějak pomohlo, tak proč ne?
2: Jo. Hele, tak co si zahrajem?
1: No prosím tě, tak já bych si vybral kapelu, kterou jako moc nehrajete. Já navážu na to vaše audio, co pouštíte o těch ohnutech.
2: No.
1: No, protože oni teďka v nějakém tom posledním díle tam zmínili, že to je jejich srdcovka.
2: No.
1: A ono to je taky, jako z jejich muziky je to jako cítit. No, a to jsou Suicidal Tendencies.
2: Čkej. Jo, mám tady od nich z 2010 No Mercy Fool, to je album, a pak tady mám z 92. Pak tu mám z 88.
1: To je přesně ono, co potřebuji. 92. Art of Rebellion. Jo, je to teda smůla, je to sedmý kus, ale ne se sedmou alba, ale šestýho.
2: No.
1: Jo, takže nedávážím Iron Maiden.
2: Počkej, no, sedmý kus z 92. z Art of Rebellion je I Wasn't Mean to Feel This.
1: Přesně tak.
2: Jo, tak to je ona.
1: Tak, no. Ano.
2: Tak jo?
1: Přesně, to je ona, no.
2: No tak jo, tak si ji pustíme, no. A...
1: Takže je to pro všechny výťáky, zvlášť pro ty, co mají tuhle tu muziku rádi. No a taky pro tebe, že jo. A měj se.
2: Měj se.
1: Rádio.
2: Čau, ahoj.
1: Čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na Rádiu B.
1: Tak tomu říkám vzkaz přes Bíťáckou apku. Přišel mi od Vojty a Vojta píše: ahoj o to, tak dobře, budeme se bavit dneska o písničkách. Obracím se na tebe, protože ty to v rádiu vždycky umíš nejlíp vysvětlit. My Sweet Lord, jednak bys jí mohl zahrát, to bych mohl, je moc hezká, píše dál Vojta, a jednak vysvětlit, jak to bylo. Prej jí napsal George Harrison pro Prestona a nakonec i naspíval jako první a ještě byl obviněn z plagiátorství rytmiky a melodie skupinou The Chiffons, nebo Chiffons, se to tak zvláštně čte. Díky za odpověď, Vojta. Hele, to je odpověď na docela dlouhý lokty, když to tak vezmu, protože vlastně ono to bylo někdy na začátku 70. let, mám pocit, že 71., kdy nějaká společnost, to byly Bright Tunes Music, a ty žalovali Harrisona, že ta píseň zněla podobně jako právě píseň skupiny Chiffons z toho 63. To byla ta píseň He's So Fine. A oni tehdy vlastně jí ovládala nějaká další skupina, Tokens, myslím, nebo tak nějak, a v podstatě tam byly nějaký vztahy mezi těma produkčníma společnostma a oni vlastnili vydavatelský práva k té písni a zažalovali Harrisona. Ten vysvětloval, že tu píseň skládal v prosinci 69 po nějakým kodaňským koncertu a že to začal psát krátce po tiskový konferenci, vysvětloval, jakým způsobem prostě to všechno přišlo, pak, že se radil s ostatníma členy a kapely, aby mu pomohli s textem, dával akordy kolem slov Haleluja a Hare Krishna, což je celkem jasný, to víme, jak to tam všechno probíhá. No a skutečně ta Prestonova verze tam byla taky ve hře. V podstatě tam šlo o to, že tu píseň nahráli pro album, který vyšlo tenkrát na Apple Records, později Harrison nějak dával žádost přímo o autorský práva na melodii, text a harmonii té písně. No a co vím, tak on se vlastně, on taky potom vysvětloval další verzi, že My Sweet Lord vznikla ten nápad na základě inspirace písní O Happy Day od Edwin Singers, nebo Edwin Hawkins Singers, nikoli z tý He's So Fine. No, zkrátka celý tohle to běželo docela dlouho, byly tam ty soudní procesy, furt se to nějak různě vracelo, on nabízel tenkrát asi $150,000 jako odškodnění nebo jako urovnání, to bylo odmítnuto z druhé strany a nakonec měl zaplatit asi $1,5 milionu nebo něco kolem toho. Podle soudních tedy nakonec skutečně vyjádření verdiktů, takhle bych to řekl, tak ten soudce tam skutečně tehdy vynesl verdikt nějak v polovině 70. let, že byl vlastně Harrison vinným, ale ne, pozor, ne z nějakého záměrného plagiátorství, ale z podvědomého plagiátorství, což znamenalo, že vlastně vysvětloval soudce, že sice úmyslně tu píseň nekopíroval Harrison, ale že se pravděpodobně inspiroval natolik, že z toho ta píseň vznikla poměrně dost podobná. Jo, celý to bylo hodně zamotaný a šlo tam samozřejmě o prachy, co si budeme povídat. On teda pak zaplatil nějakých těch $1,5 milionu a nakonec se mu milion asi vracel, protože zase pro změnu tu společnost, který on to zaplatil, tak koupil někdo jiný a na základě dalších soudních nějakých příjmů musel vrátit milion zpátky. Hele, tam to bylo fakt hodně, hodně složitý. Každopádně ta píseň jako taková zůstává, je nádherná. Harrison ten trošku s tím byl ovlivněný, protože pak jako hodně po letech ještě říkal, že už se mu nechtělo do dalšího skládání, protože kdykoliv slyšel něco z rádia, tak měl pocit, že cokoliv složí, takže to bude podobný a zase se bude tahat někde po soudech, takže mu to možná vzalo trošku vítr z plachet skladatelský, jo, což byla škoda, pochopitelně. Tak asi už bych to dál nepitoval, já myslím, že už jsem k tomu řekl, co se dalo, a pojďme si tu písničku radši pustit.

0: Studio Beat.
1: Zdravím o to, tady Michal.
2: Nazdar Michale, čau.
1: Poslouchám vás, kousek od Drážďan. V kamionu zrovna půjdu spát, dopijím poslední pivko, ale tak řeč byla o houbách naposled.
2: No jasně, a jenom se zeptám, jak je to s parkováním kolem Drážďan jako na kamiony? Je to tam tak mizerný jako u nás, protože ty parkovací místa nejsou, že jo, jako myslím no, odpočívadla.
1: Taky to není žádná hitparáda, ale tady naštěstí je to jako u fabriky, kde jsem nakládal, jo. Takže tady to místo je, jako jo. Takže... Ale jinak třeba je to, já nevím, po těch, nejedu po dálnici, jedu to, a kdybych se vypravil na hranice, je to 2 hodiny a tam to není šance nikde postavit.
2: Já si právě kolikrát říkám, že vlastně ty kamionáci jsou tlačený do toho, aby v nějaký čas musí odpočívat.
1: 4,5 hodiny. No, a
2: ale najít to místo.
1: A rosí se mi čelo z toho, když mi dochází jízda a já nemám to kde postavit.
2: To věřím, no právě to si říkám, že je kolikrát jako docela taková hlava 22, jako jo, musíš odpočívat a nemáš kde.
1: Přesně, a tady se ještě pak chlubí v televizi nebo tak, prostě jak vytlačili kamionáky od někud, ale prostě je to šílenost. No a

0: Jasně, povídej. To ty houby si říkal.
1: No, já jsem chtěl říct takovou, nevím, jestli to má někdo jako já, tak s těma houbama, já je hrozně rád jím, jo, to jo, ale nebaví mě je čistit a když jdu do lesa na houby, tak přestože třeba je nějaký houbový rok, lidi nosejí nuše hub, tak já najdu ty nějaký mrchy prožraný. A tak už jsem na to rezignoval docela. Tak vždycky čekám jenom, když někdo má nadbytek, takže mi je to se mnou podělí. Nevím, jestli to má někdo, já ty houby nevidím prostě.
0: No. Trošku smolař, no, ale je to, víš co, já třeba musím říct s tím čištěním, já taky hrozně nerad čistím, ale zase já vždycky to dělám tak, že je čistím už v tom lese, takže potom už je tolik zaprasený, nepřinesu domů, jo. Problém je, když rostou hodně ve velkým, tak už není tolik času na čištění, protože prostě to nestíháš sbírat. Tam je to problém. Když jako jdeš a občas najdeš tady dvě, tamhle tři, tamhle jednu, tak to vždycky očistím, pohoda a jdu dál. Ale jako jak je to potom, jako, že opravdu koberec hub, tak to už se s tím čištěním nepářu. No.
1: To já si snad ani nepamatuju, že jsi to takový zažil.
0: Ačkej, ty jsi nezažil Černobyl, hele, po Černobylu bylo takovej hub, to si nedovedeš představit.
1: Jsem ten ročník, kdy jsem to zažil, ale to jsem teda na houby nechodil, bylo mě kolik, mě mohlo být, tak, to bylo 86. rok.
0: 86, ale to se dalo normálně s kosou, si mohl chodit do lesa a sbírat ve velkým, protože fakt jako to rostlo neskutečně a samozřejmě...
1: Bylo to přiživený ze zhora.
0: Ale nikdo nám tenkrát neřekl, že bychom to neměli jíst a tak jsme to vlastně jasný, v podstatě jako do sebe cpali horem dolem a zavařovali a všechno, takže jako, ale žijem, jo. Dokonce musím říct, že když zhasnu, tak ani nesvítím, takže dobrý. Jo? No. Že bych měl jako nějak vyloženě
1: že bych světil kovat. Rodiče chodili v té době na obě, takže určitě jsem si taky nějakou zobnul. Jako,
0: no, jasně.
1: Tu prostřícenou houbu. Takovou.
0: Tenkrát toho bylo fakt jako kvanta, no. To se prostě bohužel. Tak jo, co ti zahraju, prosím tě, do těch Drážďan před spaním?
1: Jestli by to nebylo úplně nesmělý přání, Glenn Hughes.
0: Glenna Hughese, hele, solovku nějakou, no já tady zkusím vylovit.
1: Mně se strašně líbila písnička Higher Places, oni hráli na koncertech, já jsem teda chodil po každý, když se tady objevil, ať už to bylo s jakýmkoliv projektem, buď s Joelem Turnerem, nebo prostě
0: Jasně.
1: Solo, nebo prostě to.
0: Ale ty si, počkej, říkal jsi Higher Places, já jí mám,
1: places,
0: no jasně,
1: to
0: byla písnička, pozor, to byla písnička pro Bonza, pro Bonhema.
1: Pro Bonza, ano,
0: no jasně.
1: Pro Bonza, ano, přesně věnovaná Bonzovýho kamarádu, on to tam i píše, vlastně já to mám na CDčku, na originále, tak vím, že tam je Songs for Bonzo.
0: No.
1: Je to hrozně hezký teda, jako a vůbec. Docela musím se přiznat, že mě zarmoutilo, já vím, člověk čas nezastaví, že jo, a jsem rád, že jsem ho viděl v Olomouci z Black Country Communion ještě naposledy a teď vlastně má ty problémy se srdcem, no a bohužel teda už ho asi neuvidíme, no.
0: Já jsem na něm
1: nikdy
0: taky...
1: Nikdy, ale...
0: Jasně, taky jsem na něm párkrát byl velmi, velmi milej, příjemný člověk a velmi jako takový příjemný pokorný, vystupování a nádherný zpěv, ano. A to jako opravdu vynikající zpěvák. No hele, tak jo, tak si to dáme a tobě přeju samozřejmě šťastný cesty, hodně kilometrů,
1: děkuji,
0: bez nehod.
1: Děkuji.
0: No a dobrou noc, protože si chystáš spát, tak i dobrou noc.
1: Nádherně učně, ale jo. Mám to samozřejmě puštěný.
0: Jasně,
1: já
0: to víš,
1: tak to poslouchám být.
0: Fajn. Tak jo, měj se, čau, ahoj.
1: Děkuju, krásný večer, ahoj.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat. Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Na rádiu Beat pokračuje Večer u repráku a pohled na hodiny mi říká, že tu máme 22. takže vstupujeme do poslední třetiny, do poslední hodiny dnešního Večera u repráku, kdy si povídáme, už jsme tady probrali houby, probrali jsme nějakou tu dopravu, můžeme probrat vlastně cokoliv dalšího, i tu muziku jsme v podstatě celkem obšírně v některých situacích stihli rozpitvat, tak uvidíme, kam se bude ubírat hovor, téma v té poslední hodině dnešního Večera u repráku. Máme čtvrtek 24. září, krátce po 22. hodině. Já jsem Ota Seman, přeji příjemný večer a připomínám, že telefonovat do studia můžete na 210 32 33 34, že můžete využít býťáckou apku k písemným, případně i zvukovým vzkazům, anebo taky SMS bránu na 720 001 222. Teď si pustíme Yes.

0: B2B.
1: Nabíto pokračuje večer. U repráku přišla mi SMS následujícího znění. Je od Martina. Ahoj, oťas. Sedíme s Bohunkou ve Serimně v Chorvatsku na balkoně a posloucháme beat. Tady je super na triko, ale tím nechci někoho naštvat. Tak nenaštveš, jo. Maximálně zbudíš určitou závist, protože tady je docela kosa. Mohl bys tam pustit třeba Megadeth a Tudlemont? Martin. No, Martine, mohl. Tak si je dáme. Tady jsou Megadeth a tahle je jejich parádní pecka.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Čtvrteční večer u Repráku pokračuje a vlastně už se pomalu, ale jistě dostaneme do finále. Nicméně hledám tady v SMS-kách, přišla mi poměrně od Kamila poměrně stručná. O to, za 14 dní je Velká Pardubická. Býťáci, sledujete? A dodal k tomu Heavy Horses, Kamil. Tak jo, tak ty tažný koně těžký si dáme jako písničku pro Kamila a vůbec pro všechny, co mají rádi, že to dotal. A co se týče Velký Pardubický, no přiznám se, že já ji sleduju. Sleduji vlastně, když takhle, pár ročníků jsem nesledoval, myslím tím samozřejmě v televizi, nejezdím do Pardubic, nejezdím na ty závody jako takový, ale v televizi mě to baví, pokud nemám zrovna nějaký plán jiný, který by mi ten čas prostě uzmul, jo. Takže když to vyjde, tak se strašně rád na Pardubickou dívám, byť tedy nejsem nějak vyloženě chycený tím, že bych byl koňák, jako že bych tomu rozuměl, já nerozeznám, nepoznám Valacha od Klisny, ale Velká Pardubická, myslím, že je hodně, hodně zajímavý závod a stojí za to se na něj podívat, když tedy to jde a ten čas mám. Jak to jdí ostatní býťáci, to nemůžu říct, jo, nerad mluvím za ostatní, mluvím jenom za sebe, nicméně třeba se nějaký ten názor ještě tady objeví. Do 23. hodiny, kdy tedy pokračuje, kdy bude ještě pokračovat náš dnešní večer u Repráku. Heavy Horses, Jethro Tull právě teď.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a jsme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost. Trefí.

svůj klid, temný síl nebudou mít o tebe zájem. Na konci vlci přestanou.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Další, kdo napsal svoji zprávu do dnešního Večera u Repráku, je Bíťák Jarda z Velkých Losin od Kulaté lopaty. Píše Motorhead Overkill, že by si chtěl nechat zahrát, tak tomu zahrajem. No a téma, on vlastně se vrací k tomu houbaření a píše, že by ho zajímalo, jaký úlovky se podařily, nejlepší samozřejmě asi, anebo třeba i nejhorší, a co z toho bíťáci nejraději dělají. Tak tohle mi napsal tady v jedný takový krátký, stručný SMS-ce. Pojďme si pustit Motorhead a zkuste o tom popřemýšlet.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: No, zdravím. Volá Jox Uhelný.
2: No, nazdar, čau, chlape. Tak povídej, co pro mě máš dneska za zajímavosti?
1: No, tak můžu navázat jako na ten včerejšek, já jsem to poslouchal až do konce.
2: Včera bavili a já jsem ten telefonát nenahrál, to jsme se bavili vlastně v těch živácích, že jo? A ty si chtěl ty Prodigy si chtěl, jestli se pamatuju dobře, viď? To je skladba z toho, z Matrixu a hele, tu jako živě jsem jí neměl, ale dneska ti klidně můžu v tom provedení studiovým teda pustit, jo? Protože to je ta Mindfields, myslím, že se jmenuje tahle skladba, že jo?
1: Asi ano.
2: Jo, ona, no.
1: Jako fakt díky moc, že mi pomáháš, protože, abych to odůvodnil,
2: no.
1: Já jsem to vlastně začal včera jako s tím, že já ještě pamatuju, když ženské chodívaly spát ve flanelových košilích.
2: No, o tom jsme se bavili, ano, včera.
1: A že dneska vlastně se snažím, nebo chci dát dohromady prostě nějakou partu lidí, já už jsem na tom začal dělat, aby jsme naučili umělou inteligenci tahat kačera, jako.
2: Jo. Yeah.
1: Když to jako tak převedu, jako, nebo když jsem to jako teď tak hodně zjednodušil.
2: Úplně jsem nepochopil, jako ano, tak zkus mi to nějak vysvětlit, přiblížit.
1: Aby nám šlo vlastně jako o tu věc, aby ta umělá inteligence sama dokázala vyhodnotit jako příjem, jako buď pozitivních nebo negativních informací.
2: Jo.
1: Víš, aby vlastně jako ta inteligence vlastně jako sama dokázala vyčlenit vlastně jako zprávy, které jsou ne nedůležité, ale že by mohly být dokonce i zavádějící.
2: Mm-hmm.
1: Aby jdeme... Počkej, teď jenom mě nechviličku. Jako,
2: jo, v pohodě.
1: Aby dejme tomu, ta umělá inteligence dokázala vyhodnotit jako takový stav, že třeba nahrazovat zprávaře nebo moderátory je vlastně jako proti evolučnímu principu, jo? Že ta umělá inteligence by nám měla pomáhat se zdokonalovat, jako, jo? Dál se účastnit prostě nějakou procesu, který nás posune někam dál.

0: Jo, takže aby třeba ta umělá inteligence dokázala sama vyhodnotit, že dejme tomu, když tam někde narazí na nějaký, já nevím, na nějaký recept na bábovku, tak aby sama dokázala vyhodnotit, že prostě jako z té bábovky by ti lidi mohli mít průjem.
1: Upřímně.
0: Pak, že jsem to řekl tak hrozně.
1: Řekl si to dobře, nejdřív jsem si myslel, že jdeš hodně hluboko a že to bude nesrozumitelný, nakonec to srozumitelný je, nicméně já to musím trošku rozporovat, protože když lidi, lidstvo jako takový, člověk, který myslím tím ne umělá inteligence, ale ta inteligence přirozená, přírodní, tak za celý ty tisíciletí a za celý ty miliony let vývoje nedokázali sami rozlišit, co je blbost a co blbost není, tak nevěřím tomu, že umělá inteligence to někdy dokáže.
0: Právě tady je ta podstata jako té věci, že by se mohlo stát, mně se taky jedná o to, aby nemohlo dojít k zneužití umělé inteligence. A aby vlastně jako ta umělá inteligence uměla vlastně jako v globálním procesu nebo v globálním pojetí, aby dokázala vlastně vyhodnotit jako dezinformace, zavádějící informace a tím pádem vlastně jako, že by se mohla jako ta umělá inteligence jako prostřednictvím příkladů nebo prostřednictvím názorů podílet na snížení konfliktních situací.
1: Jasně. Jenomže umělá inteligence je pořád jenom počítač, který se něco učí, nebo myslím tím software, který se něco učí. A ten se učí z množství dat, který dostává. Takže pokud ho budeš krmit dezinformacema, tak on ty dezinformace bude stejně on to nerozliší. To je poměrně utopická myšlenka podle mýho názoru. Nicméně držím ti palce, aby to vyšlo. Jo. Samozřejmě. To víš, že jo. Jo?
0: Z toho důvodu jsem si přál jako ty Prodigy jako a přímo tu skladbu jako z toho Matrixu.
1: Připomenout si ten Matrix. Tak víš co, tak si to teď pustíme a já o tom budu ještě dneska celou noc přemýšlet, jestli to má nějaký reálný základ. I když tedy teď to spíš zpochybňuju. Jo?
0: My bychom si moc přáli, aby to fakt klaplo. Jako.
1: Já bych si to taky přál, ale jak říkám, v tomhle jsem dost velký skeptik. Nicméně držím palce, aby třeba jste toho někdy dosáhli, pokud na tom pracujete jako nějaký vývojový tým. Jo?
0: Já právě nejsem vývojový tým, já jsem malíř.
1: Jo, no vidíš, jako malíř, pádem o tom můžeš jenom uvažovat.
0: Já jsem se 30 roků zabýval studií vlastně rozboru desítkové soustavy. Jo, a vlastně jsem používal tady k tomu i Kafku, jako bývalého Čecha, který byl zakladatelem existencialismu někde ve Francii, prostě jako jeho moc zajímavý člověk a no nic, nebudu tě prostě jako tahat někam, teda nebudu vás tahat.
1: On Franska, ne, to tykej, to my si tady tykáme všichni, ale Franz Kafka, jako náš, jako Čech, Franz Kafka byl spíš Němec, bych typoval, ne, co?
0: Já ho jako názorově a příklad, jako které on vlastně jako vedl, co se týkalo toho založení vlastně jako toho nového umění, tak já ho považuji vlastně jako za Čecha.
1: Ano, i tak se to dá říct. V jeho případě to bylo vlastně trošku složitější, protože to byl český, německy píšící a ještě k tomu židovský spisovatel, takhle nějak. Ale to už by bylo zase na další diskuzi. Jo. Každopádně já ti děkuju za zavolání a pojďme si dát Prodigy. Jo?
0: Jo.
1: Měj se. Díky
0: moc.
1: Čau, ahoj.
0: A zdravím všechny byťáky. Čau.
1: Čau.

tady den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Beat.

0: Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat.
0: A Petr Koral.
2: Petr Koral vám přeje prima večer a samozřejmě ho přeju i mému dnešnímu hostu, kterým je zpěvák skupiny Dořady Petr Reitera. Petře, pěkný večer i tobě.
3: Přeju všem posluchačům Rádia Beat pěkný večer a moc děkuju za pozvání. Jsem rád, že tady můžu bejt.
2: Princip už jí znáš, tak asi nebudem to protahovat a půjdeme rovnou na první píseň. Co ty na to?
3: No jasně, jdeme.

0: Vaši Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou Petr Reitera, tedy frontman, zpěvák skupiny Dořady. Má slovo.
2: No tak samozřejmě tohle je taková jako hodně netypická písnička, předělávka, že jo, starýho hitu z 60. let, už se nespomínám, kdo to zpíval původně.
1: The Searchers.
2: Jo, a jsou to teda Ramones, což byla moje velmi, řekl bych, srdeční záležitost, a můžu říct, že já jsem díky tyhletý kapele, tak jsem začal v podstatě ten punk rock poslouchat a mně se právě líbila taková ta fúze víceméně takového toho jednoduchého rock'n'rollu, přesto v tom byla nějaká melodie a mělo to prostě energii a mělo to prostě hrozný drive. Tohle to teda nebyl typický příklad, že jo, co hráli Ramones, ale...
1: Nebyl, no, ale... to jsem ti to pustil, jako, jo, ale jestli to... se ti to líbí, nebo líbilo, nebo ne, no.
2: Jo, no tak je to, oni hráli, vždycky na každý desce měli jednu nějakou, řekl bych, předělávku nějakého starého rock'n'rollu, ať to bylo prostě od Beach Boys, že jo, Surfing Bird, nebo prostě California Sun, nebo prostě něco takového. A víceméně dávali najevo, že z toho rock'n'rollu vyšli, což bylo jako pro mě jako hodně pozitivní.
1: Protože Dořady jsou celá léta, dlouhá léta, už skoro 40 let, že? No. Označování jako punková kapela, tak si nemůžu samozřejmě odpustit, abych ti nepustil nějaký punk, těch punkových věcí pochopitelně bude víc a první přichází právě teď.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Za námi jeden dávný živák, což bylo poznat podle zvuku, který nebyl samozřejmě úplně extraligový, ale ono se v těch 80. letech, kdy tahle nahrávka vznikla, to moc lépe natočit nedalo. No a co tomu říká Petr Reitera, jsem zvědav.
2: No tak tohle byla moje srdeční záležitost jako kapelu FPB, že jo, mám hrozně rád jako dodnes, nebo respektive když hrajou, už jsme doma, jejich věci, tak se mi to moc líbí. Líbilo se mi na tom, že oni byli výborní muzikanti, protože zrovna tenhle ten koncert, jestli jsem se dobře trefil, tak my jsme s nima hráli na Chmelnici ještě jako V3S, jestli je to tohle přímo z toho koncertu, nevím.
1: Je to možný.
2: Ale podle zvuku bych to tak tipnul. Jo. A tam to byly dva koncerty, jeden byl odpoledne, druhý byl večer. Co se týče našeho vystoupení, tak tam prostě z toho nějaký smíšený pocity a strašně jsem záviděl FPB, že jsou muzikantsky na tom takhle dobře a hlavně jsme jim záviděli toho Pavla Novýho na ty bicí, který prostě udržel naprosto skvělý rytmus a celý to bylo super. U téhle písničky mě vůbec nevadí, že to byly Per Ubu, protože jakoby předělávka od Per Ubu, od kapely. A v podstatě oni to pojali po svém a jak říkám, FPB mám hrozně rád a myslím si, všichni z kapely. Konec konců oni je znali Vláďa Volman a jako Milan Vlček je znají víc osobně, protože oni jsou z Bíliny potažmo z Teplic. A já jsem teda trošku dál, tak možná na to přijde řada, já bydlím v pražský Beverly Hills.
1: Vždycky bylo prezentováno, že punkové kapely se vlastně ostře vymezovaly a vlastně dělali tu muziku tak, jak ji dělali, kvůli tomu, že neměli rádi takový ty 70-kový stadionový monster kapely. Tak já jsem si neodpustil, jednu jsem ti připravil, tak schválně, co tomu budeš říkat.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou dneska Petr Rajtora, tedy zpěvák skupiny Dořady, a já jsem velmi zvědav, jak tuto píseň ohodnotí.
2: Ne, tak samozřejmě, jsou to Pink Floyd, já zase nejsem takovej militantní antirocker, jo, to znamená takový to, že poslouchám jenom punk rock a nic jiného, tak to by asi nefungovalo, pač bych se z toho blzy zbláznil, jako jo. Ale v podstatě já jsem byl dokonce v 90. tady Petr Korál napověděl, a jsem si nezapomněl ten letopočet, v 94. jsem byl na Strahově na tom deštivém koncertě, kdy tady prezentovali Pink Floyd Division Bell. Takhle, kapely, který prostě jsou schopný udělat zaprvé takovouhle pódiovou show, umějí hrát takovouhle muziku, tak pořád kdokoliv prostě cokoliv hraje, tak asi měl k takovýmhle kapelám respekt. Jako. Takže já si nemyslím, nebylo to u nás tak, že prostě jako v Londýně, že jo, Johnny Rotten nosil tričko jako I hate Pink Floyd, že to asi tady takhle nefungovalo, ale spíš to prostě všechno vzniklo nějakým jako postupným vývojem. Já jsem taky poslouchal normální jako všechny možný rockový kapely a najednou prostě jsem zjistil, že ty jednoduché věci mě jako baví daleko víc, ale to neznamená, že bych tohle to jako úplně prostě zavrhoval, že jo? To je to prostě patří to k takový, řekl bych, jako klasice té muziky, a zvlášť tohle to je jako opravdu, řekl bych, ta dobrá část jako té klasiky. Jo.
1: Takže třeba konkrétně tahle věc, jako si to bez problémů posekneš, líbí se ti to třeba?
2: Jo, jako já třeba zrovna ten Division Bell, že jo, tak ten mám, a ten se mi zrovna od těch Pink Floyd jako líbí docela dost. Já jsem trošku bojoval s takovýma těma dlouhejma prostě skladbama, že jo, kde tam probíhaly nějaký zvuky, a samozřejmě odvrácená strana měsíce, to je jako věc, která asi se líbila každému, nebo prostě to je absolutní klasika, jako neznám ze svého okruhu nikoho, kdo by řekl, že to je prostě blbý, jo. Ono to jako vydrželo to prostě takovou dobu, překonalo to prostě všechny možný vývoje, trendy, že jo, jako v tom roku, a je to, myslím si, pořád dobrý i pro mě.
1: Tak se vrátíme zase na starou českou scénu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Stále posloucháte Uši, stále tu se mnou ve studiu sedí a pozorně poslouchá Petr Reitera, tedy zpěvák skupiny Dořady, a já se opět ptám, zda líbilo nebo nelíbilo a proč.
2: No, tohle to byla naprosto kultovní záležitost konce 80. let. Já jsem to úplně z toho byl odvázaný, když jsem to slyšel. Jsou to samozřejmě manželé Alexa nebo Lesík Hajdovský plus další teda. A prostě je to naprostá, je to z desky Jižák tohleto a nám se to prostě strašně líbilo, jako nejen tohleto, ale jako i když poslouchám rádio, co tam všechno hrajou, to byla jako naprosto kultovní záležitost a jako mně se to líbilo moc. Jo, to prostě mělo to fakt jako drive, mělo, i když to bylo zahraný prostě na takový, řekl bych tehdy dostupný nástroje, tak ta myšlenka byla taková, že to prostě veškerý tyhle ty technické nedokonalosti to naprosto jako přebylo. Já teda můžu říct vůbec, jako já jsem byl i v těch začátků jako toho punk rocku, že samozřejmě technické věci, my jsme měli nějaký prostě starý kytary, prostě blbý zesilovače a tak dále, ten zvuk byl prostě divnej, ale snažili jsme se to prostě zachránit právě tím, že jsme si řekli, že tomu dáme třeba nějakou myšlenku a zrovna třeba tady se nám to jako inspirace prostě líbilo strašně moc.
1: Já bych jenom ještě doplnil pro ty třeba, co tu dobu nepamatují nebo to neznají tak podrobně, že manželé ty svý vlastně první český rapový věci udělali jako demo v letech 84-85 už a pak je vlastně po revoluci, těsně po revoluci přetočili už jako v kvalitním studiu a tohle byla samozřejmě ta novější verze. Ale teď se vydáme zase někam jinam.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Tak jsme se vlastně vrátili zase na chvíli k punku, když tady mám zpěváka punkové kapely Petra Reiteru a ptám se ho, opět zda něčím oslovilo a případně čím.
2: No, tohle to byla naprostá klasika, myslím, že to pochází dokonce, jsou to teda Undertones. Je to kapela, která je hodně melodická, ale to bylo i to, co mě právě vůbec na té punkové muzice jako taky bavilo, jo? Že nebyly to víceméně takové jako plochy nějaký, jako bylo u těch art rockových kapel, ale bylo to jako k věci, většinou ty písničky byly krátké a ty melodie prostě byly, já si myslím, velice, velice povedený a i jako chytlavý, jako je třeba, jako bylo třeba v tomhletom případě. Dneska tomu říkáme jako punková písnička, ale v dnešním měřítku by někdo řekl, no to je nějaký popík tohleto, že jo, protože ono to v podstatě není úplně jako napálený, ale na tu dobu, že jo, toho roku 1976 nebo 7, že jo, nebo kdy to celý vzniklo, tak v podstatě to byly zjevení a zrovna Undertones se mi líbily moc.
1: Pojďme to vzít jako oslí můstek k přechodu k vám, tedy k dořady. Od jedněch punkerů se dostaneme k jiným, který vlastně, já už jsem to taky nakous, za rok budou slavit 40 let. Ale vy jste už jako s předstihem si dali dárek v podobě nové desky.
2: No, my jsme poslední desku, poslední album, která se, ta deska se jmenovala, myslím to upřímně, vydali v roce 2013. Pravda, od roku 2013 do roku 2026 uběhla nějaká doba, takže se to nedá označit jako za úplnou rychlost, ale jsem rád, že se nám to podařilo víceméně dodělat. A my jsme měli takový přání udělat si desku takovou, jako z písniče, který bychom si sami rádi poslechli. My se jako přiznám...
1: Stalo se?
2: Jo, já si myslím, že je to celkem takhle... To, co z nás vypadlo, tak nemůžeme se ani vymlouvat, že bychom to udělali nějak jinak a líp. Je to v podstatě to maximum, co jsme schopní a byli schopní vymyslet, nahrát a víceméně dát takhle do světa. Chtěli jsme si udělat desku, která bude no, trošku napálená, jo? Trochu to je takový jednodušší melodie a jako aby to bylo to, co se líbilo nám. Já jsem třeba, my jsme se jako hodně inspirovali, jestli jedna kapela existuje, která se jmenuje Circle Jerks a ty jsem myslel, že už v životě neuslyším a ejhle v loni a myslím, že předloni tady měli dva koncerty, ale jsem to prostě moc užil a řekl, že hele, tak ještě třeba, tak já jsem boomer, že jo, to se asi ví, jsme hodně starý všichni a tak jsem říkal, tak aspoň teda zkusíme ještě něco takovýhleho nahrát a vydat. No, takže snad stalo se.
1: A dopadlo, pořád si ještě nezmínil název toho alba?
2: Jmenuje se, protože my jsme takový hodně velký optimisti, že jo, nás přímo ten optimismus příští, že jo, takže jmenuje se to Vidím to nadějně.
1: A já to vidím nadějně, že si z té desky taky něco pustíme, ale až na konci. K tomu se musíme prokousat. Tak jdeme na další věc.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Tak jeden další živáček, pradávný také za námi. A já se opět ptám Petra Reitery, co jeho uši na to.
2: No, moje uši tady jsou vloženě polichocený, jako polaskalo mě to. Já si myslím, že kapelu Jasná páka, případně Hudba Praha, nevím, myslím, že jako já jsem tu slyšel tohleto poprvé jako podání Jasný páky, ale oni
1: a jsou... A tohle byla stará Jasná páka.
2: To byla stará Jasná páka, jasně. Takže ono to bylo tak, když se zase vydám jako nostalgicky vzpomínat do té doby 80. let, tak ona ta scéna nebyla jako úplně rozdělená, jo? Jako že by byli prostě pankáči, pak by byli nějaký, ale byla to víceméně celý jako nová vlna. Pankáči chodili na tyhle ty kapely úplně bez problémů, nikdo se na nikoho prostě nekyselil. My jsme měli Jasnou páku velice rádi, protože to byla taková prostě úderná muzika, jako velice jako nám příjemná, a víceméně celá ta scéna jakoby rocková tak nebyla nějakým způsobem rozhádaná. Víceméně můžu říct, neříkám, jak je to dnes, ale dneska je to takový, ty antagonismy jsou takový podle mýho názoru trošku horší. Tehdy byl, jak bylo řečeno v Černých baronech, že jo, buržoazie je náš společný nepřítel.
1: Společný nepřítel, ano.
2: Tak byla v podstatě taková ta srandovní scéna, že jo, který jsme se všichni prostě smáli a proti kterýmu se každý vymezoval. Já vím, že jsme vyráběli placky, že jo, třeba já jsem měl na place napsaný brilantní angličtinou Disco is the maximum fuj, že jo, třeba. A jako takovýhle věci. Takže to byl jako jeden tábor a v podstatě tyhle ty kapely, které jsme měli fakt jako rádi, třeba Garáže, že jo, ještě tehdy s Karlem Habalem, že jo, nebo prostě Extempore, že jo, to byly vyloženě jakoby rockový kapely, které začaly hrát potom, řekl bych, jako mnohem jednodušší věci, že jo, takže tam to byl i takový zdroj inspirace, protože kromě toho, že už byly vyhraný z roku, tak to byli to prostě dobrý muzikanti. No.
1: Tak já ti teď pustím kapelu, o které vím, že jí máš rád. Nechci se ti vychocovat do přízně, ale prostě tak jsem si to včera poslouchal a řekl jsem si, že by to mohlo zaznít taky. Jdeme na to.

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: A se mnou Petr Hrajtora opět má slovo, tak jak bude to slovo znít.
2: No, tohle je naše srdeční záležitost v podstatě celý kapely. Je to kapela, která se jmenuje No Means No. Máme rádi její alter ego, prostě sranda hokejovou kapelu Hansen Brothers, ale tato kapela je v podstatě takovým příkladem, že punk rock nemusí být jenom vypadat jako pruskej paráda marš nebo nějaká halekačka, ale že prostě, když ty lidi umějí hrát, tak to má prostě jako naprosto jedinečný drive.
1: A oni umějí hrát hodně. Tak zase zpátky na domácí punkový rybníček.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Za námi zase něco ryčnějšího punk roku. A co na to Petr Hrajtora z Dořady? Jsem zvědav.
2: No, tohle je kapela, kterou máme rádi. Hráli jsme s ní na pár koncertech. Samozřejmě jedná se o Šanov 1. Nevím, co je s frontmanem Šantrůčkem, vůbec je to škoda, tím toho zdravím. A víceméně my jsme s nima vydali i jednu takovou kompilaci, jmenovalo se to Tři v jednom. Tahle ta písnička, myslím je zrovna z tohoto CDčka a točili jsme to u něho ve studiu v Krušnej horách. Jako já na to vzpomínám velice rád, a i ta muzika se mi líbila, že to mělo odpal. A Je to prostě jedna z těch kapel, který hrajou takovouhle, jako řekl bych, našláplou a řekl bych takovou frustrovanou muziku, kterým to věřím.
1: Tak fajn. Tak teď si dáme něco zase jinak rockového, ale nebudu říkat dopředu, jak.

0: Naše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Vedle mě, co by host dnešních uší, stále sedí Petr Reitera, co by zpěvák kapely Dořady, a já se nemohu nezeptat, jestli máš rád dudy v rock'n'rollu.
2: Jako klidně, jako já mám rád všechny irský, skotský motivy, mě to jako strašně baví. Já třeba jsem strašně rád poslouchal Pokes, nebo poslouchám dodnes, že jo, což je jako pro mě naprosto, naprosto skvělá kafela. Tohle teda nebyly Pokes, tohle byly AC/DC. A musím říct, že pro mě tahle kapela byla takovým spojovacím můstkem mezi takovým tím rockem, že jo, klasickým, a mezi tím, co bylo potom, to znamená mezi těma punkovýma kapelama, protože bylo to svý, že jo, bylo tam takový ten blues cítit, že jo, mělo to prostě jiný doby a tak dále, ale prostě ta energie tam byla pořád. Já jsem třeba měl strašně rád ten živák od AC/DC a vůbec jako to, co zpíval Bon Scott, takový to, já to snad řeknu blbě teďka, ale jmenovalo se to, volalo to Rosie, jestli to říkám,
1: jo,
2: dobře,
1: ta písnička. Jo, Rosie, ano.
2: Jo, taky to du-du-du-du-du-du, jak to začíná tím, ten začátek, to byla naprostá, jako srdcová záležitost pro mě. AC/DC mám rád, samozřejmě. Kladu si občas otázku, proč neustále hrajou tu jednu písničku dokola na všech deskách, že jo, ale prostě...
1: To by tě fanoušci pokárali, to tuto myšlenku.
2: Jako mně to přijde, takhle, mně to přijde jako trochu podobný tím, že je to levá, pravá, že jo, ale ne, tak jako samozřejmě AC/DC mám rád, jako oni by se na mě určitě nezlobili, bych dostal pohlavek výchovnej pouze.
1: Tak jo, tak pro dnešek poslední píseň určená k tomu, aby si nějak okomentoval.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes Petr Reitora ze skupiny Dořady. Tohle byla poslední věc určená k tomu, aby zhodnotil, tak hodnotil.
2: No, tak zaprvé musím říct, že jsi mě dostal, protože jako kapelu asi nejsem schopný si vybavit. Mně přijde ta intonace toho zpěváka jako taková povědomá, ale fakt nevím, co to je. Zní mi to americky. Přijde mi to, řekl bych, na jednu stranu takový jako neučesaný, jo, prostě takový syrový, ale na druhou stranu je cítit, že ty lidi, co to hrajou, takže že hrát jako opravdu umějí, že je to takový jako samozřejmý. Jo. To já název kapely neřeknu, jako líbí se mi to a budu docela překvapený, až mě řekneš, kdo to byl.
1: Ty jsi tady jako naznačoval, že ti to zní americky. Ale a možná tě překvapí, že ta kapela, ona už dávno neexistuje, byla ze severních Čech a že s nima dokonce, pokud jsou moje informace správné, nějakou dobu hostoval tvůj spoluhráč z Dořady Vladimír Volman.
2: Tak to byly No Feeling?
1: No Feeling.
2: Tak to bych vůbec nepoznal. Že Gejza teda dělá mi víceméně, jako se mnou alternuje, když prostě jsou koncerty, kde já třeba nemůžu, ale to, tady bych ho prostě vůbec nepoznal. Ale jako s ním je to jako taková inspirace jako Black Flag nebo něco takového. A je to dobrý, jako přijde mi to dobrý.
1: No a my jsme na konci a měli bychom si pustit něco z vašeho nového alba, tedy dořadáckého, z alba nazvaného Vidím to nadějně. A já si myslím, že si můžeme dát dvě písničky, vy nepřeháníte to s tou stopáží, což je v pořádku. Tak co vybereš?
2: No tak první bych vybral hned takovej ten otvírák, jmenuje se to snad vidím sám a je to jako pozujte sami.
1: No a já bych rovnou ohlásil i tu druhou.
2: Dobře, ta druhá je víceméně taková jako ironická, já neumím napsat jiný texty než takový jako sarkastický, takže jmenuje se to Já bydlím v pražský Beverly Hills, protože jsem se někde dočet, že v Praze jsou ty lidi šikovnější, chytřejší a krásnější, tak jsem použil tenhle ten motiv, že jo, a doufám, že se na mě nebudou přátelé hlavně sponiklí zlobit, protože to myslím opravdu ironicky. Takže jsou to dvě takový, řekl bych, takový údernější věci, tak si to užijte. A užijte si celou desku. Moc bych chtěl ještě touhle cestou poděkovat, kromě teda členů kapely, tak Markovi Pešlovi, který to celý míchal a bez něho bychom ten zvuk neměli takhle pěkný. Samozřejmě Pavel Šťastný na housle a Roman Pašek na víceméně saxofony a klarinet, který tomu dodal teda tu šťávu, takže moc jim díky. Takže užijte si to a jestli se vám to bude líbit a přijdete na koncert, tak budu jedině rád. Mějte se hezky.
1: Tak právě Petr Reitora, já ti děkuju za návštěvu dneska tady v uších. Loučí se s vámi posluchači Rádia Beat i Petr Korál a teď už dvojitá porce skupiny Dořady.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Přátelé, já s hrůzou sleduju, jak ten čas letí. Už je zase úterý, už jsem zase o týden starší, nakonec jako my všichni, co si budeme povídat. Ale já se na to úterý vždycky strašně moc těším, protože v rokový zpovědnici, kterou mimochodem posloucháte, jsou vždycky vynikající hosti. No a dneska mám taktéž skvělý dokonce dva chlapíky. No, těším se, že někdy umí třeba dvě buchty, no ale tak jako to je moje osobní záležitost. V každém případě skvělí dva kluky, za chvíli vám je představím a jsou v rokový zpovědnici dnes, no když jsem o tom přemýšlel, říkal jsem si, že řeknu ze dvou důvodů, to určitě, ale možná těch důvodů najdeme ještě mnohem víc. Tak se těšte, za chvíli uslyšíte. Wow!

0: Vašková spovědnice.
1: Tak teď už konečně můžu být jako můj oblíbený hrdina Hercule Poirot a prozradit svoje dva hosti. Martin Kalenda.
2: Čau, ahoj,
1: Martine.
2: Ahoj.
1: A Dave Mendes.
3: Dobrý večer.
1: Nazdar. Tak, dva členové kapely, která je jinak pětičlená, říkám to správně.
2: Ano.
1: Ano, Mrakoplaš. No a teď už jste samozřejmě, teď už jste doma, protože kapela Mrakoplaš nejenže na rádiu Beat dost často zazní, ale má mraky fanoušků a mezi ty fanoušky určitě někteří z vás, nebo možná všichni, patříte i vy.
2: Já tak, jo, já rozhodně.
1: Já taky, no, já taky.
2: Jseš fanoušek?
1: Trošku. Trošku, no, no. Dave Mendes říkal tam, když kouřil, že kapelu Mrakoplaš moc neposlouchá.
2: No jistě, že ne. Já se mu nedivím, ale tak.
1: Tak on je z toho Londýna, oni ty Angláni jsou strašně rozmazlený, jako, že jo.
2: No, mají frňák nahoru.
1: Fajn, frňák nahoru, no, prostě. Rozumíš, anglický muzikanti, že jo. A přitom... Přitom z té Anglie, který kapely vzešly, ale teda žádnou neznám.
2: Každý týden nám říká, že mu zrovna volal Sting.
1: Jo.
3: Uvidíme.
1: Počkej, a znáš se se Stingem?
3: Ne.
2: Napůl, víš?
3: Napůl, ano.
1: Pozor, ale já jsem to, když tady byl Martin Růžek z Vítko a kvarteta, tak já mám s Martinem Růžkem a se Stingem jeden zážitek z Budapešti. Když tam hráli se Springsteenem, já už to říkám asi postý, se Springsteenem Sting tam hrál a Peter Gabriel.
3: Jo, ten Amnesty.
1: No, ano. Ten Amnesty. A já ti řeknu, jak vyzerá. A to potom, teda, když jsme se toho Stinga... jako dotkli, ale to jsem vám neříkal, to no, je fakt prdel. Je to fakt prdel, kluci, jo. Tak, pozor, já jsem říkal, uváděl dva důvody, proč je dnes tady Mrakoplaš jako každý rok vlastně.
2: Je to tak.
1: Martine, to je otázka na tebe především, jo. Jednak protože i kapela Mrakoplaš má výročí. A třetí důvod mě napad během kysáku, když jste poslouchali, že budete hrát živě, na což se strašně těšíme.
2: No to bude velká legrace, no. Takhle jsme totiž ještě nikdy nehráli.
1: Ne jo.
2: No ne, ještě ne. My jsme totiž párkrát už tady byli s naším frontmanem Pavlem Liptákem. A s Pavlem, když hrajeme ve dvou akustický kytary, tak to prostě funguje a jsme na to zvyklí, protože jsme onehdá založili i odtučněné duo Mrakoplaš Light Orchestra. Prostě tam, kde se nevešel velký Mrakoplaš, tak jsme hráli ve dvou, což už teda sice
1: nebo
2: neděláme.
1: Nebo když potřebujete prachy a nechcete se dělit s kapelou.
2: To je ticho, no, to nemůžeš takhle nahlás. No, největší škrt je tady Angela.
1: To jasně, no, to
2: ale no, čekáš, to se nedočkáš. No,
1: počkej, když jsi říkal škrt, dejle, ty jsi z Londýna nebo jsi ze Skotska, vole? Jsi žádnou z Edinburghu,
3: vole? No,
2: no. No, ale
1: pokračuj, no.
2: Jenom jsem chtěl říct, že vlastně nikdy jsme s Davem takhle ve dvou nehráli, protože Pavel tady chtěl být samozřejmě, ale on je členem divadla v Dlouhý a má představení, takže bohužel tady dneska nemohl být. Čímž pádem jsem hledal, no koho jako vzít, napadal mě ještě náš bubeník Pavel Douša, který prostě má rádio být moc rád, jenomže kytara a škopky, prostě jak by jsme to sem dali a to by bylo takový pitomý a on na nějaký džembe a nějaký konga na to nehraje úplně rád, takže jsem říkal, no jediná další varianta je Dave, protože ten pátý člen naší kapely je náš zvukař Petr Kutička. On je fakt pátým členem, nejenom zvukařem, protože mluví do aranží a hodně nám pomáhá a mimo jiné od té doby, co je s náma, tak už se nechcem rozpadat, no, takže...
1: Proto jsem říkal pět, jinak muzikanti čtyři. Dvě kytary, basa a bicí, jo, jasně. Už je nám jasno. A teď, prosím tě, k té akci. Ta je velice důležitá a ano, bude se hodně prolínat dnešním večerem, protože samotná akce není žádná, jak si sám řekl, teď používám tvý slova trizna, ale je to velice bohulibá akce, která je každý rok se koná v divadle Dlouhé.
2: Ano.
1: A už 15 let?
2: Jo, po 15. to letos bude. No a když o tom budeme mluvit ty 3 hodiny, tak možná, že na to posluchači rádia být nezapomenou. Ten večer se jmenuje Mrakoplaš kontra Alzheimer, no a to hlavní motto je nezapomeňme na sebe. Alzheimerova nemoc je vlastně demence, Je to věc, která postihuje čím dál tím víc lidí, a nejenom tady u nás. No a my už 15 let se snažíme vybírat peníze na výzkum týhletý nemoci a všechny peníze, které vybereme, dáváme do AD Centra, což je společnost, která se zabývá právě výzkumem Alzheimerovy nemoci, léčbou nebo spíš konzervací těch, který ji mají, a pomoci rodinným příslušníkům. Vede ji pan profesor Aleš Bartoš a myslím si, že za těch 15 let udělali obrovský kus práce, třeba se k tomu ještě taky dostaneme, co všechno umějí, co už vyzkoumali. A no a za těch 15 let, co děláme tuhle benefici, jsme vybrali, tuším, že nějaký...
1: Neříkej to, to je tajemství. Třeba to bude možná i součást. Takhle to řeknu, prosím vás, ještě další důvod, protože mám tady vinyl.
2: Už nikdo nebude tady vědět, kolik je to důvod.
1: Počkej, čtyři důvody budou, už jenom víc důvodů nebude.
2: Dobře.
1: Je i soutěž, protože budeme soutěžit o vinyl, přátelé, pozor, vinyl, kamery, já jsem zapomněl kamery zapnout, vinyl, já je zapnu, kapely Mrakoplaš Hlídač, ano, a budeme klást otázku a ten, kdo správně odpoví, dostane vinyl. Ale to během až večera. Tak teď jste vybrali, co jste vybrali, kluci, od vás kapel, tu písničku.
2: Jo, vidíš to, vybrali jsme jednu z té druhé LP desky, kterou tady máš ještě, to je taky tajný, to je možná pátý důvod, ne?
1: To je možná pátý důvod, ty vole. Jo, tichá radost, ano, jasně.
2: Ano. No tak z této desky jsme vybrali písničku Underwood 35, kterou posluchači Rádia Beat budou nejspíš znát, protože je ve vašem playlistu.
1: No, to je pravda, no. Tu znají.
2: No tak teď si jí poslechnou z té LP desky.
1: No teď, jak jsi říkal, že to je z té druhé desky, co jste přenesli z druhého vinylu. Vy mě teda jdete na nervy, tvoje, až jsem v životě ani jeden vinyl nevydal. Vy už máte dva.
2: No tak měl se slíp učit.
1: No, to je pravda. A to jsem zanedbal.

listopad. Na plotně oběd voní, vítr chce stromy linčovat.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: No a mými dnešními hosty jsou dva členové kapely. Mrakopláš, Martin a Dave, tedy Martin Kalenda a Dave Mendoza. Tak už se ještě jednou dobrý večer. No,
2: Mendes.
1: Mendes, ne yes. Mendoza.
2: Ale hele, Mendoza budeme používat, to je celé dobrý.
3: Madness.
1: Mendes, Mendoza. Já jsem řekl Mendoza, jo.
2: To nevadí.
1: A mě to něco říká Mendoza. Asi.
2: Ale taky mu někdo říká David a nemá to rád.
1: Že jo?
2: No.
1: Tak David, dejme. ty jsi pro mě hrozně vzácnej už z toho důvodu, že seš můj první zahraniční host v mý rokový zpovědnici.
3: Ale.
1: Já jsem tady neměl.
2: A on se kvůli tobě naučil česky trošku.
1: Že jo? No. Za týden, když se to dozvěděl, že bude ve zpovědnici.
3: Ano, já umím pár věcí už. Ano.
1: Dejme, prosím tě, koukej na mě, abys mluvil do toho mikrofonu a ne furt na Martina. Každým případě. Tak nám o sobě něco řekni. Ty jsi muzikant, co mě prozradil Martin, seš studovaný hudební režisér.
3: Ano.
1: Ano. Pocházíš tedy z Británie, z Anglie, z Londýna konkrétně, ano?
3: Ano.
1: Jak ses odstnul v České republice?
3: No, a když já pracoval v Anglii, jako divadelní učitel,
1: ano.
3: My jsme jako program ve Zlíně taky.
1: Jo, ze Zlínem jste měl nějaký...
3: No, ano, jako exchange program.
1: Jasně, jasně.
3: Já zkusím nějaký 5-6krát a to baví mi tak moc, zkusil jako zůstat.
1: No. Takže jsi tady byl 6krát v rámci té spolupráce, té výměny, nějaký té pracovní.
3: Ano.
1: A tak se ti tady líbilo,
3: ano.
1: Že jsi zůstal. A to se ti líbilo ve Zlíně zrovna. Nic proti Zlínu teda.
2: Hele, počkej, to mě napadlo, Dave. A ty, když jsi zůstal tady, tak musel teda někdo z toho Zlína zůstat v tom Londýně?
1: No, výměnej.
3: Možno je tam, možno jo.
1: Tyjo. Že já jsem v tom programu, teda nebyl.
2: Že jsme dělali tenkrát ve Zlíně.
1: No, právě jsem nedělal ve Zlíně, ano. To je fakt. Takže jsi tedy zůstal.
3: Ano.
1: A ve Zlíně jsi začal učit muziku?
3: Nebo... Anglicky, no, spíš anglicky.
1: Angličtinu, jasně. A hrál jsi tam s nějakou kapelou?
3: Ano, spoustu kapelou, jako ve Zlíně. A po asi 2 roky hrál s Jankem Ledeckým.
1: Jo. Mhm.
3: 23 roky.
1: 23 roků si hrál s Jankem Ledeckým?
3: Ano.
1: Janek Ledecký si zaslouží takového skvělého basáka, jo. Já nic, Janku, protože to... Já si dělám pod srandu. Tak možná to je vhodný, no. Takže si hrál s Jankem.
3: Ano.
1: A to byla už v jeho solový kapele, předpokládám, že to nebyl...
3: 96, 97, no.
1: To už nebyl ten, co Žentour. Oni měli. Žentour, že? A v tom, v Žentouru ne už.
3: Ne.
1: To už byla solová kapela. A pak si se přesunul do Prahy teda.
3: Jo, asi 10 let ve Zlíně a potom tady.
1: Jo, a tady jsi hrál s kterýma kapelama? Rovnou jsi šel, jsi se spojil s klukama, nebo jak to bylo, ta historie?
3: Hrál s Jankem ještě.
1: No, jasně.
3: Asi 5 let zpátky. A Natural, já znáš kapele Natural, já ne to mám.
1: Jo, Natural, jo, Natural. A nyní vám zahraju kapelu Natural, já na to mám. To použiju. Příště. Výborně. Takže s naturálem, jasně. My říkáme tady v Čechách, my máme takovou svoji svébytnou angličtinu, tak říkáme třeba říkali jsme Uriah Heep, jsme říkali Uriáši.
3: Okay.
1: Víš to?
3: Ano, ano.
1: Nebo jsme říkali Deep Purple, jsme říkali. Jo. A takovýhle máme spoustu. Tak kapele Natural říkáme Natural.
2: A to, když někdo řekne Deep Purple, ty tomu rozumíš, nebo ne?
3: Ano,
2: jo?
3: Ano, jo.
2: No, dobře. No. Že vlastně ty rozumíš i té africké angličtině, že jo?
3: Oh yes.
1: A počkej, a taky jsme říkali, Dave, taky jsme říkali kapela Led Zeppelin, jsme říkali Cepelíni.
3: No to je...
1: Cepelín, to je normální.
3: No,
2: a on zase říká té kapele, co teďka zazněla, Olympike.
1: Jo, Olympike.
2: Že jo?
1: To ani nevím, že tu kapelu tady
3: nevím,
1: máme.
3: Možná tak moc, já říkal Olympic, no.
2: No, dobře.
1: No, jasně, no, tak Olympike.
3: Svoje angličtiny.
1: Jo. Hrála vám taky, mimochodem, přátelé, kapela Olympike. krásná a neznámá.
3: Buty.
2: No, vidíš to, no. To
1: no, taky. Vidíš to. Vy říkáte beauty, ne?
2: Batý.
1: Dobře, hele, tak dostaneme se k tomu zpátky, ale já jsem tě chtěl představit. A tvoje, jako tvoje kariéra nebo život tady v Čechách je... ne, tě ho nechci schazovat, ne, že zábavné, ale dobrodružné, takhle bych to řekl, čeština, a to je strašně, já anglicky taky neumím, jo, já mluvím takhle jako utržkovitě.
2: Počkej, říkáš taky, takže myslíš, že on taky neumí, jo?
1: Ne, počkej, no to se řekl blbě, ne, on, takhle, Dave, mluvíš líp česky, než já anglicky.
3: No, já nevím. Já jsem tady 30 let a já čekal, to bude trošku líp, ale jsem líný.
1: Jo, to já taky.
3: Nejde.
1: No. Ale jde, když se mluvíš asi s tou
3: Romem. Takovou věce, už to není problém.
2: Hele, ale je zajímavý, že se s ním lidi furt chtějí bavit. Jako. On je velmi společenský a dokáže kolem sebe vybudovat velmi silnou komunitu. My, když jsme hráli třeba v Jihlavě, vůbec ho nechtěli pustit do auta, když jsme odjížděli z koncertu.
1: Ženský.
2: No, taky, no.
3: Já neplatil ten účet, ale...
2: Neplatil jsem účet, no.
1: Jo, proto tam byli kolegy. To byly Čišíci, ty vole. Hodili, že nezaplatil utratu. Ale my jsme měli, možná ještě máme, jo, ještě spolupracujem s kolegou, který je Američan, myslím, že z Louisiany, a jmenuje se Dave Gore. Taky muzikant, kytarista, výborný zpěvák a měl tady v Čechách takovou tu jižanskou kapelu, jak se tomu řekne anglicky. Jižanský rock, Southern rock. A fakt skvělý. A já jsem s ním dělal takový večery, kdysi na beatu tady o téhle muzice americký, jo, což jako neskutečně nářez. Bylo to takový country s beatem dohromady. Jo. Ono se to nedá slovy specifikovat, to chce slyšet, ale nářez jako svině. A ten mluvil česky velice dobře, ale měl takový ty, jako říkal, zpěvačkám, jo, víš, tak říkal zpívačky, jo, to byl zpívák, ty seš v podstatě, Martine, zpívák, jo, no, a ženská, která zpívá, je zpívačka, jo, tak to je jenom ta, že to bylo takový strašně zábavný, ale už to necháme bejt, češtinu, budeme se za chvilinku bavit určitě o tvým působení v Praze a společně s Martinem dáte dohromady ten váš, to vaše setkání, a jak jste přišli na Dave'a a tak dále a tak dále. Asi po té, co předtím hrál s kapelou Natural. Tak a teď jste vybrali další partu a písničku. A to myslím, že ty, Martine, jsi vybral, nebo?
2: Vybral jsem já Stony, no.
1: No, Stony, dobrý nápad.
2: Prostě, že jo, já mám rád tu desku Hackney Diamonds, co vyšla před 3 lety.
1: Luxusní.
2: A vlastně všechny písničky jsou tam skvělý a pánové v těch 80 letech ukazují, jak se to má dělat, no.
1: Ano.
3: Oni mají výborný basisty. Daryl Jones.
2: Daryl Jones, no. No. Jo, proto ty jsi černej.
3: No.
2: Jo, dobrý. Jo, tak.
1: Aha. Hele, ale já se chci zeptat, obodou teda vás, jo. Říkejte pak teda. Obodou se vás chci zeptat. Řeknu, nebo já stručně, co to? Já jsem ty Stony samozřejmě vnímal, to moje dětství, ale více mě vždycky líbily Beatles, a mě ty Stony nějak moc neseděly. A ne, že by se mi to nelíbilo, nebo že chci zatracovat, to ne. Ale když vyšla to album Hackney Diamonds, tak jsem byl nadšenej. Uh-huh. Nadšenej. Protože tam byl nový bubeník, mladý kluk. A ta hudba pro mě, jo, neříkám, mluvím za sebe, získala strašný náboj, strašný mrt. Víš co je mrt?
2: No.
1: No, to víš asi. No, tak jako to pro mě bylo úplně jak znovu zrozený Beatles. Samozřejmě to byl Beatles, Rolling Stones, a byli to oni. Byl tam, je tam Jagger, že je tam Richards, ale opravdu, jako kdyby, Martine, když tak k tomu něco řekni, pro mě to byl opravdu obrovský impuls, nejen pro mě, ale i pro tu kapelu, jako kdyby se omladila, já nic proti bývalýmu bubeníkovi, zdravíme ho do rokovýho nebe, že jo, samozřejmě, teď mě vypadlo jméno,
2: Charlie Watts,
1: tak Vezony, ale on byl takovej spíš, jakoby jazzman, bych řekl.
2: Tak to bylo. Prostě no. Vlastně to říkáš úplně správně. Oni se omladili a udělali jim to dobře. I jakkoliv měli Charlie Wattse rádi a byl prostě zakládajícím, ne zakládajícím členem, ale prostě dlouholetým členem, který do jistý míry formoval ty Stony, tak byl jazzman, byl to jemnej bubeník, měl svůj vlastní styl a mimo jiné on sám, když onemocněl chvíli předtím, než teda zemřel, tak vlastně vybral toho Jordana, aby s nima bubnoval jako jeho záskok. A mimo jiné Jordan je vlastně v doprovodní kapele Keith Richardse, když má Keith ty svoje vlastní projekty, nebo bubnoval třeba i na tom slavném koncertu k 60. Chucka Berryho. Yeah. Prostě to je neuvěřitelný borec a má v sobě obrovský drive, ale ten základní náboj je jako toho Charlie Wattse, pro toho tam mají. No a kdybys viděl teďka fotky ze zákulisí Stonů, když někde hráli, ty se tam řežou smíchy prostě, protože dělají fóry a ten chlap je prostě znova na kop a je vidět, že to baví, no.
1: A, tak jo. Bezvadný, tak já jdu na to. Life by the Sword, je to ono, jo?
2: Jo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Mými dnešními hosty jsou kluci z kapely Mrakopláš, a to Martin Kalenda a Dave Mendes. A já jsem si s dovolením přidal Mendoza. Mně se to prostě líbí. Dneska má, ode dneška má Dave nový umělecký jméno.
2: Zkusíme.
1: No, počkej, Dave Mendes Mendoza. Ty vole, to je dobrý. Že jo? No, no vidíš, no. Tak jsem říkal, že si to bude líbit.
3: Mendoza? To je jako ten pirát, víš?
1: No právě. No.
3: Hele, a tak to ti může vypíchnout v oko a dát ti tam jednu pásku. Takhle, na to jedno.
4: Že tak já bys vypadal jako...
3: No to už neuvidíte právě.
1: No já bych mu nevěděl, ne? Já bych mu to oko nechal. Dobře. Tu pásku mu tam klidně plácnem, ale...
4: Image, prostě.
1: Já jsem uváděl jeden z těch důvodů, už se ani nepamatuju, kolik by bylo, proč je tady dneska Mrakopláš, ale jeden si pamatuju, že jsem uváděl, protože budu hrát živě. A teď si představte, že to je pro samotný aktéry, tedy pro Martina i Davea, premiéra veřejná, protože hrajete spolu takhle ve dvou poprvé takhle dohromady, ne?
3: No, jasně.
1: No, protože je ty jsi zvyklý, že hraješ
3: S Pavlem,
1: s Pavlem, no, ale, ano, ano. Tak hrajete spolu jako ten komorní soubor, ale s Davem si ještě takhle nehrál.
3: Takhle ještě ne, no. Já, když, jako ta minimalistická verze je s Pavlem jako Mrakopláš Light Orchestra, taková odtučněná verze Mrakoplaše, a Dave zase tím, že je v kolektivu oblíben, tak on většinou hraje ve zkušebně sám. Tak na to je taky zvyklý, ale dohromady takhle ve dvou jsme ještě nehráli, no.
1: A vy teda zkoušíte tak, že zkoušíte dvě kytary bicí, tak si to naskoušíte a pak pustíte Davea, aby si tam hrál sám jako na pasu.
3: No jasně, z playbacku normálně.
4: Ano.
1: Izolovaný.
4: Playback, ano, takový peníze jako playback.
3: Ne, jako, od té doby, co je Dave u nás v kapele, tak se náš standard významně vylepšil, protože Dave má regulární nahrávací studio. Má tam 60 000 nástrojů jako, a navíc je má všechny zapojený, takže vlastně ty můžeš přijít na zkoušku velmi nalehko.
1: A jenom si něco takhle vezmeš a hraješ.
3: Něco vezmeš a hraješ, no.
1: Jo.
3: No. Je to tam dobrý, no.
1: A točíte tam svoje desky v tom studiu?
3: Ne, ale točíme tam demáče vlastně přípravy pro ty desky. Teď zrovna jsme vlastně v přípravě toho našeho benefičního koncertu proti Alzheimerovi, no a připravujeme se na naše hosty, se kterými budeme hrát jejich písničky.
1: Tak. Teď. Já vím, že jsme se domluvili jinak. Že o tom je. Ale já to měním. Jasně, já to měním no, každou vteřinou. Ale řekl jsi to krásně a ta věta zazněla tak, jakoby takový závěr třetího dílu seriálu Pokračování příště. Víš, jak to myslím?
3: No, jasně.
1: Protože jsi to krásně nastavil a naznačil, že ten příští vstup určitě budeme věnovat právě týhle akci. A předtím ještě zahrajete vy živě. A já to musím míchat. Tak to bude teda
3: tak
1: zajímavý.
3: Máme teď?
1: No, já myslím, že bychom mohli začít. Mám vám to odpočítat? Ne.
3: Ne, nemusíš, tak my to zkusíme, snad bude všemu rozumět.

0: Martin Kalenda a Dave Mendes Mendoza, kurňa.
1: To bylo vyhodný.
0: Bezvadý to bylo. Fajn. Doufám, že to šlo ven tak, jak mě to šlo do sluchátek. Protože ty kompresory tak jako do toho éteru. Ale znělo to nádherně teda. Jo, tam fakt.
2: No ty jsi zpíval parádně.
0: Vůbec jsem slyšel, já mám blbý odposlechy tady prostě.
2: Ne, ale já tě slyšel úplně krásně.
0: Hele, máš, Marťas, další odnož mrakoplaše, že jde s Pavlem,
2: no.
0: Ale můžeš tady
2: s Davidem no.
0: Mendes Mendelzou.
2: Hele, ale jako já už vidím, jak náš bubeník Pavel Douša pláče, víš?
0: Že nebyl vzatý ještě do party.
2: No.
0: Tak ho vem, tak příště přijedeš s ním, no, tak tady dáme nějaký, tak to tady, hele, tady je dost místa, tak to tady rozložíme,
2: tak
0: to
2: uvidíme,
0: ty bicí.
2: Mohli bychom, no, mohli bychom něco ještě vymyslet.
0: Tak bude, tak za odměnu, že tady nebyl dneska, nebo není dneska, tak bude mít třeba 3 bůvnový sola, bude mít.
2: Třeba ještě z Rakovníka stihne přijet, uvidíme.
0: Dneska.
2: No, jasně.
0: Tak ho vyzvi, zbal to, hele, stačí, prosím, prosím tě, stačí kopák, hajta, jeden činel,
3: ano, stačí,
0: virbl ano. A je to no, ne, no, přechodák, tu tady máme nějaký bedny od banánů, to je v pohodě, to dáme. No.
2: A protože vlastně Pavel je v práci, tak ho nemusí mrzet, že tady nebude a uděláme z toho mrakoplaš midi orchestra. Mm-hmm. Jo, to mi něco mezi.
3: A stejně
2: no.
3: Penze.
2: No jistě, samozřejmě, no, ale dělí si to mezi 3 lidi, to je lepší.
0: Jo?
2: No.
0: Už počítáte prachy,
2: no, jasně,
3: ano, vždycky. Ano.
0: Vždycky. Hele, kluci, už se blížíme do konce téhle hodiny. Tak jdeme, David Bowie, China Girl a pak se vrátíme k tomu vašemu projektu a taky určitě posléze někdy, jak si to rozdělíte k tomu vašemu živému hraní.

0: pít. Roková spovědnice.
1: Ano, jsme v další hodině Rokový spovědnice, 21 hodin a téměř 6 minut. Mými hosty jsou Martin Kalenda a Dave Mendes Mendoza, co jsem vymyslel, no víte, na co jsem hrdý. A ono mu to udělalo radost, určitě. Takže budeme pokračovat dál, až se Dave vrátí až do ulice Gáro před barákem. V každém případě to znovu připomínám. Pokud se kluku chcete na něco zeptat, tak můžete volat na číslo 210 32 33 34, což je taková ta nejméně pravděpodobná možnost, jelikož se okamžitě zahledí telefony, když takhle vyzvu a pak se sem nikdo nedovolá.